až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

ať do pekla se vyvede hrabem. Jo, jo, jo.

třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudson spíší ty najmo.

Jsme rádi, že jste si opět udělali čas na poslech Oldies. Dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk pro vás dnes nachystala 17 hudebních titulů, dva z nich jsou instrumentálky. Doufáme, že vám přinesou pohodu a radost. Zahájíme britskou singlovou trojkou ze začátku června 1972. Tehdy 49-letý hudební všeuměl Hurricane Smith z Edmontonu zaspívá Oh Babe, What Would You Say?

Oh babe, what would you say? Česky, o kotě, co bys tomu řekla, kdybych se tě pokusil zbalit. V noci tě hladil a ve dne ti nosil květiny. Mohu doufat, že v mém deštivém dni vyjde slunce? Takhle hezky na to Hurricane Smith šel. Teď tu mám britskou zpěvačku a herečku Gillian Hills, působící v 60. letech ve Francii. Proč zazní napřání ta první její písnička, to je, jak se říká, nad slunce jasnější.

Písničku Tut, tut, tut, tut, neboli obsazovací signál, převzala Jillian Hills z Ameriky. To se možná málo ví. Některým z vás ale třeba naskočilo, že ta druhá, kterou převedla do francouzštiny, je z Británie a měla ji v repertoáru i Marta Kubišová. Teď si budete moci poslechnout dvě v úvodu zmíněné instrumentálky. Obě nahrávky pocházejí z 50. let a rozhlas je tehdy hrál poměrně často. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týka.

To byl dvakrát orchestr Karla Vlacha, jako první zazněl Žabák skladatele Václava Trojana s trombonovým sólem Vladimíra Rašky. Byl zkomponován v roce 1948 do animovaného filmu Císařův slavík. Ta druhá nahrávka to byla Chora staccato, čili hodina staccata rumunského skladatele, houslisty a bandleadera Grigoraše Dynika, a to s parádním klarinetovým sólem Karla Krautgartnera.

Marie Rotrová, Petr Němec, Flemingou, textař Vladimír Čort, Český rozhlas Ostrava, listopad 1971, píseň 7 pondělí. Až potud je to jasné, problémy začaly, až když jsem si přečetl jméno autora hudby Robert Lem, odkazující na světoznámé Chicago, ale zjistil jsem, že z repertoáru té skupiny to není. Musel jsem tedy opět zapátrat a vy uslyšíte americkou partu Bolin Jack a její telefon.

paní Marie z Pardubic si napsala o britskou zpěvačku Elmu Cogan. Tedy ona si o ní napsala, ale ani o tom neví. Vysvětlím, požádala o písničku, kterou někde zaslechla a ví jen to, že ji anglicky zpívá zpěvačka a je o tranzistoru. Takhle mě paní Marie zaúkolovala a protože dnes existují různé specializované internetové vyhledávače, podařilo se mi i tuto hudební hádanku nakonec zdárně vyřešit.

Ta první písnička Train of Love, to byl jen titul do dvojice, důležitá byla pro paní Marie ta druhá, jejíž název je Just Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor. Česky té dívce s kapesním transistorákem, který hrál za měsíčního úplňku hitparádu, prostě nebylo možné odolat. Naladila tu správnou stanici a ta hudba ho rozparádila. Z milionu dívek ve městě se pro něj stala tou jedinou. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek. Staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Zdeněk Mann zaspíval Mám číslo 13, doprovázela ho skupina Iva Pavlíka. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z roku 1974. V křestním listu je v kolonce hlavní autor uvedeno anonym tradicionál. Kdo ale trochu zná zahraniční pop music, ten už jistě poznal, že teď uslyší britského zpěváka a hudebníka Alberta Hammonda a jeho píseň Down by the River.

Pan Jiří Knedlík žije v kalifornském Sacramentu, vyrábí tam lázeňské oplatky a má rád starou muziku. Kdysi dávno jsem mu pomohl s identifikací jednoho vinylového alba, teď se chystá do důchodu, napsal mi znovu. Prostě jen tak, aby se zeptal, jak se mám, a dal vědět, že prostřednictvím internetu stále poslouchá. Zmínil skupinu Osibisa a tak mě napadlo ji po čase znovu připomenout.

Ta první píseň to byla ghanským jazykem Wojaja, anglicky We are going. A česky jdeme, jen nebe ví kam a jak se tam dostaneme, cítíme to někde v sobě. Ta cesta bude drsná a blátivá, ale podaří se nám to. Následující, také známou Sunshine Day, jsme s Alešem střihem trochu zkrátili. V Americe single jen bublal pod stovkou, v Británii se v roce 1976 dostal do druhé desítky.

Je tu dnešní poslední porovnávání. Píseň s prázdnou kapsou jste slyšeli v podání Pavla Nováka a skupiny Proto. Je to nahrávka z roku 1979. Pavel optimisticky textoval: s prázdnou kapsou projdu křížem krážem svět. No, mám-li ho brát jako pamětník doslovně, chce se mi dodat, jen jestli by ti tehdy dali devizový příslib a pustili tě. Na porovnání Kenny Rogers, Love or Something Like It.

Kenny Rogers pravdivě a vkusně dospíval o počínajících důvěrnostech mezi mužem a ženou. Píseň se v roce 1978 dostala do 4. desítky horké stovky. V Evropě se mihla v žebříčku německém. Ze Slovenska se staré nahrávky nezískávají příliš lehce. Tohle ale tak velký problém nebyl, protože tu píseň dvojice Milan Krištofovič, Dušan Ružička vydal v roce 1969 na singlu ještě Suprafor.

Píšete si o neohrané oldies a to je dobře, vaše žádosti, pokud jsou splnitelné, postupně přicházejí na řadu. E-mailová adresa je oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Na úvod byl začátek června 1972 v britském žebříčku a tak i skončím. Devítkou byl tehdy hit Johnnyho Cashe A Thing Called Love. Málo kdo to v tak krátkém čase dokázal vyspívat tak pěkně.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď ta, ta, ta. V tuto chvíli, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? To je nařízení, ne, to nesnad.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, takhle.
0: Za humoriádu, za Patrika, za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju,
0: rádi. Všechno nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: Ale řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pámbu, že jsem se ho dožila a zaplať pámbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: let. Až za rok
1: let... zase. No, za rok. Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co? Je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád.
0: Mm-hmm.
1: Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale taky na ostatní lidi. A já si myslím, že si to zaslouží.
0: No, tak
1: starostí máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept. Díky vám, že jste tady. Nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jede vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: Ale je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Teď jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Teď jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bysme teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane,
2: ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: to
5: rozumíme.
2: To není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Počiliška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlasta Burian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

war zu gemein.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřál bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tady máte, Holcmana nemáte, Holcmana?
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník vás zuba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci ane anekdoty.
2: A jo, ane. Uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeju jí krásný, ať si krásně užívá to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano. No.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: No, co bylo dá, co vám říkal? No, no jsem... že jako, tedy, zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím, no? Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
11: Za co?
10: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
11: Počkejte.
10: Kam?
11: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
10: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik.
11: Počkejte. Vy počkejte.
10: No já čekal. No,
11: já bych to chtěl vědět přesně. Přece s vámi nemluvil ve třetí osobě.
10: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. A
11: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
10: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Cože?
11: Podívejte se, pane Smutný.
10: Když vy odkaď mě znáte?
11: Když jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
10: No jo, to jsem.
11: No tak.
10: No jo, to
11: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
10: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
11: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
10: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
11: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
10: No, nenaváděl.
11: No tak co vlastně chcete?
10: No, Jezus, mane, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
11: No.
10: Ještě rozumím.
11: No, rozumím, no, prosím.
10: Při vašem vzdělání.
11: No.
10: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
11: No, to jste mi přeci řekl.
10: To už jsem vám říkal.
11: No, ovšem.
10: To je zajímavé.
11: No.
10: Tak to by bylo všechno v pořádku.
11: No, to je vyřízený.
10: Nehníváte se, že jsem vás držel.
11: Ale vůbec ne.
10: Ne, no, tak to jste hodnej.
11: No.
10: No, tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
11: No.
10: Co jsem dlužen?
11: No, to je bezplatná poradna.
10: To je bezplatná poradna?
11: Všem, to je zadarmo.
10: No, tak ono to bez toho za víc nestále. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No dobře,
1: no, tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala,
0: jo.
1: Že jsem u ní vyhrala.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám, zdraví,
0: a je to
1: zdraví a štěstí. A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona
1: tak
2: by se
1: to
2: cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám. Vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka, protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, Humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. a jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit, tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela, modele, model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
4: No, já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
4: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
4: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako. No.
5: No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky. No, přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
6: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
4: Ale prosím tě, kam bys chodila?
6: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
4: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
6: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
4: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
6: Jo, dala.
4: A co holuby?
6: Co je s nima?
4: Jsou zavřený?
6: Jo.
4: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
6: Počkej, já to vemu,
4: co by ses namáhl.
6: No,
4: Halo? Cože? Omyl? A proč? Halo, jak omyl, nebo co? Halo? Proč omyl? Jak omyl? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima, tak asi
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle
1: byla
0: píseň?
1: Poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový jako ústupový cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šli na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude. Vy hlasujete dál zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pave.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On to chce bylo Luďka, úžasné. Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíř.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte?
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, rejžák pořádnej a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili a to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřil, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika a chci cvičit, no. Je. Počkej, jsem vemu ten
7: já
6: telefon,
7: to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Mě ani neřek, jestli už je omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. Yeah. Tupí. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vida vůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, kde já? Já to vemu.
7: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto, mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Ale já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta, ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď chudáku.
6: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
7: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
8: Ano.
7: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky-dubky za sousedkou, pač už mě půl hodiny čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničence, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Bod jak živa, on se ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, protože teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Andříž je zde, Petr Haničenec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To by hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás, než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů. A tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mně to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře.
1: Já netrpím.
2: Už abych končila.
1: Ne,
2: do tečky.
1: Bylo to zajímavé, krásné. Přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Děčínské ulici v České Lípě se kvůli stavbě mění dopravní režim. Dobrovolní hasiči v Dalešicích na Jablonecku mají nové vozidlo. Přehrada v Josefově dole v Jizerských horách posílí kapacitu. Dnes bude ještě polojasno až oblačno, postupně se přidají přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Ode dneška se mění podoba dopravních omezení na Děčínské ulici v České Lípě. Rekonstrukce se přesouvá na druhou stranu silnice mezi ulicí Antonína Sovy a železniční přejezd. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nejde odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený semafory nebo pracovníky stavby.
2: K vycestování z Holého vrchu mohou lidé využít ulice Jiřího z Poděbrad na Blatech a Příčná. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, krajská investice se dotýká i městské hromadné dopravy. Dočasně zrušená je zastávka Antonína Sovy. Místo toho lidé mohou využít zastávky Železničářská a Navková, kam jsou linky přesměrované. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Nový automobil mají k dispozici dobrovolní hasiči v Dalešicích na Jablonecku. Dodávka bude mimo jiné sloužit i k přepravě místních mladých hasičů. Stála zhruba 1,75 milionu korun. Doplňuje nezávislá starostka Hana Vélová.
3: Pořizovali jsme ho z toho důvodu, že naše obec je hodně sportovní, takže bez sportu, jakoby požárním, hasičským. Takže je to pro bezpečnost našich vlastně dětí, mládežníků, kteří jsou dopravováni na tyto soutěže.
0: Povodí Labe plánuje posílení kapacity přehrady Josefův důl v Jizerských horách. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Liberecko a Jablonecko. Aby měla přehrada dostatek vody i během sucha, bude nově napájena i z Jeleního potoka. Náklady na více než 2-kilometrové podzemní potrubí jsou kolem 127 milionů korun. Soutěž na firmu, která stavební práce zajistí, povodí vypíše během léta. Informoval jeho generální ředitel Marian Šebesta. Hnutí SPD nesouhlasí s 3-milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti rozhodnutí soudu se odvolá a je připravené pokračovat až k ústavnímu soudu. Řekl to šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Případ se týká dvou plakátů SPD před krajskými volbami v roce 2024. Na jednom z nich byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle Okamury nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru. Obžalobě čelí i

0: Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci v březnu odmítli vydat.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude ještě většinou polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost. Později odpoledne a večer se na západě kraje přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po páté hodině v kalendáři 4. června a od mikrofonu přeje dobré ráno Martin Kolín. Je to skutečně tak? Teď už se tady bezpečně nacházíme v druhé polovině pracovního týdne a hned z úvodu dnešního vysílání přidáme také poměrně zajímavou statistiku. K lídrům ve sdílení elektřiny na úrovni obcí patří v Česku totiž Liberec. Podle vlastních údajů díky tomu už teď ušetří na elektřině přes 3 miliony korun ročně a to nejsou malé peníze. Přesně proto se na sdílení elektřiny podíváme už také za okamžik a myslím si téma tedy do úvodu dnešního ranního vysílání, o to máme postaráno. Popřejeme hlavně příjemný poslech řidičům, šťastnou cestu, přeci jen ať už před sebou máte nebo nemáte pracovní povinnosti, tak k tomu také přidáme přání úspěšného čtvrtku.

0: Čtvrteční dobré ráno úspěšně odstartováno, a to po písni skupiny Rangers, tedy v tomto případě Teče voda. Popřejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, popřejeme hlavně tedy úspěšné vkročení do dalšího dne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, a k tomu se společně můžeme podívat i na dnešní první téma, které už jsme ostatně před okamžikem avizovali. Hlavně tedy v tomto momentě půjde o věc, myslím si, aktuální, která jednoduše stále bude více a více zajímat nás, tedy v tomto momentě spotřebitele. Můžeme doplnit, že velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou Česku, města a obce, a k lídrům mezi ně patří právě Liberec. Tam je i součástí tedy mezinárodní sítě klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce a zároveň tedy má možnost městu podle jeho propočtu už teď v počátcích projektu ušetřit přes 3 miliony korun ročně. Právě do Liberce míříme v další části naší série, která mapuje rozvoj komunitní energetiky v Česku.
1: Slyšíte, že před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
2: Primárně byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelily do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se jak Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
1: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď liberecké společenství vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
2: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, prvních 10, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu, měly nějakou spotřebu energie odpovídající, a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
1: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
3: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
1: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
3: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
1: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
3: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
2: Budeme určitě budovat nějakou denní akumulaci, to znamená nějakou baterii, komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko spoledne přenést na noc, ale nebude to nikdy ostrov. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, to v každém případě budeme, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
1: Říká o energetické vizi severočeské metropole Miloslav Matocha. Z Liberce Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji? Pravda, ani ve čtvrtek se nudit nebudeme a opět to bude poměrně pestré. Můžeme doplnit, ráno ještě očekáváme polojasnou oblohu a ojediněle také tvorbu mlh. Postupně bude ale od západu přibývat oblačnost k večeru a následně tedy od západu se také budou přidávat přehánky nebo i bouřky. A později večer očekáváme občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná ve většině kraj, tedy na jedničce. Českolipsko ale hlásí dvojku, tady tedy zátěž střední. Tak takové počasí nás čeká v Libereckém kraji s datem 4. června.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Česká slavice ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Eva Farná z písní Jaký to je 8 minut před půl šestou. Jaký to bude odpoledne v tomto směru, když si dovolím parafrázovat, to se právě teď dozvíme. Zamíříme alespoň na okamžik ke 13. hodině, kdy opět nabídneme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou a pohádkovou princeznou Monikou Tymkovou. Nedávno se stala moderátorkou nahé seznamky Naked Attraction. Jak se k této pikantní nabídce dostala? Musela překonávat stud více, ona nebo účastníci? A je teď více moderátorkou nebo herečkou? A jaké má plány na léto? Dozvíte se v Alex a host, začínáme po 13. hodině.

0: Jaký je zájem zahraničních turistů o pobyt v Krkonoších? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vedení Liberce začne připravovat projekt opravy zámku. Rozdělená má být do 3 etap. Po dokončení první za zhruba 45 milionů korun by měl zámek sloužit základní umělecké škole a festivalu Anefilm. Ve všech křídlech nechá město opravit sociální zázemí a vybuduje bezbariérový přístup. Čisté Uhorek na Semelsku postaví nový chodník. Obec nyní získala stavební povolení. Zhruba 2 kilometry dlouhý chodník povede přes střed vesnice, informoval nezávislý starosta Ladislav Jiřička. Na stavbu se obec pokusí získat dotaci. Zájem zahraničních turistů o letní dovolenou v Krkonoších roste. Podle hoteliérů přibývá rezervací ze zahraničí a oproti české klientele volí delší pobyty, většinou týdenní. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s trenérem Zdeňkem Motákem rozšíří v roli asistenta Richard Král. Generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil na návrh prezidenta českého hokeje Alojze Hadamčika, výkonný výbor hokejového svazu. Dnes ráno bude ještě většinou polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, později odpoledne a večer se na západě kraje přidají přehánky, občas déšť a teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tady zprávy Ivety Bláhové, 17:55, čas, kdy pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec a my budeme mít už za okamžik ve vysílání možnost připomenout také další příběh, který by snad tedy mohl připomínat, myslím si, záležitost areálu Vratislavické kyselky. V tomto případě ale míříme do Jablonce nad Nisou. Pivovar Volt totiž koupil areál bývalého jabloneckého pivovaru. Jak konkrétně to v opuštěném areálu vypadá a hlavně, jaké s ním má pivovar Volt plány? No tu se společně podíváme už za okamžik v další reportáži čtvrtečního Dobrého rána.

0: To by klidně mohla být situace aktuální v podání tedy Marie Rotrové a další písničky, která nám nezestárla večerem z Hýčka na 9 minut po 17:30. Skutečně záležitost jako ze života. My se ale v tomto čase můžeme vydat do Jablonce, tamní pivovar, kdy si totiž patřil k těm největším v Česku. Od 90. let se v něm ale pivo nevaří a celý areál pouze chátra. To by se ale do budoucna mělo změnit. Objekt totiž odkoupil jablonecký řemeslný minipivovar Volt, který chce komplex začít opravovat a zase v něm začít vařit pivo. Podrobnosti zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Historie areálu jablonického pivovaru představuje sládek pivovaru Volt Martin Palouš.
2: Víme, že se pivovar začal stavět 1833 a 1835 už byla první várka. Pak vlastně pivovar na přelomu, bylo myslím 1908, jestli se nepletu, tak vyhořel. Oni toho využili a rovnou ho rozšířili, takže z něj udělali větší pivovar. Ve své době byl čtvrtý největší v republice. Větší byl jenom Prazdroj, Staropramen a Popovice, a pak byl právě Brauer a Jablonec.
1: Z historie se trošku posuňme k tomu současnému stavu, jak to tam teď vypadá. Co s tím pivovarem vlastně momentálně je, v jakém je stavu vůbec?
2: No, je trošičku v dezolátu, můžeme říct úplně na rovinu. 30 let se tam pivo nevařilo. Poslední várka byla SMP 91, pak to jenom chátralo. Bohužel se do toho jako žádný peníze nepustili. Sladovna na tom je o něco líp, ta fungovala, jestli se pletu, 4 roky zpátky ještě něco takového. Dnes už teda taky nefunguje, plány s ní zatím nemáme, i když už jako trošičku nějaká myšlenka, že bychom tam třeba do budoucna obnovili i sladování, tam jako v hlavě je, ale uvidíme časem. Teď pro nás nejdůležitější je ten pivovar, takže prostě dát dokupy pivovar, tak, aby jsme zároveň nenarušili vlastně ráz toho pivovaru, že využijeme starou kotelnu, která by ani v dnešní době pro tak velký pivovar, jaký Jablonec byl, by se stejně nevyužila, protože byla jako příliš velká a my to využijeme prostě pro malý pivovárek a když se bude dařit, tak se uvidí, jak se bude rekonstruovat ty části jakoby dál.
1: Máte už nějakou představu, kolik zhruba to obnovení pivovaru bude stát? Vzhledem k tomu, v jakém je stavu.
2: Kdybychom chtěli jako celý areál jako ze dne na den dát dokupy, tak by to byla asi miliarda plus, ale my prostě teď potřebujeme dát dohromady pivovar, což by asi kolem 100 milionů. Uvidíme, no, postupně budeme jako dávat dokupy další a další části. Je tam historická varna krásná, takže určitě až zprovozníme pivovar, tak se budeme třeba pomalinku věnovat těm částem a aspoň je dávat dokupy, sice třeba bez nějaký technologie velkého, ale prostě aby tam šli udělat nějaký prohlídky a vidět, jakou krásu tam naši předci zanechali.
1: Máte už nějakou představu, kolik toho, co z pivovaru zbylo, půjde využít i pro dnešní vaření piva a pro dnešní fungování?
2: Tak to vím přesně, nic. Jelikož tam zůstal, jako z pivovaru tam zůstal jenom šrotovník a nic víc. Tam se bude muset všechno, ta technologie nová.
1: Shrnuje sládek jabloneckého pivovaru Volt Martin Palouš. Areál pivovaru přitom nebude sloužit jenom na vaření piva, ale počítá se i se společenskými akcemi.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijí.

0: počasí.
1: Přesně 6:45, aktuálně tedy na hodinách, čtvrteční dobré ráno pokračuje a připomenout můžeme i výhled na dnešek. Ještě tady v ranních hodinách očekáváme povětšinou polojasno, ojedinělé místy také mlhy, postupně od západu, ale během dne začne přibývat oblačnost, k večeru se následně přidají i přehánky nebo bouřky a k tomu také později večer občasný déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 16 až 19 stupni hlášený, máme slabý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr a biometeorologická předpověď dnes na jedničce. Českolipsko hlásí dvojku, tedy střední stupeň zátěže.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Společně si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dnes připomínáme jedno důležité výročí moderní historie. 4. června roku 1783 na tržišti francouzského města Annony totiž lidé poprvé viděli, jak jde pomocí inteligence překonat zemskou přitažlivost. Bratři Joseph Michel a Jacques Étienne Montgolfierové tam poprvé předvedli veřejnosti svůj vynález, tedy horkovzdušný balón. Byl ušitý staftu a měl průměr 11 metrů. Letěl bez posádky asi do výšky 2 kilometrů. Plul asi 10 minut po obloze a pak začal prudce klesat. Balon s živou posádkou, tedy v tomto momentě to bylo už s ovcí, kohoutem a kachnou, pak předvedli 19. září stejného roku ve Versailles před králem Ludvíkem 16. a desítkami tisíc lidí. Všechna zvířata let přežila, takže král povolil let i s lidskou posádkou. Ten se uskutečnil 21. listopadu v Paříži. I tento let byl úspěšný. Posádka z něho vyšla bez úhony a oběma vynálezcům přinesl mimo jiné šlechtický titul. Ale dost bylo historie. Poslechněte si teď vyprávění Miroslava Donutila o tom, že i v dnešní době je let balónem poměrně velký zážitek.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mi to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. On říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě. A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. No Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo. Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, hned vedle té jeteliny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj nechce i přes protesty odvolat z funkce ředitelku gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou. V libereckém centru Linzerka dnes začne výstava chystanému dopravnímu terminálu. Radnice v Zákupech na Českolipsku ve městě umístila sloupky pro nouzové nabití telefonu nebo elektrokola. Dnes bude polojasno až oblačno, postupně se přidají přehánky a teploty naměříme do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Vedení Libereckého kraje nemá důvod k odvolání ředitelky Jablonského gymnázia U Balvanu Michaly Mutl. Její odstoupení požaduje část studentů, učitelů a rodičů. Důvodem je údajná špatná komunikace ze strany vedení školy. Na protest proti tomu podali výpověď 3 učitelé a další 3 chtějí zkrácený úvazek. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj ale nejsou pro odvolání ředitelky žádné legitimní důvody.
2: Pokud bychom to udělali, tak s velkou mírou pravděpodobnosti Liberecký kraj prohraje soudní spor o odvolání, bude platit nějaké náhrady zde za klidně několika leté období, protože ty soudy takhle fungují. Nicméně tu situaci považuji za mimořádně závažnou a do 2 týdnů chceme oznámit, jak se to pokusíme jako zřizovatel vyřešit.
0: Lidé v Liberci se dnes můžou seznámit s podobou připravovaného krajského dopravního terminálu. Informoval o tom mluvčí magistrátu Tomáš Tesař. V kulturně kreativním centru Linzerka začne v 18 hodin vernisáž k výstavě soutěžních návrhů. Lidé uvidí i prezentaci s vítězným architektonickým návrhem. Hlavní vlakové nádraží by se mělo změnit na terminál pro vlaky i autobusy. V jeho blízkosti bude taky parkovací dům. V Zákupech na Českolipsku si lidé na 2 místech mohou dobít elektrokolo nebo mobilní telefon. Radnice nechala nabíjecí sloupky umístit na náměstí Svobody a v areálu tamního koupaliště. Je to hlavně služba pro turisty, říká starosta Radek Lípa ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Ta frekvence je poměrně vysoká těch turistů. Je to zdarma to dobíjení a bylo to spolufinancováno z dotace z Libereckého kraje. Na nabíjení mobilů jsou tam skřínky s kódem, tak aby nedošlo k odcizení.
0: Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhou, postupně bude oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě a severu kraje přidají přehánky a nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky

0: uzavřená. Objížďka je značena a vede ulicemi Jetřichovská, Hejnická a Studánecká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po 6. hodině v kalendáři 4. června a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nás čeká poměrně nepříjemné a také složité téma. Začneme tedy otázkou, kterou budeme moci položit, a to v momentě, co má dítě, nebo obecně, co dítě v momentě, kdy vyrůstá v prostředí, kde je domácí násilí, právě má dělat při rozvodu. A následně, jak má soudce posuzovat takové případy, třeba tedy při odloučení partnerů. Řešení totiž momentálně hledají úpravy rozvodové novely. Skutečně, říkal jsem téma, je to složité, občas ho tedy život přinese, a tak ho společně ve vysílání otevřeme už za okamžik v další reportáži. Pokud možno příjemný poslech přeje od mikrofonu Martin Kolín.

0: Na pozitivní notě jsme vkročili do další části našeho ranního vysílání, i když následující téma skutečně bude poměrně složité. Rozvod totiž může provázet konflikt, třeba o to, kdo bude pečovat o děti. Jak ukazují statistiky Ministerstva spravedlnosti, zhruba každé páté opatrovnické řízení v Česku musí rozhodnout soud. Nově bude možná muset vždy posuzovat, jestli v rodině nedocházelo i k domácímu násilí. Navrhuje to poslanecká novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Jejím cílem je lépe chránit děti.
1: Táta na mámu nejdřív hrozně křičí a pak ji uhodí. Běžím k ní, držím ji za ruku a křičím na tátu taky. K tátovi se přidává Tomášek. Stoupá si před něho, brečí a snaží se mámu uhodit taky.
2: Citujeme z toho, jak se centru Locika svěřila 10letá dívka, říkejme jí Klára, která prožívala rozvod rodičů s 5letým bratrem Tomášem. Byl plný konfliktů i domácího násilí. V tomto případě se rodiče nakonec dohodli a svou pozornost zaměřili na děti. Nevždy se to ale stane. U soudu stále převládá názor, že rozvod je hlavně sporem rodičů, říká vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová.
3: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled vlastně dětí na tu situaci a nikdo vlastně s dětmi třeba nekomunikuje na úrovni soudu to, že domácí násilí prostě není normální.
2: Jak má soudce ke konfliktu rodičů přistupovat dnes, radí například Justiční akademie, která je vzdělává. Pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Základní poučka zní, není možno dívat se na ten případ staticky. Určitě by jsem se měl dívat na symetrii nebo asymetrii moci, na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
2: Konkrétní nástroje k určení zatím soudci nemají. Teď jsou k dispozici jen testovací materiály od úředníků Ministerstva spravedlnosti. Dokumenty zkouší 7 okresních soudů v Jihomoravském a v Ústeckém kraji. Jmenují se checklist a risk mapa, říká ředitelka odboru legislativy ministerstva Pavla Beloňová.
5: A jsou tam konkrétně napsány možné projevy od popisu fyzického násilí, psychického, sexuálního násilí, ekonomické závislosti.
2: Pokud byly děti svědky domácího násilí nebo dokonce sami jeho oběťmi, měli by soudci povinně rozhodnout o případném omezení rodičovské zodpovědnosti. Chce to novelou prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
6: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. My definujeme, co je zájmem dítěte naprosto přesně, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí.
2: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tedy ráno a dopoledne očekáváme oblačno až polojasno. Zpočátku výjimečně s mlhou, postupně bude ale oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě severu kraje přidají také přehánky. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 16 až 19 stupni. K tomu tedy slabý, postupně mírný, jihozápadní až jižní vítr. Tak takové počasí nás čeká ve čtvrtek 4. června.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě 2 nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

0: Společně s Ivetou Bláhovou připomeneme probíhající festival aktuálně v krajském městě.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Oprava 3 historických domů u vodního hradu Lipí v České Lípě bude stát 75 milionů korun. Soutěž na obnovu domu vyhrála společnost CL Evans. Po rekonstrukci v nich vznikne nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Město Jablonec nad Nisou zahájí opravu zdi v Tovární ulici. První etapa začne v letošním roce a práce budou pokračovat i příští rok, oznámila mluvčí magistrátu Jana Frečová. Zeď je dlouhodobě v havarijním stavu. V Liberci druhým dnem pokračuje 23. ročník festivalu dětského čtenářství. Lidé ho můžou navštívit třeba v kavárně Pošta, galerii Lázně nebo v naivním divadle. Dnes je na programu například divadelní představení souboru Čučka v krajské vědecké knihovně. Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. Běloruská favoritka prohrála s ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7, 0-6. Ta se o účast ve finále utká s Polkou Chvalinskou, která porazila 7-6 a 6-3 ruskou Kalinskou. V semifinále tenisového Roland Garros je také Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli. Dnes ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhou. Postupně bude oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě a severu kraje přidají přehánky. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové. 6:30 ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech v kalendáři 4. června, čtvrteční, dobré ráno, pokračuje. A my se už za okamžik podíváme také na další aktuality libereckého kraje. Před 7:00 se ale i trochu zasportujeme, rozproudíme krev a vydáme se společně s předškoláky na maraton. Proč právě dnes a co o něm vůbec děti vidí? To se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Příjemný poslech, pokud snídáte, tak dobrou chuť a řidičům šťastnou cestu.

0: Helena Vondráčková, a to po tedy půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Liberec společně s Jiřím Kornem a písní Jakoby nic. Je to také čas, kdy můžeme nabídnout další zajímavosti libereckého kraje, konkrétně začneme přímo v krajském městě, kde bude v pátek od 7 do 15 hodiny probíhat čištění Husovy ulice, a to včetně uličních vpustí, konkrétně tedy úsek od křižovatky Vítězné ulice po křižovatku s ulicí Svobody. Liberec proto žádá řidiče, aby respektovali dopravní značení a také hlavně značky zákazu zastavení. V uvedený den také zvýší městská policie dohled v této lokalitě. Jak byste nalezli na webu magistrátu města Liberec a pravda platit pokuty za parkování, to se umí prodražit. V tomto směru vím, o čem mluvím, přeci jen bydlím na sídlišti. Přesunout se ale můžeme i na web Semil, tady je to o něco pozitivnější. Právě dnes také můžeme připomenout pátý ročník běžeckého závodu Semilský jelen. Start i cíl závodu je na Semilském ostrově na prostranství před kioskem. Závodníci se mohou prezentovat od 15. hodiny, samotný závod pak začne v 16 hodin, a to nejprve soutěží dětských kategorií, na které v 18 hodin naváže 5-kilometrový závod dospělých.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nejvyšší teploty dnes vystoupí mezi 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni. Ráno a dopoledne očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu, zpočátku výjimečně i smlhu a postupně bude oblačnosti přibývat. A později večer se zejména na západě a na severu kraje přidají také přehánky. Hlášený máme slabý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce na Českolipsku dnes na dvojce na středním stupni zátěže.
0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 4. června a my teď tak trochu zabrousíme do světa sportu. Právě 4. června roku 1995 se uskutečnil první ročník pražského maratonu. I přes svou poměrně krátkou historii se tento závod zařadil mezi ty nejprestižnější svého druhu na světě. Jeho prvního ročníku se účastnilo 1000 sportovců. V letošním roce to bylo 11 000 běžců z více než stovky zemí světa. Ale teď už se na trať vydáme společně s dětmi a také Terezou. Zobrázdovou.
1: Co je maraton?
2: Jo, tak to vím. To jsem koukal, to dělal můj strejda, že tam někdo běží. A 300-500 kilometrů.
1: Počkej, kolik, to je moc. Kolik se běží maraton?
2: No,
1: jak je dlouhý?
2: 9100.
1: A uběhne tu dálku někdo?
2: Můj strejda to uběhnul, dostal medaili na prvním místě asi.
1: A kde to běžel?
2: No, on to běžel v Praze, protože on tam běží to vidlí a fandil tam děda, tačka, teta Vendulka a my jsme s mámou byli doma.
1: A jak dlouho ten maraton tak se běží asi?
3: Třeba 10 hodin.
1: A jsou vyčerpaní ti běžci potom?
3: Jo,
2: jo, to ví, že potom jsou.
3: Potom jim bolí nohy a jsou spocený.
1: Co se při tom běhu nesmí dělat?
3: Nesmí si dělat zkratka a ještě se nemá postrkovat všichni lidé ještě a dávat nohy na lidé, aby nespadly.
2: Tak to v žádném případě ani v divadle.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Skončila stavba nové autobusové zastávky u liberecké nemocnice. V provozu zatím není. V Krkonoších dnes členové horských služeb z evropských zemí trénují záchranářské psy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta se dnes ráno sejde s odboráři. Dnes bude polojasno až oblačno, večer se postupně přidají přehánky a teploty naměříme do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Technické služby v Liberci dokončily a předali novou autobusovou zastávku u areálu krajské nemocnice. Před uvedením do provozu ještě čeká kolaudace. Zastávka měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu převzaly technické služby. Proti původní firmě vede město sankční řízení, říká náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
4: Po odferezování ty spodní vrstvy původního zhotovitele byly opravdu špatně udělané. Nově už je tam vlastně asfalt a podkladní vrstvy tak, jak mají být, a mělo by to vydržet i těžší zátěž.
2: O termínu znovu zprovoznění zastávky se cestující dozvědí z informačních cedulí. V okolí Labské Boudy v Krkonoších dnes horská služba pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 desítek specializovaných kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení se dosud v Krkonoších ještě nekonalo.
5: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Po dvou sezónách bude letos opět promítat letní kino v Turnově. Projekce tam nebyly možné kvůli stavbě nové moderní knihovny ve Skálově ulici. Nově se budou filmy promítat přímo na jedné stěně knihovny. Stavbaři v areálu letního kina také pracují na dostavbě opěrných zdí a nového jeviště. Letní kino v Turnově by se mělo poprvé otevřít 25. června. Odbory z úřadu vlády se dnes ráno sejdou s vedoucí úřadu Tinde Barta. Odboráři totiž protestují proti převaru některých agent pod vybraná ministerstva. Obávají se narušení funkčnosti systému. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO přesun systém naopak vylepší. Změna se týká třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhou. Postupně bude oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě a na severu kraje přidají přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Kunratické ulici na kruhovém objezdu probíhají stavební práce, jsou tam zúžené jízdní pruhy. V době úplné uzavírky bude vedena objízdná trasa po silnici 1/14 přes Vrakyslavice nad Nisou a dále po silnicích Tenvaldská a Jablonecká.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemný poslech dobrého rána vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec také po 7. hodině přeje Martin Kolín. Za okamžik budeme mít možnost se ve vysílání věnovat také sportu a proto se vydáme do nového bodu. Připomeneme totiž sezónu bojovníka Josefa Štumera. Jaká byla, to se za okamžik v dobrém ránu dozvíte. Datum v kalendáři.

0: Dobré ráno nám pokračuje i po písni Zuzany Norrisové. My vás u něj zdravíme, pokud se postupně probouzíte do nového dne 4. června v kalendáři. Pokračujeme také tedy teď už 11 minut po 7. a to cestou za mladým talentem, nebo respektive v tomto momentě talentem, který se rozhodně osvědčil. Je mu totiž 29 let a jeho doménou jsou smíšená bojová umění. Jeho jméno je Josef Štumr. Diváci si jeho podpis mohli odnést z nedávné akce Swag Lift Day, kde se také rozpovídal o letošní sezóně. Z jednoho ze zápasů si odnesl těžká zranění, nevšak chuť se dál se vydávat do ringu.
1: Teď už je to všechno dobrý. Šlo to hodně těžké zápasy tady s tím, co jsem všechno měl, no. Zlomenou ruku, že jo, tam mám teďka 10 šroubů a destičku a natržený dva vazy v koleni, no.
2: Říká Josef Štumr. Zranění si liberecký voják přivodil při jednom ze zápasů MMA přímo v ringu. Brzy se z toho otřepal a zapojil se opět do přípravy. Především v novém boru.
1: Já už trénuji, teď 14 dní už trénuji jako na 100%. Do konce června bych se do toho chtěl jakž tak nějak dostat a od července začít přípravu na září.
2: Přiznává ale, že návrat do tréninkového procesu nebyl vůbec jednoduchý. Hodně to bolelo. O možnosti skončit s bojovým uměním prý ovšem ani na chviličku nepřemýšlel. Hledá pozitiva.
1: Vůbec, ba naopak, protože díky tomu zranění jsem si odpočinul a teď jsem rád, že můžu zase makat. Nejhorší byly asi první dva tréninky, to jsem po každém tréninku myslel, že mě přijel autobus, ale teď už trénuji normálně jako klasicky na 100% a všechno je v cajku, všechno to drží, takže navyšujem tréninkové dávky.
2: Spolu se svým týmem střádá také další plány. Týkají se pochopitelně návratu do ringu.
1: No teď na září bychom chtěli někoho z top 5 z mojí divize, nejlíp vyhrát v této pětce a pak by si chtěl říct o titulovou šanci a dát si to tady s Patrikem.
2: Tím Patrikem je Polák Kačmarčík. To už 20. června čeká zápas o titul v pérové váze. Jeho soupeřem bude Leo Brichta. Oba se fanouškům představili na nedávné akci v Liberci. Výsledek jejich zájemného souboje se dá jen těžko předpovídat.
1: Těžko říct, ale myslím si, že Patrik obhájí.
2: Uzavřel Josef Štumr povídání o sobě i výzvách, které ho čekají. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Skutečně, kdo si ráno přistal, má možnost si užívat asi nejhezčí počasí celého dne. Ráno a dopoledne očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu, zpočátku i výjimečně tedy s mlhami, postupně bude ale oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě a na severu kraje přidají také přehánky. Teploty dnes se 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Biozátěž pro většinu kraje mírná, tedy na jedničce, Českolipsko pro dnešek hlásí dvojku, tady tedy biozátěž. Střední 7 hodin 17 minut 4. června v kalendáři. Ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme dobrý poslech a hlavně dobré ráno.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: V dalších zprávách nám Iveta Bláhová připomene také plány v Čisté u Horek na Semilsku.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Bereni Liberce začne připravovat projekt opravy zámku. Rozdělená má být do 3 etap. Po dokončení první za zhruba 45 milionů korun by měl zámek sloužit základní umělecké škole a festivalu Anefilm. Ve všech křídlech nechá město opravit sociální zázemí a vybuduje bezbariérový přístup. Čisté u Horek na Semelsku postaví nový chodník. Obec nyní získala stavební povolení. Zhruba 2 kilometry dlouhý chodník povede přes střed vesnice, informoval nezávislý starosta Ladislav Jiřička. Na stavbu se obec pokusí získat dotaci. Zájem zahraničních turistů o letní dovolenou v Krkonoších roste. Podle hoteliérů přibývá rezervací ze zahraničí a oproti české klientele volí delší pobyty, většinou týdenní. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s kandidátem na náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident řekl, že jmenování neplánuje zdržovat, nejprve chce ale vědět, jaké priority Hlaváč má. Pavel i Hlaváč uvedli, že chtějí armádu modernizovat, aby byla schopná zajistit bezpečnost. Lukáš Mokrolský jako jediný z českých reprezentantů postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se na štvanici pokusí dostat i do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra. Dnes ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně i mlhy, postupně bude oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě a severu kraje přidají přehánky. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 38 u obce Jestřebí na Českolipsku dejte pozor, leží tam sražená zvěř na vozovce, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové, 7:30. Přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec příjemný poslech čtvrtečního ranního vysílání, ve kterém už za okamžik probereme další aktuality libereckého kraje a samozřejmě v následujících 30 minutách nebude chybět ani telefonát meteorologům. Přejeme příjemný poslech a hlavně dobré ráno.

0: 10 minut po půl osmé, také čas, kdy pokračuje čtvrteční Dobré ráno a pokračuje dalším přehledem aktualit Libereckého kraje. Připomínáme také události v tomto případě už z víkendu, například v sobotu, kdy máte možnost přijít užít si 19. ročník Dne koně v Lomnici nad Popelkou. Připraven bude bohatý program plný jezdeckých vystoupení, také ukázek dovednostní koní, historických tradic i moderních disciplín. V Lomnici bude kvůli této akci mezi 6. až tedy nakonec půlnocí uzavřená část ulic Pivovarská, doktorky Milady Horákové, Jaroslava Seiferta, Josefa Káberta, Smetanova a také ulice U parku. I s tím tedy lepší počítat. Na druhé straně o program na víkend by tak mohlo být klidně postaráno. A k tomu můžeme zamířit i do Rynoltic. Tam tedy připomínáme uzavření knihovny, a to až do 9. června. Do té doby si tedy bohužel pro knížky člověk nedojde.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pár vteřin nás dělí od 7:45. My čas rozhodně využijeme k tomu, abychom probrali počasí, a to společně s panem Janem Hrubým z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, hnedka z úvodu pochvala. Při pohledu z okna je to více než idylické, zvlášť tedy po včerejším dni. Tak prozraďte, vydrží nám takovéto počasí po celý den, nebo naopak, co nás dnes tedy ve čtvrtek čeká?
2: Bohužel nevydrží, ale ještě teďkon ráno a dopoledne očekáváme tu zmenšenou oblačnost, co máme aktuálně na obloze, ale postupně nám začne oblačnost přibývat a později večer se zejména na západě a na severu Libereckého kraje vyskytnou přehánky a ojedinělé i bouřky a teplotně naměříme dneska více než včera, a to od 22 až do 25 stupňů Celsia, a vítr dneska očekáváme slabý, ale měl by začít foukat mírný, jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a večer se bude měnit na západní až severozápadní, ale v případných bouřkách nám může vítr i zesílit.
1: Vy už jste zmiňoval večer, kdy tedy očekáváme příchod deště, přeháněk. Znamená to tedy, že nám bude pršet celou noc, případně i zítra?
2: Je to tak. Právě v noci očekáváme, že by se měl vyskytovat déšť nebo přehánky, a právě z počátku noci není vyloučena i bouřka a déšť se vyskytne právě na většině území, a zítra z počátku dne to vypadá, že ty srážky nebo ten déšť se bude vyskytovat právě ráno a dopoledne, ale odpoledne už očekáváme, že by to mělo jít spíše do přeháněk a srážky by měly od západu ustávat nebo ubývat a spolu s tím ubyde i oblačnost, ale to až někdy pozdě odpoledne anebo večer, a zítra budeme mít nižší teploty od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Znamená to tedy, že po stránce meteorologické se rozhodně v Libereckém kraji nudit nebudeme. Informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Jan Hrubý. My mu za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: A naschledanou.
3: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
4: To štěstí chtěl bych jednou mít.
3: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
4: Jenže blázni si dělá.
3: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 4. června v kalendáři rok 2026 my se ale společně vrátíme o 2 roky nazpět. Před volebními plakáty vládní SPD totiž v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1 s tím, že hnutí má zaplatit 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. SPD vinu odmítá a tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek.
1: Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí. Podle něj na plakátech nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru.
2: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
1: Předvolební plakáty SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila 2 romské chlapce, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Další obžalobě kvůli tomu čelí i samotný Tomio Okamura. Jeho stíhání je v tuhle chvíli ale pozastavené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna řekl, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
3: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
1: Státní zástupce David Jachnický žádal pro SPD o 500 000 vyšší pokutu, než jakou soud uložil. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí.
4: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naše historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
1: Jachnický tím narážel na nacistické Německo, ve kterém podle něj nenávistné projevy nezačaly násilím, ale slovy. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy ve vládní koalici kvůli rozsudku ohrožené nejsou.
5: Já věřím, že v odvolacím řízení možná i nakonec ústavní soud tuto věc zamítne, protože byť se mi ta reklama nelíbila, byť bychom takovou neudělali, tak se domníváme, že tady musí existovat svoboda v prezentaci názoru, ať už politických, anebo ze strany občanské společnosti.
1: Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že je potřeba rozhodnutí soudu respektovat.
6: SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám. Jim jde o politické body. Politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo.
1: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann si myslí, že SPD nebude rozsudkem poškozená a volební preference jí to nesníží. Kdyby byl nakonec rozsudek pravomocný, SPD by naopak mohlo získat další příznivce, říká Hartmann.
7: Dá se očekávat, že by SPD se stavila do role určitých ublížených mučedníků, kteří bojují za svobodu slova, za bezpečnost a ochranu České republiky, českých občanů a možná by naopak paradoxně jí to mohlo přihrát ještě určitou část voličů, kteří třeba podporují jiné různé protestní strany.
1: Uložený trest 3 miliony korun označila soudkyně Ivana Tichá za výchovný. Vyšla z příjmu SPD, které od státu dostává 40 milionů korun ročně. Jiný než peněžitý trest podle Tiché nepřipadal v úvahu. Obvodní soud nemůže politickému hnutí uložit zákaz činnosti nebo přímo zrušení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Podnikatelé by od nového roku měli elektronicky evidovat tržby. V prvním čtení to schválili poslanci. Akcelerační zóny pro větrné elektrárny by v Libereckém kraji nemusely vzniknout. V letošním participativním rozpočtu v Liberci lidé přihlásili téměř 50 návrhů. Dnes bude polojasno až oblačno, večer se postupně přidají přehánky a teploty až 24 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Evidovat by se měly podle návrhu i bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se tak měly vypustit. To odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Co pak finanční správa bude u desítek, stovek tisíc podnikatelů něco dohledávat? Dneska finanční správa stojí na naprosto robustní, obrovské analytice. Představa, že když se platí kartou, že je to dohledatelné a že to nemůže jít do šedé zóny, je mylná, může to jít na jakýkoliv účet a není to při těch milionech transakcí dohledatelné.
1: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. V Libereckém kraji by nemusely vzniknout akcelerační zóny navržené Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o 5 lokalit, ve kterých mělo být snazší povolovací řízení pro stavbu větrných elektráren. Ty ministerstvo navrhlo v okolí Košťálová, Mříčné, Borovnice a Lomnice nad Popelkou na Semelsku a také v Ralsku na Českolipsku. Obce ani kraj s návrhem nesouhlasili. Na základě jejich připomínek proto Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo zamýšlené zóny zrušit, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště.
3: Ten návrh pracuje s tím, že vlastně těch 5 oblastí se má vypustit. To znamená, v Libereckém kraji by neměla být ani jedna akcelerační oblast pro větrné elektrárny. Na druhou stranu, myslím si, že ty elektrárny v některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba podmínit souhlasem těch dotčených obcí.
1: Do letošního participativního rozpočtu lidé v Liberci přihlásili celkem 46 projektů. Je to o jeden míň než v loni. Návrhy teď vedení města posoudí a na podzim pro ně lidé budou moct hlasovat. Mezi vítěze město rozdělí celkem 10 milionů korun. Lidé chtějí veřejný prostor v Liberci oživit například uměním. Mezi dalšími návrhy jsou například nová dětská hřiště na Perštíně nebo na sídliště Kunratická. Lidé navrhují třeba i vybudování lesoparku na Bromovské. Rektoři českých vysokých škol dnes budou jednat o chystané reformě univerzit a novém zákoně, který má zvýšit vliv státu na jejich chod a změnit jejich financování. Ministr školství Robert Plaga za ANO na jednání představí další postup přípravy návrhu. Podle předsedy konference a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila, rektory zajímá především, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol.
0: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami. Postupně bude oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě a na severu kraje přidají přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupně, na horách na 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 13 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku havarovala 2 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte tudy opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 8 hodině v kalendáři 4. června a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás v tomto čase zdraví s přáním příjemného poslechu Martin Kolín. Můžeme připomenout, že už od středy nám a také v Liberci pokračuje festival. V tento moment si myslím festival pravděpodobně nejvíce ocení dětští čtenáři, neboť právě dětská literatura a také v tomto momentě četba je na programu dne. Můžeme za okamžik připomenout, kteří autoři a ilustrátoři zavítali do Liberce a k tomu také připomeneme, jak program pokračuje. Jenom tedy doplním, že až do zítřka bude možnost si festival právě v Liberci užít. Více podrobností nabídneme za okamžik v další reportáži čtvrtečního Dobrého rána.

0: Teď už tedy 12 minut po 8 hodině, čas, kdy jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, nabídli i píseň Věry Martinové, a to O pane náš. Je to ale také čas, kdy se můžeme vydat za návštěvníky krajské vědecké knihovny i třeba dalších libereckých míst, neboť právě od včerejška se mají možnost zúčastnit festivalu dětského čtenářství. Žáci ze základních škol i rodiče s dětmi můžou zavítat na výtvarné dílny do kavárny Pošta, na scénická čtení do Naivního divadla i na představení do Severočeského muzea. Letos se nově přidala i botanická zahrada.
1: Nám se to líbilo hodně, bylo to srandovní a byla velká zábava.
2: A která postava se vám líbila nejvíc?
1: Pan Smraďoch.
3: Festival dětského čtenářství ve středu navštívili žáci libereckých základních škol Švermova nebo 5. května. Na ranní představení projektu Listování v krajské vědecké knihovně přijeli taky malí diváci z České Lípy.
4: Oni nám listovali knížku Pan Smraďoch, říkali nám o tom, jak ta holčička jménem Chloe našla bezdomovce jménem pan Smraďoch.
2: A co se ti na tom líbilo nejvíc?
4: Že pan Smraďoch byl hodný.
5: 6 ráno, 3 šátle. 7 hodin jste na odezdu čest.
3: Návštěvníci se mohli zúčastnit taky tvořivých dílen, třeba ilustrátorky Markéty Šmalcové.
6: Jsme se vlastně pobavili, aby pochopili o tom, jak se češtině tvoří přirovnání a jak se používají a tak, že můžeme přirovnat prakticky cokoliv k čemukoliv v přírodě. Potom jsme na základě toho dělali nějaké hry, žábu s frkačkou.
3: Číst ze své knihy Rajčaťáci a banáni přijel taky autor Petr Váša. Na jeho odpolední dílně si návštěvníci mohli vyzkoušet takzvané fyzické básnictví.
7: Fyzické básnictví je v něčem podobné jako normální básnictví. Ten recitátor tak většinou má text, který napsal někdo jiný. Tak to je první rozdíl, protože mně se líbí v tom fyzickém básnictví, že to je autorská věc. A v tom fyzickém básnictví slovo, gesto, pohyb, hlas od šeptání až po zpěv nebo křik se může stát součástí toho výstupu. Takže je to vlastně jako kdyby se normální recitátor trošku pomátl.
3: Říká básník a hudebník Petr Váša. Festival dětského čtenářství v Liberci potrvá do pátečního poledne. Podrobný program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 18 minut po 8 hodině. Můžeme také připomenout výhled na dnešní den. Ráno a dopoledne ještě oblačno až polojasno. A také můžeme nahlásit právě přibývání oblačnosti, a to později večer, tedy následně zejména na západě a severu, kdy se také přidají i přehánky. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů. Na horách dnes mezi 16 až 19 stupni Celsia a biometeorologická předpověď na jedničce. To znamená mírnou zátěž pro většinu Libereckého kraje. Českolipsko dnes hlásí dvojku. Tady tedy biozátěž střední.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobré ráno, Českého rozhlasu Liberec, pokračujeme jo, hlavně přejeme tedy vám a to našim posluchačům. Teď už tedy v čase 9 minut před 8:30 připomeňme i dnešní datum, a to 4. června. Připomínáme ho z určitého důvodu, neboť právě s dnešním datem se můžeme společně přesunout do Semil. Právě zde se narodila v roce 1946 sochařka, fotografka a výtvarnice Magdalena Jetelová, jméno, které lze zařadit mezi nejvýznamnější sochařky druhé poloviny minulého století. Akademii výtvarných umění v Praze dokončila v období normalizace. Šlo o talentovanou a nadanou absolventku, která ale neměla možnost vystupovat veřejně. Proto po několika velkých projektech měla jasno a v roce 1985 emigrovala do Německa. Tady měla možnost realizovat se a vystavovat veřejně. K tomu po roce 1990 začala i vyučovat na akademii v Düsseldorfu a od roku 2004 je také profesorkou na výtvarné akademii v Mnichově. Za svůj život obdržela celou řadu ocenění. Mezi nejvýznamnější díla lze bez pochyby považovat například projekt s názvem Domestikace pyramid. V ten moment šlo o dílo, které vnášelo do interiéru muzeí prvky právě pyramidy. Můžeme jenom doplnit, například ve Vídni byl k vidění morový sál vyplněný červeným křemičitým pískem. Její díla jsou i vzhledem k dlouhému pobytu v Německu k vidění právě tam. Magdalena Jetelová dnes slaví krásné kulaté 80. narozeniny a my jí přejeme všechno nejlepší.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Společně s Ivetou Blahovou se v dalších zprávách Dobrého rána podíváme i na plány oprav v Jablonci nad Nisou.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Oprava 3 historických domů u vodního hradu Lipí v České Lípě bude stát 75 milionů korun. Soutěž na obnovu domů vyhrála společnost CL Evans. Po rekonstrukci v nich vznikne nová pobočka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Město Jablonec nad Nisou zahájí opravu zdi v Tovární ulici. První etapa začne v letošním roce a práce budou pokračovat i příští rok, oznámila mluvčí magistrátu Jana Frečová. Zeď je dlouhodobě v havarijním stavu. Na sjezdovce nová skalka ve ski areálu na Ještědu se pase 10 ovcí. Ohradu se salaší tam vybudovaly liberecké městské lesy. Ovce budou do podzimu sjezdovku spásat a nahradí tak mechanické sekačky. Na podzim je lesníci přivezou do zimoviště v krásné studánce. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra. Budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Česko zastoupí ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. České volejbalistky nastoupí v Lize národů v Číně proti Polsku a zkusí navázat na úvodní vítězství nad domácí reprezentací. Polsko je 4. tým světového žebříčku. Češky v posledním vzájemném souboji na mistrovství Evropy před 5 lety prohrály 1-3 na sety. Zápas volejbalistek Česka a Polska v Lize národů začne v 9 hodin. Dnes ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně i mlhy, postupně bude oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě a severu kraje přidají přehánky. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 13 u obce Bílý kostel nad Nisou na Liberecku havarovala 2 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové. Pokračujeme v ranním vysílání s datem 4. června. Pravda, žijeme v době, kdy člověk kolikrát má obavu z toho zvednout cizí číslo, aby na druhé straně náhodou nebyl někdo, kdo se pokusí akorát něco získat nebo jednoduše člověka nepodvést. A skutečně telefonní podvodníci zdokonalují své finty. Tak na co si případně dát pozor a čemu tedy ideálně nenaletět, to se dozvíte už za okamžik v dalším krimi příběhu Miroslava Hlubce.

Těší mě, že jsme měli možnost ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídnout další písničku, která nám nezestádla, v tomto případě Děvče z krásných začátků, společně s Petrem Novákem 9 minut po půl deváté. To je také čas, kdy jsme říkali, že se budeme věnovat trochu telefonům a ono, telefonní a internetové podvody patří v našich krimi příbězích takzvaným evergreenům. Podvodníci vymýšlejí stále nové a nové finty, jak z důvěřivých lidí vytáhnout jejich peníze. Vaše úspory vám přitom může zachránit jedna informace. Policie nikdy nikomu nevolá kvůli napadení účtu. Více už nám opoví Miroslav Holubec.

0: Vašimi příběhy.
1: Dnes pro vás máme dobrou zprávu, která by si zasloužila i menší oslavu. Vycházíme z policejní informace zveřejněné koncem května. Během jednoho dne přijali policisté více než 20 telefonátů od občanů, kteří si u nich kontrolovali pravost údajných policistů. Víte, co to znamená? Že 20 lidí nepřišlo o své peníze a že snaha o osvětu ohledně telefonických a internetových podvodů nevychází na prázdno. Podvodníci totiž volají náhodně vybraným lidem s už profláklou historkou, že se někdo snaží napadnout jejich konto a že jedinou šancí je převést své peníze na bezpečný účet. Někdy dokonce lidi přinutí vzít si půjčku a tyto peníze také převést na úplně cizí účet. Poslední dobou ale svůj podvod vylepšují tím, že se vydávají za skutečně existující policisty a dokonce lidem zašlou obrázek ofocené služební legitimace. A někdy kontaktují svou oběť přes videohovor a svůj obličej elektronicky upraví, aby odpovídal fotografii na průkazce. A volí většinou policisty, kteří pracují na druhém konci republiky, aby se jim nestalo, že jim člověk řekne: jo, tak vy jste Jirka Procházka z Jablonce a vyšetřujete krádež na mým účtu, jo? To je teda divný, Jirko, že jsme spolu včera seděli 2 hodiny v hospodě a tam ses o ničem nezmínil. Nejdůležitější je vědět, že policisté nikomu nevolají ani nemailují a už vůbec nepoužívají ke komunikaci s lidmi platformy jako WhatsApp a podobně. Takže udělejte to, co těch 20 lidí z úvodu. I kdyby vám volal šéf protiteroristického oddělení v Horní Řasnici, vždy si takový hovor ověřte na čísle 158. A pracovníci banky? Ti takové napadení účtu umějí vyřešit sami. Nicméně i jejich pravost si můžete ověřit na oficiální infolince banky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatím počasí v Libereckém kraji poměrně příjemné, přeci jen v ranních a také dopoledních hodinách očekáváme převážně oblačno až polojasno, zpočátku tedy ještě výjimečně s mlhou, postupně ale bude oblačnosti přibývat a později večer se zejména na západě a severu kraje přidají i přehánky. Nejvyšší teploty dnes je 22 až 25, na horách mezi 16 až 19 stupni Celsia. Dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec i minutu po 8:45.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

čtvrtku se říká, že je to malý pátek a o pátku malá sobota, tak skutečně ještě přežít dnešek a budeme si moci užívat začátek víkendu. Přece na čtvrteční dobré ráno to už míří ke svému závěru, dnes tedy s datem 4. června po 9. hodině, ale v éteru Českého rozhlasu Liberec už můžete být natěšení také na dopoledne pod ještědem, který vás i dnes bude provázet kolegyně Iveta Kalátová. Martin Kolín tak od mikrofonu přeje příjemný poslech a samozřejmě vydařený den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Devět hodin.

0: Na druhou stranu silnice mezi ulicí Antonína Sovy a železniční přejezd. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nejde odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený semafory nebo pracovníky stavby.
1: K vycestování z Holého vrchu mohou lidé využít ulice Jiřího z Poděbrad na Blatech a Příčná. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, krajská investice se dotýká i městské hromadné dopravy. Dočasně zrušená je zastávka Antonína Sovy. Místo toho lidé mohou využít zastávky Železničářská a Navková, kam jsou linky přesměrované. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Liberci druhým dnem pokračuje 23. ročník festivalu dětského čtenářství. Lidé ho můžou navštívit třeba v kavárně Pošta, Galerii Lázně nebo v Naivním divadle. Dnes je na programu například divadelní představení souboru Čučka v Krajské vědecké knihovně. V 17 hodin se můžou zájemci zúčastnit knihospodského kvízu, říká jeho organizátorka Helena Kovalová.
2: Kvíz je určený pro školáky, ale taky pro rodinné týmy. Vycházíme z tématu festivalu, budou tam otázky z přírody i otázky na to, co vytvořil člověk. Přihlásit se můžete na stránkách festivalu, kde je registrační formulář. Nezapomeňte si vymyslet nějaké jméno pro svůj tým.
0: Lidé v Liberci se dnes můžou seznámit s podobou připravovaného krajského dopravního terminálu. Informoval o tom mluvčí magistrátu Tomáš Tesař. V kulturně kreativním centru Linzerka začne v 18 hodin vernisáž k výstavě soutěžních návrhů. Lidé uvidí i prezentaci s vítězným architektonickým návrhem. Hlavní vlakové nádraží by se mělo změnit na terminál pro vlaky i autobusy. V jeho blízkosti bude taky parkovací dům. Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně jednoho člověka, 4 další zranil. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousední Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadu zranil ženu a muže. Jeden zraněný je také v Kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů a většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu. Podle ruských úřadů zabili 3 lidi a 7 zranili.
3: Počasí.
0: Dnes dopoledne bude oblačno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a později večere se zejména na západě a severu kraje přidají přehánky. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály, silnice je proto uzavřena. A ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím také uzavřena ulice Jiráskova a uzavírka potrvá až do září.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den, dobře naladěný den, to vám krátce po 9. hodině už přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Včera déšť, dnes slunce, zkrátka a dobře, hezky se nám to střídá. Tak doufám, že se dnes máte dobře ve čtvrtek 4. června. Řeč bude za chvíli v dopolední pod Ještědem o větrných elektrárnách. 22 km čtverečních měly na území Libereckého kraje zabrat akcelerační zóny, které navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Teď se zdá, že všechny navržené zóny pro snadnější výstavbu větrných elektráren nakonec v regionu nebudou. Podrobnosti na toto téma vám přineseme už za okamžik. A protože máme etiketu dnes ve čtvrtek, tak nás čeká dnes téma tykání a vykání. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Já si vsadil na pár tónů, zpíval nám Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už se budeme věnovat akceleračním zónám. Tak akcelerační zóny pro snadnější výstavbu větrných elektráren v Libereckém kraji zřejmě nebudou. Zóny navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj především na Semilsku. Tamní obce k tomu ale mají řadu výhrad. Nesouhlasné stanovisko zaslalo ministerstvu i Liberecký kraj. A zdá se, že námitky zabrali. Víc už k tomu redaktorka Jana Pavlíčko. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, je to také. Na území Libereckého kraje bylo navrženo 5 lokalit pro výstavbu větrných elektráren, a to na Semilsku kolem Košťálova, Lipštátu, Čisté Uhorek nebo Nové Vsi nad Popelkou a jedna lokalita pak na území Ralska na Českolipsku. Všude se proti tomu zvedla vlna odporu a teď přišel tedy od ministerstva návrh, že ty akcelerační zóny pro větrné elektrárny v regionu vypustí, jak informoval náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
2: Ten návrh pracuje s tím, že vlastně těch 5 oblastí se má vypustit. To znamená, v Libereckém kraji by neměla být ani jedna akcelerační oblast pro větrné elektrárny. Ale ještě chci říct, jakoby tento návrh je ze strany MMR, to znamená, ještě musí do vlády, která to musí posvětit, že tyto lokality tam nebudou. Tak já doufám, že to vypořádání, které nám bylo zasláno, tak i vláda bude akceptovat a bude platit.
1: To ostatně Českému rozhlasu potvrdila i mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Podle ní je návrh zaslaný Libereckému kraji zatím rozpracovaným materiálem a definitivní tedy bude skutečně až to momentě, kdy ho schválí vláda, což by tedy mělo být v průběhu několika týdnů.
0: Předpokládám ale, že i tak ten návrh obce přivítali.
1: No to rozhodně, všem totiž shodně vadilo, že ty akcelerační zóny byly navržené bez předchozí konzultace s vedením obcí nebo měst, nerespektovaly územní plány a podobně. Nezávislý starosta Lomnice nad Popelkou Josef Šimek proto doufá, že vláda návrh ministerstva podpoří.
3: Myslím si, že lidé budou rádi. My se profilujeme jako město dalekých rozhledů a při představě, že ten cenný horizont bude zastavěný 200-metrovou věží, tak to prostě jako není úplně hezký. Nám vždycky třeba vadilo, že tady nikdo neskoumá, nebo dopředu nikdo neskoumá, jestli tam opravdu tolik fouká, aby se tam takhle něco velkého dalo postavit.
1: No, na druhou stranu to ale neznamená, že když vláda to vypuštění zón v Libereckém kraji schválí, že by v těch lokalitách někdy v budoucnu nemohly větrné elektrárny vyrůst. Ovšem bylo by to za jiných podmínek, říká náměstek Klápště.
2: Myslím si, že ty elektrárny v některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba i podmínit souhlasem těch dotčených obcí. To znamená, jestliže nějaká obec bude souhlasit, vyrostou tam 2, 3, 4 elektrárny, je to určitě dobře, ale v tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
0: A co akcelerační zóny pro solární elektrárny? Ty mají být také zrušené?
1: No také s těmi návrh ministerstva dál počítá. Přímo tady v Libereckém kraji jde o 2 lokality, obě na území Ralska na Českolipsku, a to v okolí Hradčan a lokality Selská Vrcha.
0: Tolik redaktorka Jana Pavlíčková s podrobnými informacemi, za které děkujeme a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Je tady s vámi čtvrteční dopoledne pod Ještědem. Vzpomínáte minulý týden v naší pravidelné čtvrteční rubrice Etiketa. Jsme s odborníkem na společenské chování Danielem Šmídem a moderátorkou Ladou Klokočníkovou probírali tituly. A dnes se zaměříme na tykání a vykání.
1: V minulosti jsme velmi často akcentovali, jaké chyby dělají v etiketě mladší, co ty starší považují za špatné. Myslím, že stojí za to se podívat na to, zdali třeba také ti starší jako vlastně vzor nějakého budoucího chování často také nedělají přešlapy, které můžou vlastně potom znemožňovat i aktivní komunikaci s nimi. Jestli si to vlastně sami někdy nedělají horší.
2: Začneme u toho tykání, vykání, které nám dělá nejčastější problémy.
1: Je to tak, protože oslovování, vykání a tykání je něco, co není vázáno jenom na věk. Ano, malým dětem můžeme klidně tykat, ale potom už osobám, které jsou nad 15 let, to znamená studenti střední školy, to už jsou osoby, kterým v České republice, v českém jazyce vykáme a nemůžeme, když jsem starší, protože já jsem starší než všichni studenti středních škol, tak nemůžu jenom tak, přestože bych mohl teoreticky tykat lidem mladším. Stejně tak se také relativně často stává v zaměstnáních, kde přijde mladší, nový kolega nebo kolegyně a starší mu rovnou začnou tykat. Ať už na těch dělnických pozicích, nebo na pozicích, které jsou na úřadech, nebo také ve firmách.
2: Takže je to ten věk kolem 15 let, někdy už těch 14-15, to už jsou slečny, takže už tam možná bychom měli začít vykat?
1: Prakticky je to tak, pokud vám ten člověk připadá starší, než je 15 let, nebo 16, že už chodí na střední školu, už mu vykejte. Nikdy nemůžeme udělat vážnou chybu tím, že budeme vykat někomu, komu je 14. Hmm. To není žádná chyba.
2: Když už dojde na to tykání, jak zareagovat z druhé strany?
1: Pokud by mě jako mladšího člověka někdo oslovil tykáním a vlastně na to teoreticky neměl právo, nebo prakticky nemá právo, tak ho můžu požádat, aby se vrátil zpět k vykání. To je obrovsky těžká disciplína, to si všichni dokážeme představit. Někoho staršího, ke kterému máte i přirozený respekt, ho jako opravit a dát ho zpět do těch správných kolejí. Takže prosím, starší, prosím, předcházejte tomu nepříjemnému pocitu, to je nepotvrzené tykání.
2: Jak to vypadá ve světě? Je to podobné?
1: Třeba němčina má samozřejmě takzvané onikání a tykání, španělština také. V anglickém jazyce vlastně všem vykáme, protože to slovo you je pozůstatek vykání, ne pozůstatek tykání a vykáme, takže každý jazyk to má trošičku jinak, ale kultura, třeba konkrétně češtiny, slovenštiny nebo i dalších slovanských jazyků má vykání a tykání rozlišené nejenom z pohledu etikety, ale i z pohledu potom té sociální interakce. Někomu, komu tykáme, vždy používáme jiná slova, jiné věty. Možná jsem tam vylétne slovo, které bychom při vykání nikdy nevyslovili.
2: Neřekli, ano. Dobře, budeme si pamatovat, že tedy vykáme, pokud už člověk vypadá, nebo je mu těch 15 a více, nezapomínejte na to, už bychom měli vyjádřit úctu vůči němu, a ať už přijde do zaměstnání, nebo se s ním setkáme na společenské události, vykáme.
1: Přesně tak.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Asi takto nějak sedne Marie Rotrové, tak střepatá nohatá holka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já už pro vás mám pozvánku na poslech Českého rozhlasu Liberec příští týden v úterý od 10 hodin. Opět začíná velká radioporadna, tentokrát na téma změny v programu Nová zelená úsporám. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám, kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace a jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat. Tak ve studiu budou radit odborníci, vy už teď můžete popřemýšlet a své dotazy využít na telefonní záznamník 221 553 780 a nebo také můžete použít formulář, který najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a pokud jste nestihli předchozí velké radioporadny, tak si je také na našich stránkách můžete poslechnout. Byla to různá témata, například co je dobré smluvně ošetřit v projektu Opravdu po babičce, anebo výpověď smlouvy s dodavateli energií. Má smysl to vše? liberec.rozhlas.cz.

0: Po písničce Jana Nedvěda už mám pro vás velice příjemné pozvánky. Začneme v Semilech. V Semilech pořádají právě dnes pátý ročník běžeckého závodu Semilský jelen. Start i cíl závodu je na Semilském ostrově na prostranství před kioskem, tak závodníci se mohou prezentovat o 15 hodin a samotný závod začne v 16 hodin, a to nejprve soutěží dětských kategorií, na které v 18 hodin naváže 5-kilometrový závod dospělých. Máte-li chuť a čas, tak se určitě přijďte podívat, protáhnout se a zaběhat si. Více najdete na webových stránkách města Semily. No a v Krajské vědecké knihovně a na dalších místech tady v Liberci pokračuje festival dětského čtenářství, tak v 16:30 odpoledne se můžete těšit a zúčastnit se literatur s Kubou Tubou Tatubánem. Literární procházka pro malé děti a jejich rodiče startuje se v parku Dubák. Proč nám mozek vypíná, jak restartovat učení bez bloků, úzkosti a únavy, tak to je seminář pro pedagogy a rodiče, který se koná dnes v malém sále ve druhém patře Krajské vědecké knihovny od 16:30. A v 17 hodin bych vás ráda pozvala na biblioterapeutický knižní workshop s klinickou psycholožkou a autorkou knihy O slunětí, které se chtělo vznášet. Je to kniha na téma obezity a poruch příjmu potravy. A čeká vás tady velice příjemné setkání s magistrou Kateřinou Krtičkovou v malém sále 4. patro v Krajské vědecké knihovně od 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec začne s přípravou rekonstrukce zámku. Hoteliéři v Krkonoších očekávají v létě víc zahraničních turistů než v předchozích sezónách. Průměrná mzda v Česku je skoro o 3800 korun vyšší než před rokem. Dnes bude polojasno až oblačno, večer se postupně přidají přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Vedení Liberce začne připravovat projekt opravy zámku. Rozdělená má být do tří etap. Po dokončení první za zhruba 45 milionů

0: Projektová příprava trvá do roku 2028. Do té doby budou zámek dočasně využívat úředníci magistrátu. Zájem zahraničních turistů o letní dovolenou v Krkonoších roste. Podle hotelierů přibývá rezervací ze zahraničí a oproti české klientele volí delší pobyty většinou týdenní. Po pandemii koronaviru cizinců v Krkonoších ubylo a teprve teď se podle pracovnice infocentra ve Špindrově Mlýně Sylvie Dlouhé začínají vracet.
1: Vyrovnává se to, stále samozřejmě převahu má česká klientela, ale jezdí k nám hodně návštěvníků z Polska, němečtí turisté jezdí, hodně Slováků a přijíždějí i návštěvníci z Holandska, z Dánska.
0: V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer budou srážky četnější. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami. Do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost. V sobotu s teplotami až 21 stupňů, v neděli 25 stupňů Celsia. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3 800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl u odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy rostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné na činnosti a ve stavebnictví. Počasí. Dnes dopoledne bude ještě oblačno až polojasno, postupně bude oblačnost přibývat a později večer se zejména na západě a na severu kraje přidají přehánky. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je stále uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je svedená na objízdné trasy. Pěkte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Po zprávách 10. hodiny s Ivetou Bláhovou už jsem ráda, že vás mohu přivítat v pokračování čtvrtečního dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás Iveta Kalátová. Za chvíli už vás regionálním stopařem Jaroslavem Hořením budeme zvát na bylinkový festival. 10 tvořivých dílen na 30 stánků, řada zajímavých hostů a v hlavní roli bylinky. To slibuje program 3. ročníku bylinkového festivalu, který se koná už v neděli v areálu historických roubnek v Jílovecké ulici v Semilech. No a také se budeme bavit o zajímavém táboře pro děti. Co myslíte, milí posluchači, vy byste byli pro strávit třeba, co by ještě malé děti na hradě Grabštejn? Určitě to bude velké dobrodružství. Tak právě s Vedou Mutičkovou, s ředitelkou, zakladatelkou Mutičkovic Klika si o tomto zajímavém táboře budeme povídat v seriálu Týdne. Pěkný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A míříme do Semil, protože v Semilech v areálu historických Roubenek v Jílovecké ulici proběhne už tuto neděli třetí ročník stále populárnějšího bylinkového festivalu. Program nabídne komentované prohlídky, zajímavé hosty i stánky. Návštěvníky čekají i novinky ve vzhledu areálu, kam se dnes vypravil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z areálu v Jílovecké ulici, který vzkvétá hlavně díky Tomášovi Chvátalovi, což není jen historika, spisovatel, ale i muž řady řemesel, prostě hodně věcí tu vyrostlo vlastně pod jeho rukama i teďka je tady v Monterkách. Co je tady nového proti loňsku, tak já vidím třeba rybníček tamhle. Ten tady dokonce nebyl ani při mé nedávné návštěvě, tam byla jenom díra.
3: Ten tady nebyl před týdnem, my trochu chvátáme, aby jsme to všechno stihli.
2: Tak zkusme trošku přiblížit tu změnu od toho loňského ročníku.
3: Tak tady to už je třetí bylinkový festival, mezi tím se nám z toho vlastně stala tradiční akce a ty novinky letos, jednak tady máme mnohem větší náměstíčko, podařilo se nám tady vlastně zbourat jeden havarijní dům, vzniklo tady vlastně krásný prostor. A co se týče toho prostoru festivalu, tak máme ještě další prostor, řekněme další náměstíčko pro to, aby vlastně návštěvníci, i když jich přijde hodně, třeba jako minule nebo víc, tak aby se tady cítili vlastně jako dobře a aby měli taková různá jako zákoutí, kde spočinout, takže jsme to vlastně jakoby řekněme rozředili, tak aby byla zachovaná ta příjemná atmosféra, kterou si tady všichni pochvalují.
2: Ale jak také koukám do propozic, tak vlastně přibylo stánků?
3: Je to tak, jemně přibylo stánků, není to o moc, některé prodejce jsme odmítali, je to tak, že už vlastně jednak nemáme tu ulici už nafukovací, i když jsme ji teďka trošku přinafoukli a jednak chceme vlastně udržet i tu, řekněme, střední velikost a i to, aby ten výběr prodejců byl, řekněme, kvalitní a tematicky se do toho hodil.
2: Prostě bylo to hlavně o těch bylinkách. Pojďme se podívat teďka na ten program, který nás tady v neděli od 10 hodin dopoledne čeká.
3: Tak vlastně máme letos dvě pódia, jedno je dětské, tam budou dvakrát divadélka spolku Matičky, což je semilská dvojice nebo někdy trojice s velmi osvěžujícím způsobem hraní pohádek. A když už jsme teda u programu pro děti, tak naším teďka velkou novinkou je detektivní hra Hledání ztraceného elixíru, kterou jsme si zkoušeli teďka na nečisto a vlastně všechny děti odcházely nadšené. A plus tady budou pro děti asi více než 10 dílniček. A pro dospělé, tak tady máme přednášky. A paní doktorka Margit Slimáková, Zdravá výživa v pohodě, asi vlastně nejznámější osobnost. A Katka Horáčková přijde mluvit o permakultuře. Kateřina Bradshaw, což je pravnučka báby Zátocké z Pasek nad Jizerou, tak přijede mluvit taky o bylinkaření. A paní inženýrka Marta Knauerová, bioložka z Českolipského muzea, tak taky bude mluvit o bylinách. Ona je vlastně autorka jednak na jedné straně herbářů nebo odborných knih a na druhé straně třeba historického románu o léčitelce v 16. století. A celé to zakončí v 16 hodin písničky Zuzany Navarové ve velmi hezkém nastudování jilemnické skupiny Půltmy.
2: No samozřejmě je možné prohlédnout i expozici.
3: Expozici i tady tu naší bylinkovou zahrádku asi z 82 bylin, 12-15 budou komentované prohlídky moje a naší bylinkářky spolupracující Lídy Vondrové, která zase se zaměří na ty záhonky.
2: Já myslím si, že to je krásný program na neděli. Neděli 7. června, bylinkový festival v Semilech.
1: Děkujeme za moc příjemnou pozvánku. Písničky Zuzany Navarové, Vůně bylinek, to vše pod návrším Koštofrank v Semilech. To už jsem ani nevěděla, že takové návrší existuje, tak v Semilech. Děkujeme ti, Jaroslave, za příjemnou pozvánku, ať se vše vyvede i počasí a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Lomnice.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: filmová písnička Život je pes, Pokáč a další zpěváci, zpěvačky, kteří se zúčastnili tohoto projektu hudebního. Život je pes, ano, ne vždy se všecko vydaří, ale jsou tady třeba i dobří lidé, kteří pomůžou. Tak i o tom možná budou ty příští minuty. Je tady před námi další díl pokračování seriálu Týdne. My se věnujeme letním pobytovým táborům pro děti, prázdninovým táborům. A já už jsem ráda, že na telefonu můžu přivítat ředitelku, zakladatelku Motyčkovic Klky, Věru Motyčkovou. Zdravím vás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám všem.
0: Život je pes, tak ještě dříve, než se podíváme na váš letní tábor, který pořádáte, tak vás postihl požár v roce 2025 v únoru. Všechno bylo pryč, vzpomínky, přípravy, pomůcky, zkrátka dobře, požár i hašení zničilo vše, ale vy jste se opravdu zvedli a teď působíte stále na Technické univerzitě v Liberci.
1: Je to tak, Ivetko, stále na Technické univerzitě, není to jednoduché, musím říct, že se to pořád vlastně vleče s námi, ale ta transformace byla nutná. Jsme na Technické univerzitě a vlastně Klika jede dál, přesto všechno, co se prostě stalo.
0: To mám z toho velkou radost, i když vím, že to je velká práce a úsilí, ale teď už se budeme tady bavit na takové příjemné téma, protože i vy letos pořádáte zajímavý tábor pro děti. Já už jsem malinko naznačila, bude to na hradě Grabštejn?
1: Mm-hmm. Je to tak. My jsme se vlastně díky tomu požáru museli rozhlížet i někam jako víc do okolí, jakým způsobem budeme vlastně ty tábory dělat, protože se konaly hlavně u nás nahoře na Horské, když jsme ještě měli prostor, a paní Kastelánka nám vyšla velmi vstříc a rozhodli jsme se, že když nám děti rostou, takže pro ně vytvoříme tábor pobytový ve fantazii náplni, no a ten hrad je proto úplně báječným místem, takže opravdu letos jedeme na hrad a děti budou přímo v hradě spát, takže si myslím, že to bude pro ně velký zážitek.
0: No, tajemné chodby, hradby, věže, to je opravdu skvělá kulisa pro dobrodružství, pro děti. Vy máte určitě připravený nějaký propracovaný příběh? To nebude jenom takový ten klasický pobyt na hradě, kde děti budou jen tak procházet, zevlovat, ale bude to hodně možná i napínavé, pestré?
1: Určitě. Ten tábor je koncipovaný opravdu jako fantasy příběh. My jsme si ho teda vymysleli, inspirovaný není žádným filmovým ani knižním zpracováním. Je to tak, že děti se stanou na 14 dnů různými entitami, od půlčíků přes víly, skřítky, trpaslíky, elfy, a vlastně budou objevovat svoji magii, a jejich magie je nějaká vnitřní síla, něco, co v sobě nosí, a na to konec konců je Klika velmi zaměřená, na nějaký osobnostní rozvoj dětí skrz zážitky a příběhy. Takže vlastně tenhle ten příběh my jsme si sami vymysleli právě proto, abychom dětem ukázali ten svět v trošku jako jiném kontextu, aby se uměli spolehnout sami na sebe, aby se mohli vzájemně poznávat a poznávat vlastně to okolí toho Grabštejna. Je to vlastně komplexní takový program přímo šitý na Grabštejn.
0: A pro jakou věkovou skupinu to je tento tábor?
1: Máme tam děti od prvního stupně až po vlastně už teen děti, až do 17. roku věku. Jsou to děti, které s námi jezdí, některé pravidelně, některé se tak jako předávají a vlastně poznávají Kliku zevnitř. Hlavně poznávají program, funkčnost, ty prožitky vlastně, kterými zprostředkováváme, protože nevím, jestli jste postřehla, ale my už vlastně Motyčkovic Klika se transformuje do Kliky Education Hub, do víc toho vzdělávání a nějakého rozvoje. Takže vlastně i skrz tyhle ty všechny zážitky, příběhy a prožitky, které nám jsou vlastní, tak vlastně ty děti do tohoto světa vedeme a zároveň ukazujeme rodičům, v čem je Klika jiná.
0: Mm-hmm. My můžeme ještě na závěr říct si termín tábora, je to od 26. července?
1: Ano, od 26. července do 8. srpna, a pokud by se nikdo jako chtěl na tenhle tábor přiházet, bohužel je už plný, ale aha, my máme na táborech s klikou, ještě jsou nějaká volná místa na těch příměstských, takže rádi vám nebo rádi posluchačům a jejich dětem ukážeme svět kliky i někde jinde.
0: Dobře, tolik ředitelka, zakladatelka Motičkovic kliky Věra Motičková, tak vám děkujeme za zajímavé, dalo by se říci, myšlenky, ale také i na to, že jste nás zasvětila do vaší náplně Motičkovic kliky. Mějte se hezky, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Poutníci Robert Křesťan, který písničku napsal i otextoval a který v září tohoto roku už oslaví 68. narozeniny, když už jsme u Roberta Křesťana, tak ten začínal s muzikou už od raných let, například už ve 13 letech založil bluegrassovou skupinu Trapeři. Tolik malá zajímavost, ale teď už opět se budeme bavit o spotřebitelských radách, nebo spíše o jakémsi problému. Je to další spotřebitelský servis, ve kterém vám odpovídá Josef Černý. Dnes se ptáte na poukázku na služby.
1: Dnešní dotaz přišel od paní Zuzany, která píše: od zaměstnavatele jsem dostala k životnímu jubileu dárkový poukaz na poskytnutí kosmetických služeb. Dotyčnou provozovnu jsem několikrát kontaktovala, protože jsem se chtěla objednat, ale oni se stále vymlouvají, že nemají volný termín, jenomže se blíží konec platnosti poukazu. Paní posluchačko, s dotyčnou provozovnou nemá smysl se dohadovat, protože oni vám nic neslíbili a tudíž s nimi nejste v žádném právním vztahu. Jediná možnost je upozornit na problém dárce poukazu, tedy zaměstnavatele, který zřejmě k firmě službu už zaplatil, aby trval na dodržení závazku.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
1: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Možná Alenka Filipová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A teď budeme vařit kysané zelí, brambory, mouka, povidla. To jsou základní suroviny pro dnešní pečení a recepty našich babiček. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření obohatí také to naše povídání o červnové pranostiky.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni, které chystali hospodyně ve vesnických chalupách před 100 i více lety, si dnes připomeneme červnové pranostiky.
2: Lidé si pomocí nich předávali nejen zkušenosti o počasí, ale také o budoucí úrodě, na které byli při přípravě pokrmů zcela závislí. Měsíc červen byl v pranostikách často spojován s růstem obilí, vinné révy, ale také s bohatstvím přírody.
1: Tak například chladný květen, červen vlažný, je pro sýpky a sudy blažný. Podobně se říká, že pokud je v červnu více sucha než deště, bývá dobrý rok na víno. To bylo důležité i pro vinaře, kteří kdysi zakládali své vinohrady v Českém ráji. Z jiné pranostiky se dozvíme, proč lidé pozorovali bouřky a déšť. Červnové večerní hřmění, ryb a raků na dělení. Ne, že by hrom a blesk měli vliv na to, jestli se raků narodí víc. Bouřky jsou ale obvykle spojeny se silným deštěm a dostatek vody v řekách a potocích na to vliv měl. Podobný význam měla i další. Hřímá-li v červnu, zvede se obilí. Ta připomíná, že déšť po bouřkách pomáhá růstu klasů. Pokud však v červnu příliš prší a neoschne žitko, úroda i příroda mohou být slabší. A to si žádný z hospodářů nepřál. Jídla z mouky zaujímala v kuchyni první místo a každý druh mouky měl své využití. Ze žitné se pekl chléb, někdy i vdolky, placky nebo jiné všední pečivo. Pšeničná mouka se hodila na koláče a buchty, na knedlíky a nudle. Méně se užívalo ječné mouky, třeba na lívance. Hodně se spotřebovávaly ječmenné kroupy. Z prosa se hodně zužitkovávaly jáhly. Z ovesné mouky se vařilo a peklo jen v horských oblastech, třeba v dolky. V méně úrodných krajích se dařilo pohance, ze které se nejen vařily kaše, ale přidávala se i do jídel.
2: Symbolem blahobytu byla mouka pšeničná. Z té se vařilo a peklo hlavně v bohatých gruntech, třeba takové pekáče.
1: Budeme na ně potřebovat 1/4 kila kysaného zelí, 25 deka pšeničné hladké mouky, 0,5 kila vařených brambor, 15 deka mletého máku, 2 deka povidel, 10 deka sádla a sůl. Brambory uvaříme ve slupce a po vychladnutí je oloupeme a nastrouháme na jemnějším struhadle. Kysané zelí vymačkáme a pokrájíme na menší kousky. Do mísy dáme nastrouhané brambory, kysané zelí, mouku a vypracujeme těsto. Rozdělíme je na kousky a vyválíme z nich placičky a pečeme na suché plotýnce z obou stran, až se na nich dělají puchýřky. Teplé pomastíme rozpuštěným sádlem, potřeme povidly a posypeme mákem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Petra Janů, Jiří Bareš, jsme stálí 5 minut před 11. hodinou. Také mám radost, že máme stálé hosty, kteří nás navštěvují. A mezi takové naše stálice patří i vedoucí záchranné stanice Archa Liberec Ivana Hanswenslová. Tak samozřejmě se budeme bavit o červnu, co by znamení ochrany zvířat.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Letos zemřelo na silnicích 24 motorkářů, meziročně o 14 víc. Oprava domu u Hradu Lipí v České Lípě přijde na 75 milionů korun. Inflace oproti dubnu zpomalila, meziročně nejvíc zdražily služby a alkohol. Odpoledne bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období v loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může z části být i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
5: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
4: Oprava tří historických domů u vodního hradu Lipí v České Lípě.

0: areálu krajské nemocnice. Před uvedením do provozu ji ještě čeká kolaudace. Zastávka měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu převzaly technické služby. Proti původní firmě vede město sankční řízení, informoval náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO. O termínu znovu zprovoznění zastávky se cestující dozvědí z informačních cedulí. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a k večeru a večer se zejména na západě a na severu kraje přidají přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší odpolední teploty 22 až 25, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stále příjemný a nerušený poslech Českého rozhlasu Liberec, nejlépe na 97,9. To vám přijde teď už krátce po 11. hodině Iveta Kalátová. Je tady čtvrtek, 4. června, červen je krásný měsíc. Ovšem také je to měsícem, kde bychom měli dávat pozor na naši zvěř. Červen je pro mnoho živočichů totiž klíčovým obdobím vyvádění mláďat a intenzivní péče o potomstvo. Nejvíce ohrožení jsou hnízdící ptáci v lukách nebo srnčata při senosečích. Jak bychom měli postupovat při nálezu vypadlého ptáčete, opuštěného srnčete? Nejen na to se zaměříme už za chvíli s naším dnešním hostem, kterým bude vedoucí záchranné stanice Archa Liberec, Ivana Hans-Venclová.

0: Teď už máme 7,5 minuty po 11. hodině. Možná, že milí posluchači slyšíte cinkání lžičky. Srkání je to dobře, protože náš host dorazil. A tím hostem je paní vedoucí záchranné stanice Archa Liberec při Liberecké zoo, Ivana Hans-Venclová. Vítejte u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak teď u kávy si budeme povídat o tomto měsíci, který je možná pro některé druhy zvěře takový trochu rizikový, co si budeme povídat. Vidíte to, co teď, čím teďka Archa žije v těchto dnech?
1: Tak teď to jsou samozřejmě mláďata všech možných druhů. Ono to vždycky přichází v takových vlnách. Před 14 dny to byly samé síkorky, teď to je pro změnu samý vyletující strakapout, který obvykle při tom vylétnutí narazil třeba do okna nebo i do stromu, stává se.
0: A to znamená tedy, že vám volají lidé a řeknou, máme tady malého strakapouta, co máme dělat, leží
1: ano.
0: Tady.
1: No. Většinou bohužel u těch, že ten strakapout je už větší ptáček a ty následky toho nárazu bývají vážnější. Často tam bývá poškozená páteř, ochrnutí, někdy třeba otoky hlavy a tak. Většinou bohužel v takovýchhle případech ta pomoc, no často se to nepovede je zachránit, bohužel.
0: A tak zkouší to třeba lidé, že klasicky toho ptáčka dají do té tmavé krabičky, ano. Čekají, zdali náhodou se nevzpamatuje.
1: U těch menších ptáčků to většinou funguje, u takové síkorky, vrabce, ta se po chvíli vzpamatuje. U těch strakapoudů to samozřejmě také doporučujeme vyzkoušet, ale většinou tihleti jedinci končí stejně u nás, protože tam ty stavy bývají vážnější.
0: Když už jsme u těch opeřenců, tak mám tady zrovna případ, který se nám stal ve Vratislavicích. V záhonu jsme našli takové poloopeřené ptáče, jako by hopkalo a kolem už lítali rodiče. No. Co máme dělat tady v tomto případě?
1: Tak v případě, že se jedná právě o ptáče, které už je plně opeřené, nemá na sobě holá místa, poskakuje po zemi, ale ještě mu to létání nejde, tak takové ptáče prostě nechat být. Je to úplně přirozené, v určitém období většina těch druhů ptáků vyskočí z toho hnízda, protože si to létání musí natrénovat, neumí to hned a ty rodiče ho v okolí toho hnízda krmí a pečují o něj. Pokud se takové ptáče objeví na nějakém nebezpečném místě, třeba na silnici nebo někam zapadne, což se stává, protože ještě není úplně motorné, tak klidně ho můžete vzít do rukou, protože těm ptačím rodičům nevadí ten lidský pach a můžete ho přemístit někam kousíček dál, třeba do keříku a nechat to dál na přírodě.
0: No, zdali náhodou nepůjde kolem nějaký kočičák, samozřejmě.
1: I to ale se může stát, ale to tomu těžko zabráníme.
0: Také putují různá videa na sítích, některá videa dokonce znázorňují opravdu vytrvalé rodiče ptačí, kteří se pokoušejí zahnat tohoto kočičího predátora a ku podivu zrovna v tomto případě se to i podařilo.
1: Někteří ty ptačí rodiče jsou opravdu drsní, mají dokonce i speciální metody, třeba drost kvíčala, tak ten je schopen v podstatě toho predátora zbombardovat trusem, takže nalétávají třeba v celých hejnech, když někde vidí nějakého dravce. Stává se to občas dokonce i nám ve stanici, když tam pečujeme o nějaké mládě drozda kvíčaly, tak už několikrát takhle jsem byla zbombardována nějakým kolem leticím drozdíkem.
0: Drost kvíčala, to si budu pamatovat, to je docela zajímavá strategie.
1: Ano, je to, ta strategie spočívá v tom, že například pokud napadne nějakého vlastně dravého ptáka, tak ten trus slepí peří tomu dravci a on není schopen letu potom. Už jsme několik takových případů se i do naší stanice dostalo.
0: Říká náš dnešní host, vedoucí záchranné stanice Archa Liberec, Ivana Hans-Venclová.

0: Červen ve znamení ochrany naší zvěře a různých opeřenců. O tom si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vedoucí záchranné stanice Archa Liberec Ivanou Hansvenclovou. Můžeme ještě zmínit ptáčata, taková ta holátka, která se někdy můžeme najít na zemi.
1: Ano, tak často to bývají opravdu ptáčata vypadlá, a nebo i taková, která třeba jejich rodiče schválně vyhodí, protože se jedná o slabé jedince, kteří by stejně nepřežili. Pokud najdeme takovéhle ptáčátko, tak je možné, víme-li, kde to hnízdo je, tak se ho tam pokusit vrátit. Pokud je to nějaký ten slabší jedinec, tak se může stát, že ho zase ty rodiče vyhodí ven. V takovém případě bych dál nezasahovala, nechat to na přírodě, nemá smysl ho piplat, protože stejně není života schopný. Pokud ovšem to hnízdo nenajdete, nebo dojde třeba ke zničení hnízda, může se stát, že se to hnízdo úplně rozpadne, je možné třeba postavit i náhradní hnízdo, dát tam nějakou třeba i budku, náhradní dutinu, sledovat, jestli se ti rodiče vrátí. Takže to je další bod, který můžeme vyzkoušet. A až v případě, že nic z toho nevyjde, tak ideálně máte-li možnost nám je do záchranné stanice přivést.
0: Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, udělat náhradní hnízdo. No, nebo...
1: Často to takhle vlastně řešíme, konzultujeme s těmi nálezci, pokud to mají například na zahradě, tak jsme schopni nějak po telefonu, po WhatsAppech vymyslet náhradní možnost, náhradní hnízdo, a ve většině případů to klapne. Když ti rodiče tam jsou, tak si tam mláďata najdou.
0: Se řeknu, máme nové bydlení, děti už tam bydlí, tak jdeme krmit. Vám se to daří, když ta malá ptáčátka k vám tedy dovezou lidé, takže vy opravdu vypipláte?
1: Daří se to ve většině případů, záleží na druhu toho ptáčka, někteří jdou hůře, někteří lépe.
0: My jsme se nedávno chystali, že ostříháme břečťan, který se nám dosti rozrostl, a nakonec jsme si vlastně řekli, že to necháme asi až na září, protože máme takový pocit, že tam hnízdí ptáci.
1: Určitě to by je bylo velmi špatně. Dobré rozhodnutí, protože teď opravdu hnízdí všechno všude. Tak prosím, na to dejte pozor. V téhle době bych určitě nikde neohřezávala keře. Jak jste říkala, ten břečan, taky prostě nechat to až na podzim po té hnízdní sezóně.
0: No, jak často vám takhle lidé volají? Ten červen je asi hodně náročný.
1: Je to jako extrémní. My, ačkoliv naše území není velké, tak přijímáme třeba 80 hovorů denně. Taky slyšíte, že můj hlas není, je takový zastřený, není to tím, že bych byla do rána v restauraci, ale že vlastně celý den mluvím.
0: Páni, tak vy byste potřebovali nějakého dispečera nebo někoho, kdo by tam byl třeba jako na záchrance a který by rozděloval, kdo kam pojede.
1: Bohužel takové kapacity nemáme, musíme to zvládat s tím, co je, ale jinak pomáhá třeba i vlastně centrální dispečing záchranných stanic, na který je možné si se dovolat, a tam řadu vlastně těch hovorů také jsou schopni odfiltrovat, poradit, ale i tak přes tuto pomoc, tak máme opravdu neskutečné množství telefonátů každý den v téhle době.
0: Vy to musíte, ale je to asi těžké rozhodování, komu pomoci a někde to hold nechat na přírodě, aby si poradila.
1: Ano, ano. Pomáhá nám to, když nám lidé pošlou třeba fotografii nebo video, jsme schopni ve většině případů odhadnout, jestli ta záchrana smysl má nebo nemá. A je pravda, že si občas připadám trochu jako při řešení nějaké hromadné havárie, kdy musím říci, ne, prostě tam už nestihnu dojet. Nechte to na přírodě, pokud nemáte možnost to zvíře přivést. Nemáme opravdu kapacitu být všude.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Po celý rok mají plné ruce práce v různých záchranných stanicích, tak výjimkou není ani záchranná stanice Archa Liberec, kde mají hlavně teď v červnu plné ruce práce. O tom si povídáme s vedoucí, s Ivanou Hans-Venclovou. Teď důležité srnčata, důležité téma. Začínají se noseče, tak je to teď nějak už ošetřené, kontroluje se?
1: Tak ono už je to vlastně delší dobu dané, že ty majitelé pozemků tak před tím sečením vlastně musí dát vědět, spojit se s místním mysliveckým sdružením, aby ti zajistili to, že před tím sekáním pozemku projdou a ta mláďata, která tam najdou, vlastně vynesou mimo. V posledních letech se organizují mnohé dobrovolnické skupiny, které i tuhle tu službu jsou schopni zajistit. Dokonce používají teď čím dál častěji drony s termokamerou, takže tam ta úspěšnost toho vyhledávání je mnohem větší. I tady na Liberecku jsou takové skupiny, takže je vhodné, aby se s nimi ty majitelé pozemků spojili. Často vlastně tito třeba stop sečení srnčat, zachrání srnče před sekačkou a tak podobně. Často vlastně i tyto skupiny, že jsou organizováni přímo myslivci, což je skvělé, že tam je nějaký odborný dohled. Ostatně, a musím říct teda, že my to v posledních letech opravdu vnímáme, že do těch záchranných stanic i k nám se dostanou ta posečená srnčata úplně minimálně. Nebo to jsou spíše následky sekání třeba strunovou sekačkou a nikoli v těmi žacími stroji.
0: Ostatně ono vlastníci těch ploch to musí nahlásit, že budou sekat a od toho se to potom
1: a pak
0: všechno
1: se to odvíjí.
0: Ano. Dobře. Vy jste zmiňovala ty drony. Myslím si, že to je určitě velice dobrý prostředek k tomu, aby člověk zjistil, jak ta situace vypadá, ale vám se třeba někdy stalo, že třeba se k vám dostalo třeba nějaký pták, opeřenec po střetu s dronem. I to se někdy může stát.
1: Tak po střetu s dronem přímo ne, to se k nám nedostalo, ale měli jsme třeba případ, kdy došlo k vyrušení čápů na hnízdě a vlastně ta mláďata se skákala dolů. A bylo to teda bohužel
0: fatální.
1: Bylo zjištěno, že tam vlastně někdo používal v té době dron. Pro užití dronů v těchto případech tak jsou velmi přísná pravidla. A opravdu jako není možné, aby kdo se chce prostě podívat, jak to zrovna na tom hnízdě vypadá, ho mohl používat. Takže
0: faktem je, že ono to hodně láká, že si člověk řekne, no to bude zajímavé, teď se půjdu podívat do skal a podívám se, jak dravci hnízdí.
1: Ano, a přesně to se nesmí a pokud je vlastně ten viník vypátrán, tak tam mohou být velice citelné finanční postihy.
0: Teď se ještě vrátím k těm lukám a k těm senosečím, protože jsem v tomto týdnu opět slyšela, zaplať pánbu za to, chřástala. Tak ten také už jednu dobu vypadalo to, že úplně vymizí, opět se vrací, tak tam také by člověk měl být trochu obezřetný.
1: Určitě také při tom sekání, pokud to tam vlastně procházejí ti, kteří vyhledávají srnčata, tak vyhledávají nejenom srnčata, ale třeba i zajíčky a právě ptáky, kteří hnízdí na zemi. Tam vlastně, oni jsou na to, je na to metodika a tam samozřejmě nepřenášejí to hnízdo mimo tu sečenou plochu, ale označují se ta hnízda nějakými praporky a vlastně ti, kteří tam potom ten prostor sekají, tak to musí vlastně objíždět a nechat vlastně to zarostlé místo s tím hnízdem tam, kde má být.

0: Vedoucí záchranné stanice Archa Liberec Ivana Hanswenclová je dnešním čtvrtečním hostem Českého rozhlasu Liberec. Paní Hanswenclová, když tedy se stane, že najdeme třeba na lesní cestě srnče a je vidět, že je docela v nesnázích, ještě moc nechodí, jak bychom měli postupovat? Protože přece jenom i někdy se stane, že tam může něco projet.
1: Jasně, tak tam pravděpodobně tam ta matka někde bude. Takže pokud nenajdeme to srnče, nenajdeme tam někde třeba uhynulou matku, tak, ale to srnče, jak říkáte, je v nesnázích, může třeba zapadnout někde do nějakého příkopu, když je malé, tak není schopné se z toho samodostat, tak mu můžete pomoci. Dotknout se ho můžete, ale samozřejmě ideální je, pokud máte aspoň nějaké igelitové pytlíky nebo třeba natrhat trávu, abyste ho na ní nesahali holýma rukama a vynést ho třeba z toho příkopu tak, aby se s tou mámou našlo. On tam určitě někde bude a odvede si ho. Ale mnohdy lidé vlastně chybují, že třeba zachraňují srnčata, která předtím našly děti a domnívají se, že pokud na něj někdo sáhnul, tak pak už si ho ta máma neveme. Ono to tak úplně není. Ono se to traduje, ale ten krátký lidský dotek vlastně nevadí. Samozřejmě vždycky je lepší, když použijeme nějaký ochranný prostředek při té manipulaci s tím zvířetem, ale ty matky srnčí mají silný mateřský pult a máme vyzkoušeno, že dokonce i když měli lidé to srnče přes noc doma, tak druhý den, když se vrátilo na to místo, kde ho našli, tak si ho ta matka odvedla. Předtím jsme samozřejmě udělali nějaké opatření, že jsme ho vlastně pomatlali trošku jako naškubanou trávou, aby se ten lidský pach překryl, ale nemějte obavu, pokud jste na to srnče museli sáhnout, že by se ho ta máma neodvedla.
0: Tento případ se právě stal mému známému, který ale měl při sobě, venčil psa a měl při sobě rukavice, což no, tady bylo fajn.
1: Ideální,
0: tak říkal, tak jsem
1: ideální.
0: Si vzal rukavice a z té lesní cesty jsem mu odnesl vedle na louku a poté už zaznamenal pohyb, že tam ano, ta srna je.
1: Tím tak určitě se to nebezpečí, jako sníží nějakým tímhletím opatřením, ale se nemusí se to úplně tak přehánět, aby když se sáhne, že si ho neveme.
0: Teď velký apel na pejskaře,
1: ano.
0: Určitě.
1: Bohužel v téhleté době, obzvlášť když je v té přírodě spousta mláďat, ať už srnčat, zajíčků, ptáčat, tak dostává se k nám mnoho takovýchhle mláďátek, kteří byli poraněni psem. Nenechávajte ty pejsky v místech, kde se dá předpokládat, že se budou nacházet nějaká mláďata. Nenechávajte je na volno. Ta poranění od psů bývají většinou fatální. Většinou se ta zvířata ani nepodaří zachránit, protože mají prostě těžká vnitřní zranění. Nebudu tady popisovat úplně, jak to vypadá. Není to nic hezkého.
0: Tak skončíme trošku lépe. Tak kolik teď máte nájemníků zvířecích farše?
1: No, v současné době, já bych to odhaduji, my samozřejmě jako evidenci máme přesnou, ale odhaduji kolem 150 zvířat. Většinu z nich teda tvoří ptáci, zejména velké množství ptáčat, ať už to jsou zpěvní ptáci, síkorky, vrabci, z těch dalších druhů tam máme třeba puštíky, káňata, teďko sokola, velká vzácnost. No a ze savců tak máme nyní dvě srnčata, máme tam tři liščata, mraky, veverek. Jo, ještě nesmím zapomenout k těm ptákům, velké množství kachňat se k nám letos dostalo. Takový docela jako zajímavý příběh s dobrým koncem, jestli mohu.
0: Ano.
1: Tak to byla kachňátka, která se vylíhla na terase obchodního domu Fórum ve 20 metrech vysoko. A ta kachna prostě tam byla skrytá. Všimli si, když se ta mláďata vylíhla, tak si toho všimli pracovníci sauny, že tam prostě chodí ta mláďátka. Kachna ta vzala čáru, bohužel. No, ale my, když jsme tam přijeli, tak ta kachňátka už se rozhodla, že se skáčou dolů. a ona z těch 20 metrů prostě se skákala dolů na beton. Z pěti teda přežili čtyři. Takže to je jako poměrně neuvěřitelné. Sami jsme byli překvapení, teda co ta mláďata, jak to zvládají. Tak teď už vlastně včera, to byl měsíc, co se k nám ta mláďata dostala a brala si je jedna paní k sobě na soukromé jezírko na zahradu. A tak.
0: Příběh se šťastným koncem. Host Českého rozhlasu Liberec, dnes jim byla vedoucí záchranné stanice Archa Liberec při Liberecké zoo Ivana Hanslencová. Díky za váš čas i za to, co děláte, a přejeme vám krásné nadcházející léto. Naslyšenou.
1: Moc děkuju. Nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Ano, zaznělo, že by majitelé psů rozhodně neměli pouštět psy volně na luka a na lesy do lesu. No a o psech to bude i zítra, ale úplně z jiného důvodu, protože tentokrát to budou psy, kteří opravdu pomáhají. Zítra, nebo spíše o víkendu, se totiž koná mistrovství České republiky v závodech vodících psů. No a naším hostem bude mimo jiné i Roman Vaněk, zakladatel spolku Život jde dál.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Grilování už dávno není jen o mase. Vyzkoušejte grilovanou zeleninu. Skvěle se hodí paprika, cuketa, lilek, kukuřice nebo žampiony. Ty získají na grilu výraznější chuť. Může se z nich stát vydatná příloha, ale také hlavní jídlo. Velkou oblibu si získaly i sýry na grilu. Díky vysoké teplotě vytvoří křupavou kůrku a uvnitř zůstanou krásně měkké. Výbornou volbou jsou i ryby nebo mořské plody, které se připravují rychle a působí lehčeji než klasické maso. Pokud chcete grilovat brambory, doporučuje se je vždy před grilováním lehce povařit. Na grilu už jim pak bude stačit jen chvilka na opečení a nebude nezbytně nutné je balit do alobalu. Netřeba bát se ani ovoce. Ananas, broskve nebo banány po opečení skaramelizují a získají sladší chuť. A když je ještě teplé, naservírujete společně se zmrzlinou, budou vaši strávníci pět ódy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: cajdrval, cvaby Daněk, se kterým jsme se také mohli setkávat kdysi dávno na Portě. Ale ty doby jsou už dávno pryč. Ale my budeme přesto vzpomínat. Dnes si totiž připomínáme jedno důležité výročí moderní historie. 4. června roku 1783 na tržišti francouzského města Annony totiž lidé poprvé viděli, jak jde pomocí inteligence překonat zemskou přitažlivost. Bratři Joseph Michel a Jacques Étienne Montgolfierové tam poprvé předvedli veřejnosti svůj vynález, horkovzdušný balón. Byl ušitý z taftu a měl průměr 11 metrů. Letěl bez posádky asi do výšky 2 kilometrů, plul asi 10 minut po obloze a pak začal prudce klesat. Balón s živou posádkou, ovcí, kohoutem a kachnou pak předvedli 19. září stejného roku ve Versailles před králem Ludvíkem 16. a desítkami tisíc lidí. Všechna zvířata let přežila, takže král povolil let s lidmi a ten se uskutečnil 21. listopadu v Paříži. I tento let byl úspěšný, posádka z něho vyšla bez úhony a oběma vynálezcům přinesl mimo jiné šlechtický titul. Ale dost bylo historie, vy si teď můžete poslechnout vyprávění Miroslava Donutila o tom, že i v dnešní době je let balónem velký zážitek.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval. Jo? A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají. Jo? Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou. No, pak mě to došlo, že jo? Pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec. On nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím. Já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říká mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. On říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě. A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. No Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo. Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle té liny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: No, tak to má tady zajímavé zkušenosti. Tento velice známý herec Miroslav Donutil. Tak nevím, jak je na tom Filip Majse s létáním v balónu, ale mám pocit, že se vám bude určitě rád věnovat nejen v písničkách na přání. Tak se s vámi loučí Iveta Kalátová a zítra v pátek po 9. naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Průměrná mzda je vyšší než před rokem. V Děčínské ulici v České Lípě se kvůli stavbě mění dopravní režim. V Liberci v letošním participativním rozpočtu lidé přihlásili téměř 50 návrhů. A čekáme postupné přibývání oblačnosti, večer místy přeháňky, teploty dnes do 25 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hopfoglová. V Libereckém kraji vzrostla průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku o 7,3% na 44 673 korun. Mezi kraji patří zvýšení mezd k nejnižším. Méně stouply mzdy jen v Ústeckém kraji a na Vysočině. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu si zaměstnanci v Libereckém kraji polepšili o 3037 korun hrubého. Spotřebitelské ceny se ale ve stejném období zvedly o 1,6%. Reálně se tak při započtení inflace výdělky zaměstnancům zvýšily o 5,6%. Celkově v České republice do konce března vzrostla průměrná mzda o 8,1% na 50 282 korun. Poprvé v historii tak překročila hranici 50 tisíc. Ode dneška se mění podoba dopravních omezení na Děčínské ulici v České Lípě. Rekonstrukce se přesouvá na druhou stranu silnice mezi ulici Antonína Sovy a železniční přejezd. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nejde odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený semafory nebo pracovníky stavby.
2: Vycestování z Holého vrchu mohou lidé využít ulice Jiřího z Poděbrad na Blatech a Příčná. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Bržová, krajská investice se dotýká i městské hromadné dopravy. Dočasně zrušená je zastávka Antonína Sovy. Místo toho lidé mohou využít zastávky Železničářská a Navková, kam jsou linky přesměrované. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Do letošního libereckého

0: Máme tam třeba mural v Horním Hanichově na tu 100-metrovou zeď v Ještěcké ulici.
1: A mezi dalšími návrhy jsou například nová dětská hřiště na Prštíně nebo na sídlišti Kunratická. A lidé navrhují také vybudování lesoparku na Broumovské. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů, podle ní jsou neopodstatněné. Tinde Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit. Počasí. Teď je ještě oblačno až polojasno. Postupně bude oblačnost přibývat a k večeru se hlavně na Českolipsku a Frýdlantsku přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty stoupnou mezi 22 a 25 stupňů. Mírný jihozápadní až jižní vítr večer změní směr na západní až severozápadní a v bouřkách může zesílit. A biozátěž je většinou na stupni číslo 1, tedy mírná, na Českolipsku na stupni číslo 2, střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 1/65 u Jablonce nad Nisou mezi odbočkou na Rádlo a odbočkou na Brkoslavice je na vozovce dřevěná paleta, jděte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hana Hauptfoglová už vám přinesla zprávy, dokonce dobré zprávy, že průměrná mzda v Česku stoupla o 4 tisíce. Pravda, tady v Libereckém kraji jen o 3, ale to, abychom my na drsném severu nebyli příliš zhýčkaní. A já k tomu přidám také dobrou zprávu. V Českém rozhlase Liberec právě teď začínají písničky na přání. Zdraví vás Filip Majsel a na vaše přání se moc těším.

Skupina Krištof nás přivítala v první odpolední hodině dnešního dne, kterým je čtvrtek 4. června. Pravda, takovou deštivou písničkou, zatímco my na většině území Libereckého kraje jsme zatím bez srážek, ale to se může změnit. Ovšem mezi tím určitě stihneme odbavit spoustu hudebních přání v písničkách na přání, které právě teď začínají. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. E-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a SMS brána 90 011 04, ovšem ta textová zpráva opravdu musí být ve tvaru zahrajte Liberec pěkně dohromady, potom mezera a potom teprve následuje váš text, nejlépe bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek. Já vám přeju hezký poslech a opravdu se na vaše přání moc těším.

Marie Rotrová s tebou, ano, je s vámi je také Český rozhlas Liberec a my vám hrajeme v této hodině písničky na přání. Začneme e-mailem. Prosím, zahrajte písničku od Veroniky Na mě nečekej a bude to na zámek Friedland. Děkuji, Ivča.

0: Na mě čekají a skupina Verona, momentálně ve složení Veronika Stýblová a Petr Fieder. Mimochodem kdysi také získali slavíka v kategorii Skokan roku, ale to už je docela hudební pravěk. Teď se pojďme věnovat dalšímu přání, které budeme plnit v Českém rozhlase Liberec. Bude to telefonické přání. A kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, Karšárka z Liberce. Takže písnička, kterou jsem vybrala, Máš dům s nicmíchem, bude pro úplně všechny známí a přátelé. Ale hlavně rok s rokem se sešel, takže po 2 letech zase rodina Adamsových vyrazí na Strav. Takže už se na všechny těším, který uvidí. A bude to teda i pro ty, který už na Strav nemůžou ze zdravotních důvodů, takže prostě...
0: Rozumím, no rozhodně si to ale užijte, ten rodinný sraz. Já posílám písničku, přeju vám krásný zbytek dne a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Hurikán Dalibor Janda dospíval a mě to nevím proč přimělo, abych se podíval do kalendáře a zjistil, že Daliborové mají zrovna dnes svátek. My jich tady v Libereckém kraji máme zhruba 250, já vám pánové přeju všechno nejlepší. No a protože Dalibor Janda se vůbec netají tím, že má rád skupinu Queen, posílám vám právě tuhle britskou kapelu a jejich energickou Don't Stop Me Now.

Vzpomínka na, řekněme, ranější tvorbu skupiny Queen, Don't Stop Me Now, 3 minuty před 12:30. Budeme pokračovat dál, zůstáváme u zahraniční hudební tvorby, ale přesouváme se do země, ze které zas tak často hudebně nečerpáme, napsala nám paní Hana a uvádí. Dnes nepůjdeme daleko za hranice, ale jen k sousedům, tedy k sousedům v podstatě, když jsme byli ještě Československo. Když jsme hojně poslouchali maďarskou skupinu Omega, všichni jsme znali její nejznámější hit pod českým názvem Dívka s perlami ve vlasech a prosila bych zahrát originál od Omegy a samozřejmě pro všechny posluchače. Tak pojďme na to, oprášíme své znalosti maďarštiny Omega Dünhajulány.

Maďarská skupina Omega a její hit z roku 1969, dvě minuty po půl jedné. Ano, maďarština spoustě z nás připadá jako takový nesrozumitelný jazyk, ale to byste nevěřili, kolik slov maďarština dala českému jazyku. Například guláš, paprika, klobása, anebo pozor také košile, případně papuče. Teď se ale vrátíme do českých hudebních vod. Máme tady další hudební přání, o písničku si napsal pan Petr. Zahrajte paní Věře Dosemel na Letnou písničku Karavana mraků od kapely Divokej byl.

Karavana mraků a Divoký byl takové nenápadné připomenutí, že Divoký byl bude mít koncert v libereckých Vratislavicích už 20. června a my si v Českém rozhlase Liberec, co nevidět, o lístky na tento koncert zahrajeme. Ale všeho do času. Teď jdeme na další hudební přání a u něj budeme tak trochu vzpomínat. Bude vzpomínat tedy hlavně paní Jaroslava, o které nám píše paní Sylvie z Prahy. Maminka Jaroslava vzpomíná na svou maturitu, kterou absolvovala v roce 1973 na obchodní akademii v pražských Holešovicích. Svým bývalým spolužákům posílá písničku Jaromíra Majera Jsme děti slunce, jakož i všem ostatním posluchačům a samozřejmě písničku posílá i její dcera Silva.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody, jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Always on my mind, písnička, kterou už v 60. letech napsali Mark James, Johnny Christopher a Wayne Carson Thompson. Jako první naspíval BJ Thomas, ovšem nejvíce ji znáte asi od Elvise Presleyho a Williho Nelsona. Případně také od kapely Pet Shop Boys, která právě dohrála svůj part v Českém rozhlase Liberec. My máme minutu po 1:45, jdeme splnit další přání a na řadě je telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Klivko, já vás moc zdravím, přeju krásný den a písnička bude pro všechny posluchače, vám do rádíka, taky pro Šárku, ať se jim to rodinné setkání opět vydaří, protože oni to mají taky vždycky takový hezký, je to fajn, že se jít takhle, tak ať se jim to vydaří, ať se nám hezky vrátí v pořádku. No a krásný den všem, pěkný pátek, zítra už je pátek a potom celý víkend, takže ať se všem vydaří a ať je hezké počasí.
0: Když jste tak mluvila o těch rodinných sešlostech, vy s tím máte bohaté zkušenosti, jestli pak vás něco čeká o víkendu?
1: O víkendu? Já už se těším, že v pátek se mi vrátí syn s manželkou z Řecka, protože já mám nejradši pod svými křídly doma tady v Čechách.
0: No to rozumím. To jste prostě maminka, no to je jasné.
1: No, my budeme mít setkání koncem června, někde je Třichovice, nebo tak nějak se to jmenuje, tam nějaká, no takže celá ta naše veliká familie, takže to bude zase rušo teda a bude to fajn, takže my se scházíme takhle i tak, jo, takže to je jako vždycky fajn a my se těšíme na sebe a to jako, to to máme tak pořád, no nás tak vedli rodiče a pořád nám to zůstalo.
0: Tak si to krásně užijte, paní Boženou.
1: No.
0: Mějte se krásně, já už tady posílám písničku a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Já také naslyšenou.

Jedna botanická v Českém rozhlase Liberec, Helena Vondráčková, Růže kvetou dál. Ano, Růže kvetou dál, ale písničky na přání v Českém rozhlase Liberec zvolna končí. Ještě napsal tedy pan, který se představil jako Méďa a rád by poslal své hvězdičce písničku pro krásné odpoledne. Ta písnička od Marie Rotrové už je připravená. Před ní se s vámi rozloučím, protože už se na zprávy chystá Hana Hautfoglová, ty vám samozřejmě přinese úderem 13. hodiny. A po 13. hodině vám budou dělat společnost Alex Minářová a její dnešní host, kterým bude herečka Monika Tymková. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině naslyšenou.

jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ceny pohonných hmot klesly, benzín je téměř o 2 koruny levnější. Obyvatelé Čisté Uhorek budou mít nový chodník. Akcelerační zóny pro větrné elektrárny by v Libereckém kraji nemusely vzniknout. Postupně zataženo místy přehánky a teploty do 25 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hauptfoglová. Paliva výrazně zlevněla, vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává v průměru za 41 korun a 23 haléřů. A to je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Ceny pohonných hmot v Libereckém kraji jsou nadále pod celostátním průměrem. V kraji je nejlevnější benzín na Českolipsku, nafta stojí nejméně na Liberecku. Nejdražší paliva tankují řidiči na Semilsku. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. V Čisté Uhorek postaví nový chodník. Obec teď získala stavební povolení. Zhruba 2 kilometry dlouhý chodník povede přes střed vesnice. Pokračuje nezávislý starosta Čisté Ladislav Jiříčka.
2: Jde o etapu 1, což jsou zhruba 2 kilometry v samotném středu naší obce. Jde o investiční akci v řádu cca 40 milionů korun, na kterou jsme léta šetřili.
0: Obec se na stavbu pokusí získat i dotaci. Ve druhé fázi chystá prodloužení chodníku až na okraj vesnice. V Libereckém kraji by nemusely vzniknout akcelerační zóny navržené Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o 5 lokalit, ve kterých by mělo být snažší povolovací řízení pro stavbu větrných elektráren. Ministerstvo je navrhlo v okolí Košťálova, Mříčné, Borovnice a Lomnice nad Popelkou a také v Ralsku. Obce ani kraj s návrhem nesouhlasili. Na základě jejich připomínek proto Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo zamýšlené zóny zrušit, jak říká náměstek hejtmana Jiří Klapště z TOP 09.
3: Ten návrh pracuje s tím, že vlastně těch 5 oblastí se má vypustit. To znamená, v Libereckém kraji by neměla být ani jedna akcelerační oblast pro větrné elektrárny. Na druhou stranu, myslím si, že ty elektrárny některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba odmínit souhlasem těch dotčených obcí.
0: Podle mluvčí ministerstva se stále jedná o rozpracovaný materiál a definitivní bude až návrh schvalovaný vládou. Soud pravomocně rehabilitoval disidenta a bývalého ministra.

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 1/35 za Hodkovicemi nad Mohelkou ve směru na Turnov je na vozovce dřevěná krabice, tak s tím počítejte, přizpůsobte rychlost a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si rally a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Moc děkuji, Alex, krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, viz Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě u mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, který se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo
1: podle mě to vaší spíš, profesi. Podle mě to spíš má co dočinění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná, mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to je není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Vlastně teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobný živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení, teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman, takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duši dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevíde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi, někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střet. A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím
1: asi
0: člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: No. Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo, ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda, takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu, protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remceli, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mi to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Pikr vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z 5 nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurs probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože, já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jeli jsem úplně jako raní ptáci. Říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byly za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk, který
1: si vybírá, je oblečený tak. Zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větvím.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám? Mm-hmm.
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Anu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Mm-hmm. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Mm-hmm. Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první. To je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmara, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smál a má krásný zuby. A najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on. Jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok. A jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek. A je to fakt moc krásný, povznášející koncert. Takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující. To je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy. Milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to... Já jako miluju vážnou hudbu. Já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku. A vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě. Ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta a vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že ano, myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80 a jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jakože zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti?
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, když sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý, ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně a najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukan, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Město Liberec nechá zajistit nestabilní skálu v ulici doktorky Horákové. V Krkonoších dnes členové horských služeb z evropských zemí trénují záchranářské psy. Sněmovna navrhne prezidentovi na státní vyznamenání bývalého prezidenta Zemana. A zítra čekáme zataženost deštěm a teploty jen do 19 stupňů. Hana Foglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Město Liberec nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Mlady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i s dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun. Pokračuje náměstek Jiří Jandourek za starosty pro Liberecký kraj.
2: Je to samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor má přislíbenou dotaci až 80%. Jsou to výškové práce, náročné práce a započneme, co nevidět.
1: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce. V okolí Labské boudy v Krkonoších dnes horská služba pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 desítek specializovaných kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení se dosud v Krkonoších nekonalo.
3: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: V Liberci se dnes lidé mohou seznámit s podobou připravovaného krajského dopravního terminálu, informoval o tom mluvčí magistrátu Tomáš Tesař. V kulturně kreativním centru Linzerka začne v 18 hodin vernisáž k výstavě soutěžních návrhů. Lidé uvidí i prezentaci s vítězným architektonickým návrhem. Hlavní vlakové nádraží by se mělo změnit na terminál pro vlaky a autobusy. V jeho blízkosti bude také parkovací dům. Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou například spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou. Kandidáty na státní vyznamenání mohou kromě politiků navrhovat i občané a instituce. Návrhy posuzuje kancelář prezidenta republiky. A prezident pak sám rozhoduje, komu vyznamenání udělí. Mezi dalšími kandidáty na vyznamenání je herec a moderátor Marek Eben, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada, kriminalista Jiří Markovič nebo fotbalista Patrik Šik. Ceny se předávají 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo od západu s deštěm nebo přehánkami a ochladí se na 13 až 10 stupňů. A dešť a přehánky vydrží ještě po celé páteční.

0: Pozřídí semafor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Příjemné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, jsou 4 minuty po 14. Ředitelství silnic a dálnic přehodnotí předchozí rozhodnutí a do plánovaného obchvatu DOX zahrne stávající křižovatku u čerpací stanice Orlen. Proč, to nám objasní kolega Jiří Jelínek. Pak vás regionální stopař naláká na zahradní slavnost spojenou s elektronickým zápisem nových zájemců o studium v Lomnické základní umělecké škole a s dětmi si v dětské anketě dnes zaběhneme maraton. Ono je to 42 kilometrů a někoho to vyčerpá i při cestě autem, třeba z Liberce do Varnsdorfu a nebo do Harachova. Tímto tedy zdravím všechny řidiče a všem bez rozdílu přeji hezké odpoledne a příjemný poslech.

0: Českém rozhlase Liberec Karel Gott a léta prázdniny. Takový nesmělý signál, že se dětem ty letní prázdniny už pomalu ale jistě blíží. Pokud se chystáte na prázdniny třeba k Máchovu jezeru, asi byste měli zbystřit. Ředitelství silnic a dálnic překresluje plány budoucího obchvatu DOX na Českolipsku. Původní návrh nepočítal s napojením stávající křižovatky u čerpací stanice Orlen. Město by tak přišlo o jedno z napojení na státní silnici. A já ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který podrobnosti o připravované úpravě zjistil. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč ta křižovatka nezůstala zachovaná už v prvním návrhu?
1: Tak stejně jako na všechno jsou i na stavbu silnic první třídy normy, no a ty nejnovější pro nové úseky předepisují nějakou minimální vzdálenost mezi křižovatkami a ta v tomto případě nevychází. Křižovatky jsou vzájemně o zhruba desítky metrů blíž, než norma nařizuje. A jak uvedla mluvčí Kamila Zahálková, ředitelství silnic a dálnic tentokrát udělá výjimku a nechá křižovatku do návrhu zanést. Podle nezávislého starosty DOX Romana Fajbíka jde po opakovaných jednáních na vedení města na ministerstvu dopravy o zásadní posun. Novou podobu bude ale ještě muset schválit policie a na stavbu potřebuje, že se do také výjimku z ochrany zvlášť chráněných rostlin a živočichů.
0: No a zároveň s tím se také nabízí otázka, proč město za zachování křižovatky tolik bojovalo?
1: Tak v současnosti jde o jednu z hlavních příjezdových cest k Máchovu jezeru. Ze státní silnice je to tudy nejblíž k záchytným parkovištím. Radnice se obávala, že by zrušení křižovatky přivedlo veškerou dopravu přes křižovatku u zámku do centra města. Ředitelství silnic a dálnic nejdřív navrhlo, že by se od čerpací stanice udělal alespoň napojovací pruh ve směru na Českou Lípu. Vedení města ale ani to nestačilo a jak se mohl sledovat veřejnou debatu, která se ve městě k záměru vedla i velké části běžných lidí, by takové řešení nevyhovovalo. Na pozemku naproti odčerpací stanice navíc developer plánuje stavbu obchodního centra a na jednáních proti odříznutí svého záměru od hlavní silnice také vystupoval.
0: No a kdy se ten obchvat DOX začne stavět?
1: 6-kilometrová silnice, která odvede dopravu mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví také z místní části Obora, je v tuhle chvíli na konci projektování. Územní rozhodnutí by ředitelství silnic a dálnic chtělo získat v příštím roce. Zahájení je naplánované na rok 2030 a stavba potrvá přibližně 2 roky. V místech, kde obchvat protne silnice 273 a 270, budou mimoúrovňové křižovatky, no a ta nově doplněná bude zřejmě obyčejná styková. Předběžné náklady dosahují k 200 milionům korun.
0: Změny v plánech budoucího obchvatu DOX na Českolipsku nám popsal redaktor Jiří Jelínek. Mockrát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž jiný.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Vy jste určitě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec zaznamenali festival základních uměleckých škol, no a jubilejní 10. ročník tohoto celostátního festivalu. ZUŠ Open 2026 ještě zdaleka nekončí. Dnes odpoledne se do něj zapojí i letos 80-letá základní umělecká škola v Lomnici nad Popelkou, a to zahradní slavností. V několikahodinovém předstihu se do Lomnice nad Popelkou vydal také náš regionální stopař Jaroslav Hoření, aby vás na slavnost nalákal. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne na Vlnce umění, což je motto Lomnické ZUŠky, kterou vede mladá paní ředitelka Klára Ptáčková. Hlavní budova Lomnické ZUŠky se ještě rekonstruuje, takže zahradní slavnost proběhne na zahradě bývalé spořitelny, kde ZUŠka dočasně přebývá, tedy přímo v té spořitelně, nejenom tady venku. Ale slavnost vlastně začne uvnitř, v té hlavní hale.
3: Krásný dobrý den z Lomnice nad Popelkou. Všechny vás zdravím. Ano, vítáme vás tady ze zahrady spořitelny, což je dočasné útočiště naší základní umělecké školy. Teď už se nám tady rozehrávají žáci, kteří se připravují na odpolední ZUŠ Open, které brzy začne. Máme tady
2: sanitku zrovna teďka právě kolem jedoucí, ale už tam tady zní flétnička.
3: Rozehrává se tady teďka Robin Ptáček na zobcovou flétnu, který bude mít své vystoupení. A pak tady máme mladou klavíristku Lucku Dlouhou, která bude hrát krásnou skladbu Ludovika Einaudiho. A celkově se ohromně těšíme na toto odpoledne. Je to pro nás velice krásné a symbolické, protože letošní ZUŠ Open se vlastně jmenuje ZUŠ Closed. To znamená, že my jsme si tady užili po dobu rekonstrukce nádherný rok v těchto krásných prostorách a teďka nás čeká loučení. Proto sice akce celorepubliková se jmenuje ZUŠ Open, ale my to máme pomyslný zámek, kterým se s těmito prostorami loučíme.
2: Tak nám ještě přibližte, jak to bude probíhat. 16 hodin, to je vlastně ten startovní okamžik.
3: Ano, přesně tak. Aby jsme neochudili návštěvníky o trochu toho krásného ducha bývalé spořitelny, tak zahájení proběhne přímo ve vstupní hale bývalé spořitelny, kde je nádherná akustika, máme tam krásné křídlo. Zahrají nám tam tři naše studentky, uděláme si krátký úvod, aby návštěvníci věděli, co je vlastně venku čeká. Poté se přesuneme ven na zahradu, protože nám krásně svítí sluníčko, máme tady připravené lavičky, slunečník, máme tady stoleček pro tvoření, pro dětské dílničky, protože máme také výtvarný obor. No, ale hlavním programem bude koncert žáků základní umělecké školy, ve kterém posluchači budou mít možnost vyslechnout různé nástroje, protože součástí tohoto koncertu bude taky zápis. Kdo bude mít zájem, kdo ještě se nestihl přihlásit, tak máme posledních pár volných místeček na některé hudební nástroje, které ještě vlastně otvíráme novým zájemcům. Noví zájemci se mohou hlásit na příčnou flétnu, klarinet, trubku, saxofon, pár místeček na klavír tam je a tak dále. Dále taky vítáme nové žáky v oboru užitá tvorba, protože, jak už asi víte, nebo vám pan redaktor řekl, tak otevíráme v září dva nové výtvarné ateliéry v Nové ZUŠce a tímto zveme do nových krásných ateliérů nové zájemce o tento krásný umělecký obor.
2: No a já jsem tady byl tentokrát docela zbytečný, protože paní ředitelka to řekla všechno skoro úplně sama. Tak se přijďte podívat na zahradní slavnost do Lomnice nad Popelkou v rámci ZUŠ Open 2026.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Nicméně, Jaroslave, zas tak jednoduché to mít nebudeš, protože ty se nám zhruba za hodinu a půl přihlásíš znova a kam vyrážíš tentokrát?
2: Tak od Lomnice se vydávám do Turnova, kde skauti budou v sobotu slavit 110 let od založení skautského střediska Štika.
1: Tak se budeme těšit, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: Taková příjemná pohodová písnička od Hany Zagorové. Zdá se 8 minut po půl jedné v Českém rozhlase Liberec. Ne po půl jedné, ale po půl třetí samozřejmě. My už jsme v této hodině lehce naladili prázdninovou a rekreační notu. Teď v tom na chvíli ještě budeme pokračovat. Někdo se samozřejmě na prázdniny chystá k moři, někdo možná do lázní. A jestli pak jste v té souvislosti věděli, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech? No ano, víc vám teď v rubrice Co v učebnicích nebylo, řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 tisíc lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: D.I.S.C.O., čili v rytmu diska, rozhýbal dolní končetiny Otavan, 3:45. No a když už jsme v Českém rozhlase Liberec, tak to zahřátí, můžeme se alespoň na chvíli podívat do světa sportu. 4. června roku 1995, čili dnes je to přesně 31 roků, se uskutečnil první ročník pražského maratonu. I přes svoji poměrně krátkou historii se tento závod zařadil mezi nejprestižnější svého druhu na světě. Jeho prvního ročníku se účastnilo 1000 sportovců a v letošním roce to bylo 11 000 běžců z více než stovky zemí světa. Ale teď už se na trať vydáme s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je maraton?
2: Jo, tak to vím. To jsem koukal, to dělal můj strejda, že tam někdo běží. A 300-500 kilometrů.
1: Počkej, kolik, to je moc. Kolik se běží maraton? Jak je dlouhý?
2: 9:00.
1: A uběhne tu dálku někdo?
2: No, strejda to uběhnul, dostal medaili na prvním místě asi.
1: A kde to běžel?
2: No, on to běžel v Praze, protože on tam běžel to vidlí a fanděl tam děda, tačka, teta Vendulka a my jsme s mámou byli doma.
1: A jak dlouho ten maraton tak se běží asi?
3: Třeba 10 hodin.
1: A jsou vyčerpaní ti běžci potom?
3: Jo,
2: to ví, že potom jsou.
3: Potom jim bolí nohy a jsou spocený.
1: Co se při tom běhu nesmí dělat?
3: Nesmí si dělat zkratka a ještě se nemá postykovat všichni lidé ještě a dávat nohy na lidé, aby nespadly.
2: Tak to v žádném případě ani v divadle.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Maximální cena benzínu v pátek mírně klesne, nafta může zdražit. Stavba nové autobusové zastávky u liberecké nemocnice skončila v provozu, zatím není. Sbírku židovských předmětů k bohoslužbě rozšířily výrobky studentů z Turnovské šperkařské školy. A konec tohoto pracovního týdne bude deštivý s teplotami do 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moct prodávat na nejvýš za 41 korun a 89 haléřů. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš připlatí, litr bude moct stát až 39 korun a 97 haléřů. A to je o 46 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června. Technické služby v Liberci dokončily a předaly novou autobusovou zastávku u areálu krajské nemocnice. Před uvedením do provozu ji ještě čeká kolaudace. Zastávka měla být hotová v loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu převzaly technické služby. Proti původní firmě vede město sankční řízení. Pokračuje náměstek primátora Adam Lenert z hnutí ANO.
4: Odferezování, ty spodní vrstvy původního zhotovitele byly opravdu špatně udělaný. Nově už je tam vlastně asfalt a podkladní vrstvy tak, jak mají být, a mělo by to vydržet i těžší zátěž.
3: O termínu zprovoznění zastávky se cestující dozvědí z informačních cedulí. Studenti střední šperkařské školy v Turnově vyrobili ukazovátko a štít na Tóru. Jde o repliky liturgických předmětů pro tamní synagogu. Originály zapůjčené do turnovské synagogy se před časem museli vrátit do pražského židovského muzea. Studenti budou následující školní rok pokračovat v doplňování sbírky, jak říká vedoucí odborných praxí Vojtěch Ouřada.
5: Tohle je vlastně první etapa celé realizace toho projektu, který jsme rozdělili na dvě části. První je teda ten vývěstní štít, nebo ten štít na Tóru, ukazovátko, a v druhé fázi se bude dělat koruna a nástavce na Tóru.
3: Až bude sbírka hotová, budou všechny liturgické předměty vystavené v synagoze. Organizace Turnovské památky a cestovní ruch na ně ve sbírce vybrala přes 300 tisíc korun. Na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka. Podle webu televize Markýza zvíře napadlo lesního dělníka na těžko dostupném místě v regionu Liptov. Kvůli oblačnosti tam nebylo možné poslat vrtulník. Záchranářům musela v těžko přístupném terénu pomáhat hasičská jednotka. Rozsah zranění napadeného zatím není známý. Je to druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku za tento týden. V úterý zaútočila medvědice se dvěma mláďaty na 36-letého muže, který skončil ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
2: Počasí.
3: Teploty v noci poklesnou ke 13 až 10 stupňům a bude zataženo, od západu se přidá déšť nebo přehánky a večer se můžou objevit i bouřky. V pátek má být nejdřív zatažený až oblačný s deštěm, ten bude postupně během dne ustávat a obloha se protrhá na proměnlivě oblačnou. Teploty zítra 16 až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na nehodu dejte pozor, v Liberci u letiště v Ostašovské ulici v Horní Suché na křižovatce srazilo osobní auto cyklistu. U nehody zasahují záchranáři. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší.

0: 11 minut po 15. v Českém rozhlase Liberec Rangers neboli Plavci, zvedněte kotvy a my zvedáme kotvy a vyrážíme na každoroční mistrovství republiky vodících psů, který bude hostit tuto sobotu Liberec. Letos se jedná už o 10. ročník, soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů za běžného městského provozu a víc už k tomu redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak mistrovství vodicích psů bylo v Liberci po několik let na náměstí před radnicí, ale teď už je přesunuto k paláci Líbik a do okolí nákupního centra Plaza. Je to proto, že u paláce Líbik je poněkud členitější terén a také bylo potřeba vybrat jiné trasy, protože ti vodící psi, kteří už se účastní mistrovství třeba po několikáté za sebou, tak si ty trasy z minulých ročníků zkrátka pamatovali, protože jsou dobře vycvičení, takže bylo nutné ty trasy obměnit.
0: No a jak tedy ta soutěž vodících psů vypadá?
1: No tak psi mají jednak zkoušky poslušnosti a potom také musí ukázat, jak umí provést svého pána ulicemi města. To znamená zvládat různé situace, jako najít lavičku, označit přechod pro chodce, obejít překážku, nevím, najít schody, dveře podobně. A novinkou pak bude letos i autobus městské hromadné dopravy, říká ředitel závodu Roman Vaněk.
2: Takže před palácem Líbik bude postavený autobus a potom vodící pejsek najde dveře, vyvede člověka nevědomého do autobusu, najde místo, kde si ten nevědomý musí sednout a za dvěma dveřma musí zase vystoupit. Autobus je místo lidí, budou obří plyšáci. A na konci těch závodů každý nevědomý by mohl dostat toho obřího plyšáka jako dárek ještě od nás tady.
1: Já jenom na vysvětlenou doplním, že ti velcí plyšáci budou v tom autobuse na sedačkách posazení naprosto záměrně, protože vodící psi jsou naučení, že mají v tom autobuse hledat volné místo k sezení. No a když je obsazené, tak tomu pejskovi je jedno, jestli tam sedí plyšák, nákupní taška nebo člověk, tak jdou hledat další nebo jiné volné místo.
0: No a může ty závody sledovat i veřejnost?
1: Určitě, na té trase mohou soutěžící kromě porotce doprovázet i diváci, ovšem musí být potichu a mohou tak vlastně sledovat nevidomého a jeho psa, říká za organizátory Marcela Vaňková.
3: Proto se i ty závody dělají, aby viděli, jak ty psy fungují, jak povelují, že zvládají eskalátory a tak, protože pořád ta společnost s tím není seznámená, má tendenci pomáhat třeba i někdy nevhodně a vlastně tady uvidějí, jak se vodí nevidomí, jak se označují schody, co pes zvládne, kdy nemusí člověk pomoct, kdy zase jo.
0: No bude pro diváky připravený i nějaký doprovodný program?
1: Ano, bude. Ta akce začíná už v 9 hodin dopoledne. Program bude u paláce Líbik až do 7:30 večer a návštěvníci si mohou vyzkoušet třeba chůzi s bílou holí v labirintu. Připravené budou ukázky vyhledávání osob pomocí psů, psí fyzioterapie nebo módní psí přehlídka, ukázka výcviku poslušnosti a podobně. A celý den tam bude diváky provázet také řada hudebních vystoupení různých kapel.
0: Tak tedy v sobotu v Liberci. Tak to nás pozvala naše kolegyně Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Pěkný den.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hned teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 8 minut před půl čtvrtou kapela Krištof. To je v posledních letech asi jedna z nejúspěšnějších tuzemských kapel, která je akční nejenom hudebně, ale také víceméně literárně. Vy se stále můžete pořídit zpěvník kapely Krištof, anebo si můžete přečíst knihu Richard Krajčo od Dany Čermákové. To je tedy moje malá literární vsuvka. Já jsem zvědavý, jaké tipy nám nabídne v našem knižním okénku Martin Frič.
1: Knižní okénko na začátku června inspiroval Festival dětského čtenářství, krásná akce, která propojuje dospělé, děti a knihy a která se koná v Krajské vědecké knihovně. Marka Míková, Galina Miklínová, Kabát a kabelka. Nádherný příběh, zasazený do těžkých časů, ale zase ne tak úplně dramatických, v Praze se odehrává. Jaké časy, to nebudu prozrazovat. A je to takový zvláštní příběh. Kabát jako živý člověk, kabelka jako živá dáma, procházejí Prahou, setkávají se s různými lidmi, zažívají krásná dobrodružství. Tahle knížka byla mnohokrát oceněná a je jako stvořená k čtení před spaním, myslím si, že tak bajivočko od 5 let výše, anebo jako jedna z prvních knih ke čtení. Zůstaneme v linii knih oceněných. Šáhněme po knížce, která získala Magnézii literu čerstvou za minulý rok. Kateřina Ilnerová, S láskou V. Vnučka posílá z dobrodružných výprav pohlednice babičce. Pohlednice je hezká věc a neměla by zapadnout i v dnešní době. Někdy potěší víc než třeba e-mail nebo SMSka. A tohle ví i vnučka v téhle knížce. Babička si vždycky vezme pohlednici na klín, zavolá svoji kočku a odehrává se příběh. Nádherná knížka, letní, prázdninová, od Kateřiny Ilnerové, jmenuje se S láskou V. Kniha, která získala cenu v kategorii pro děti a mládež v soutěži Kniha roku Libereckého kraje, se jmenuje Butik pana barona. Napsala ji Marie Mrňávková a vy v ní zjistíte, že někdy stačí jehla a nůžky. Nemusí to být meč, nemusí to být hrad. Stačí jehla a nůžky a jeden zajímavý krejčovský salon a rozbíhá se napínavý příběh. Plný setkání, zvratů. Butik pana barona je krásná knížka. No a připomeňme ještě jedna klasická dobrodružství, ať už hledáte témata na to, jaké hry hrát s dětmi, nebo hledáte hezký napínavý příběh o stanování a dobrodružství a spaní pod širákem, tak obojí splňují knížky Miloše Zapletala, které patří k tomu nejlepšímu, co v české literatuře bylo. A třeba taková stezka odvahy je inspirací na spoustu výletů a dobrodružství v Jizerských horách. Tak přeji hezké čtení, pokud nás posloucháte ve čtvrtek 4. června, tak ještě stihnete Festival dětského čtenářství v knihovně a nebo najdete spoustu akcí na webu živýliberec.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Sama sám, dlažbou mě

0: Růže kvetou dál, takovou idylickou atmosféru tady navodila Helena Vondráčková 7 minut po 15:30. No a za této atmosféry se rozletíme do kraje. A kam dnes zamíříme s pořadem Co je nového? Vy jste možná někdy slyšeli o milovaném kraji spisovatelky Karolíny Světlé. Pokud to ještě nevíte, je to v okolí Českého Dubu, nádherného městečka pod Ještědem s necelými 3000 obyvateli. A do Českého Dubu zdravím nezávislého starostu Jiřího Millera. Dobré odpoledne.
1: Hezké, dobré odpoledne.
0: My bychom mohli začít vlastně tak říkajíc z hurta, rovnou druhým kolem prodeje stavebních parcel v lokalitě na Zhůrách, protože to startuje už v pondělí. Tak všechno je připraveno?
1: No, všechno je připraveno. Já ještě se vrátím k vaší krásné poptávce. Děkuju, že jsme, tak cítíme, že jsme pěkné malebné městečko a teď tady máme připravené druhé kolo naší elektronické aukce a zase je možno koupit v té aukci další pozemky na Zhůrách.
0: No, my jsme o tom mluvili i v našem vysílání v souvislosti s tím prvním kolem. Já bych řekl, že to se dá určitě považovat za úspěšnou akci, ale asi to nebylo to jediné, co vás v Českém Dubu zaměstnávalo a zaměstnává.
1: No tak je to akce, která hodnotíme teda rozhodně úspěšně. Za 5-6 týdnů máme v tuto chvíli prodáno 34 pozemků, vlastně zaplacené 50% zálohy. Ale s tím právě souvisí vybudování infrastruktury, znamená komunikace, dešťová kanalizace, splašku a tak dále. Takže to nás bude zaměstnávat ještě tento rok a vlastně až do roku 2027. Ale my jsme v podstatě právě hrozně spokojení s tím, že jsme splnili to finanční plnění právě na vybudování té infrastruktury z toho prodeje. Takže ta největší odpovědnost, jsme se báli, abychom nezadlužili město, ta je pryč a naopak už teda můžeme počítat s nějakými penězmi.
0: No a čím dál se můžete pochlubit? Co se vám třeba v předchozích týdnech, měsících podařilo nebo co máte teď, řekněme, v plánu?
1: Tak ono to vlastně navazuje už na ten minulý rok, tak to trošku možná vypadá, jak jsme se zrovna rozjeli teďka v předvolebním čase, ale tak to prostě někdy je, že akce se dlouze připravují. Já mám teda velkou radost právě z těch Zhůr, to bylo několik let, kdy jsme chystali. V loňském roce jsme provedli asi za 10 milionů opravu komunikací na sídlišti na Benkách a šli jsme ještě zase do velké tady akce asi za 30 milionů, vybudovali jsme kanalizaci v knižičkách a připravil nějaký další parcely, tak z toho máme teda velkou radost a je to, co ty lidi jako vlastně všichni pak vidíme. Nevidíme ty přípravy projektový a schvalovací. Takže asi tyhle větší. A vlastně ještě jednu velkou radost mám a to je asi po 5-6 letech příprav budujeme chodník od muzea k CBA, k prodejně z přechody. Takže to zase jako zbezpečíme kus města.
0: Spousta důvodů k radosti a spousta důvodů k oslavám, což mě přivádí k tomu zábavnému soudku. Vy jste v pondělí oslavili Den dětí, tento měsíc budete zvesela slavit i Den otců, ale řekl bych, že ta největší sláva vás čeká příští víkend. Pozvete nás?
1: Rád. Od roku 2008, dříve to byl pouze název Bugerfest, takže mnozí možná pamatují začátky, kdy jsme chtěli, abychom se tady různé generace starší, mladší potkávali na vrchu takzvaném na Šibenčáku. Teď se to jmenuje Českoruské slavnosti už druhý ročník. Rád vás pozvu 13. června v sobotu dopoledne. Už můžete přijet do našeho města, do areálu Johannické komendy. Tam bude expozice prodejní zahradní techniky nově. Budou nějaký koncert vážné hudby, dokonce komentovaná prohlídka ve městě, ale pak teda to jede od 2 hodin rodinný den pro děti, spousta různých atrakcí, vystoupení a pro nás, co se tak rádi zakončíme na kapelách, na Šibenčáku, do Šancivák, asi největší tahon bude Michal Šindelář, syn známého basketbalisty z Katapultu, Jiřího Šindeláře a pak místní kapela Vibrace. Těším se, když bude počasí, tak myslím, že to je příjemný večer a celý den vlastně.
0: My vám samozřejmě přejeme krásné počasí. Moc krát děkujeme za pozvání a takto nás nalákal do Českého Dubu starosta Jiří Miller. Mějte se krásně, moc krát děkuji za váš čas, ať se vám v Českém Dubu daří a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Já taky moc děkuji. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky Vláďa Horáček založil první družinu. Tak se to píše v historii turnovského skautského střediska Štika. A znamená to tedy, že letos to bude 110 let a to je důvod k oslavě i návštěvě regionálního stopaře. Jaroslav Hoření by měl právě být v sídle turnovských skautů. Jsi tam? Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Ano, dorazil jsem přímo na místo, když jsem tady teda vlastně nikdy nebyl. A to jsem si myslel, jak ten Turnov znám. Jsem na Koňském trhu, ale na takové části, která je vlastně až za průtahem nebo pod průtahem, dá se říct, tou hlavní tepnou Turnovem. A je to místo, které je krásné a čím dál, takhle po směru toku Jizery, je odlehlejší a klidnější. Moc hezké místečko pro klubovou činnost. Jak to vypadá s turnovskými skauty? Jak se jim daří? Tak to už se ptám Tomáše Trněného, mediálního zpravodaje střediska Štika Turnov.
3: Hezký den. Turnovským skautům se daří, aktuálně nás je nějakých 480 a rok od roku rosteme, takže doufáme, že budeme růst ještě nějaký ten čas.
2: Tak to je určitě dobrá zpráva, zvláště v dnešní době, kdy většinu mladých vidíme, co si mačkat, že vlastně u vás se musí při těch hrách a tom vlastně obejít bez těch mobilů a zapojit vlastně svoji hlavu a svoje svaly.
3: To tak, myslím, že skauting je ideálním prostorem pro děti, aby byl v nějakém offline světě svými přáteli, aby jsme zažívali nějaké dobrodružství a zároveň se připravovali i nějaké těžkosti života, ale byli stále připraveni, jak zní skautské heslo.
2: Ještě než se dostaneme k samotnému programu sobotních oslav, měli bychom zmínit skautskou akci 110 minut pro Turnov. Co jste dělali?
3: Byla to naše iniciativa, abychom se postarali o to město, ve kterém skautujeme, takže kluci a holky našeho střediska například čistili autobusové zastávky v Turnově, nebo také například čistili jezírka v parku a také jsme natírali pilíře mostu, které by bylo spravované.
2: Chválihodná činnost, určitě vám turnovští poděkují. Možná právě při těch oslavách, které budou probíhat v parku, v městském parku u letního kina, což je takové to tradiční místo na akce v Turnově. Začínáte v sobotu v kolik?
3: Začínáme v 14:30 a to bude na programu takové aktivity pro veřejnost, ale i pro skauty. Čekáme skautské aktivity od nových překážek po výrobu označků až po třeba uzlování.
2: Ale to není všechno, protože vy se během odpoledne pokusíte o rekord a když je to 110 let, tak to bude číslovka 110 v tom zapojená.
3: Ano, my navazujeme na oslavy 100 let a tentokrát se pokusíme místo 100 stanů postavit 110 stanů, což je taková výzva veřejnosti, pokud doma máte nějaký stan, nezáleží na barvě, stáření tvaru, tak můžete ho donést a pokusit s námi ten rekord pokořit.
2: No, to bude poměrně v parku nabito.
3: Doufáme, že bude.
2: Bude možnost ty stany třeba pak otestovat na přespání?
3: Určitě, myslíme si, že mnoho našich členů využije tu možnost přespat v parku, což se úplně nepoštěstí každý den.
2: A když už lidé dorazí do toho parku a přijdou na ty vaše městské oslavy a postaví si tam ten stan, opečou si již pekáček?
3: Určitě, to je součást našeho programu, mimo jiné také, ale máme připravený nějaký kulturní program v atriu muzea a tam úplně nechci moc prozrazovat, ale můžete si čít například na skautskou kapelu.
2: No paráda, takže rozhodně je se na co těšit a určitě je co oslavovat. Také dorazte v sobotu odpoledne do městského parku v Turnově na oslavu 110 let skautského střediska Štika.
1: Slyšte vábení našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Já moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Město Liberec začne s přípravou rekonstrukce zámku. Ředitelství silnic a dálnic upravuje plán obchvatu DOX. Lidé v letošním libereckém participativním rozpočtu přihlásili téměř 50 návrhů a zítra čekáme zataženo s deštěm a teploty jen do 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Město Liberec začne připravovat projekt opravy zámku. Rozdělaná má být do tří etap. Po dokončení první za zhruba 45 milionů korun by měl zámek sloužit základní umělecké škole a festivalu Anifilm. Ve všech křídlech nechá město opravit sociální zázemí a vybuduje bezbariérový přístup. Další etapy zahrnují práce v suterénu, podkroví a také na plášti budovy. Projektanti teď připraví podklady pro všechny části oprav a pro případnou rekonstrukci střechy, jak říká primátor náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
3: Projekt bude i rozšířen na možnou výměnu třeba střešní krytiny, která jednou přijde za 10, za 15 let, a to už budou samozřejmě rozhodovat kolegové po nás, ale chceme to mít zprojektovaný, chceme být připravený na výměnu.
2: Do návrhu budoucího obchvatu DOX přibude křižovatka. V původních plánech chybělo stávající napojení ze silnice první třídy číslo 38 do města u čerpací stanice Orlen. Radnice se obávala, že taková podoba obchvatu svede velkou část dopravy do centra města. Ředitelství silnic a dálnic návrh přepracuje a bude ho také ještě muset posoudit policie. Do letošního participativního rozpočtu lidé v Liberci přihlásili celkem 46 projektů. Je to o jeden méně než v loni. Návrhy teď vedení města posoudí a na podzim pro ně lidé budou moct hlasovat. Mezi vítěze město rozdělí celkem 10 milionů korun. Lidé chtějí veřejný prostor v Liberci oživit například uměním, jak říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
4: Třeba u starých pekáren je to proměna elektrobudky na veřejnou galerii, nebo návrat grifů tady před divadlo, kde vlastně zmizeli hnedka po druhé světové válce. Máme tam třeba mural v Horním Hanichově na tu 100-metrovou zeď v Ještěcké ulici.
2: Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle Státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítl také informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu také informace o kontrolních mechanismech ohledně střetů zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který dříve koncern vlastnil.
1: Počasí.
2: V noci bude zataženo od západu s deštěm nebo přeháňkami a ochladí se na 13 až 10 stupňů. A dešť a přeháňky vydrží ještě po celé páteční ráno a dopoledne. Odpoledne pak čekáme proměnlivou oblačnost a přeháňky, které budou postupně ustávat. Teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením počítejte na silnici 1/9 na příjezdu do České Lípy ve směru od Pihelu. Hasiči tam zasahují po požáru odstaveného nákladního auta, jsou tam také policisté a můžete se zdržet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dokončí Končí.
6: Já mám nalíkají.
7: Slyšte z toho lustru,
8: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
9: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
10: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
9: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
10: to
9: řada
10: jsem zvědavá.
9: Jestli to budeš vědět.
10: No.
1: Humoriáda.

0: vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miroslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miroslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytídání.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirén.
4: A vyjížděj.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznám. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové

0: Promiň, miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo, jo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
1: A, nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyneší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
0: Budete se divit, ale lze.
1: A co to chce?
0: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najest a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítaj od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
1: Korun, to se Mařka nalítá.
2: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si... Marii.
3: Dostala si 30 korun od muže někdy?
2: Já jsem dostala hodně, jo. Daleko víc.
3: Jo.
2: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
3: Netuším.
2: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
3: Aha.
2: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
3: Vás to čeká takhle, to no. Hezký, no.
2: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
3: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
2: Ne, ne to ne, ale seznáme vás před těma 51 lety.
3: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
2: ne,
3: nefunguje
2: u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože
3: on stojíš ty.
2: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
3: Fakt?
2: No, teď už.
3: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
2: No.
3: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
2: Nejenom prkno, ano.
3: Pořád hotr drží teda, pořád žehlí.
2: No, rád.
3: Jo, fakt?
2: No.
3: I to, co máš dnes na sobě, žehlil?
2: Ne, tak...
3: Žehlí sobě nebo i tobě?
2: Ne, jenom sobě. Jenom no, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
3: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
2: Máme
3: ale...
2: to taky tak.
3: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami. A scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli. A taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami. V případě tedy Miroslava Plzáka s Miroslavem Šimkem. Nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika.
2: Děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo,
6: zapisuju. Pozdravujte pejska.
2: Ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujeme.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuzuje zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problémů.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutnělej, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života ten nemrkne a vypůjčí si o to milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie, žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: a vy pro něj nic nemáte, že? Byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, že jo.
2: Musela uvádět i ty pořady některé.
6: Samozřejmě a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často a navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriály, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděou Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900, zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla.
6: Ne. Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština, výtvarka.
2: Petře,
6: gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a také v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné. Ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písničku a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Petrovi tady ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Vericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet, protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud jsem dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ti malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byly orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někde farmu, zrovna jsem nedávno jen čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz bylo náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Jiřkem a s tím Jiřkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského, tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlastně Boriana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, říkala, to jsou šílený peníze, no, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musí mít rád, když něco mě ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vidíš, že neoši, asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekli, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Ale Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom? Nebo zpívala
2: byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo,
2: takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, ano, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost, a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
1: tak
2: já se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičit jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem stýbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátorem pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Hlasím za Ačko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vám přeju krásný den, zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře, když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich, ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace. A výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe. Moc rád si dával s náma tam to čínský, vepřový, divný, uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla, tam hořelo v té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. Patrně, a ono to tak znělo, jako když bzučeš. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc a ono to znělo jak na jaře včely, takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá... Já jsem mu odpověděl... A Voskovec se do toho vymýsil, říkal... A Kanada Lee zase odpověděl... A tak jsme začali mluvit čínsky, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ohoňo. No já jsem odpověděl, A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout, toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin ale tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty hlasatele.
4: No, ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípku. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady u nás rozhlase. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, a vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujeme.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku? Je. Koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky... Já jdu až Přeloučce. Já... No, do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozně. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát...
5: Jděte se luftovat někam jiná.
4: Ale prosím vás, tak to zlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, bude, vejde se to tam někam nahoru?
5: No nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky říká, že státy je hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbral. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady Ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to stát nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihla, jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle. A ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá na ručeně potkáct na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hice, ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to... No jo, jak tam je, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo. Já jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Teda Ježíš, to vám řeknu, ten taky takový vždycky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš? A mu říká, nikam, je to nějaká logika, není, že? Já si povídám, no, co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle?
6: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje znak, no, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo.
6: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžete taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká nebožtík Arnoš, takhle se kouká,
6: prosím,
4: to byl pes, to víte, to byl pes.
6: Prosím, paní,
4: já vás vůbec... Co byste prosil, mě každej prosí, Ježišmar.
6: Já vás neposlouchám, paní.
4: No, tak
6: já jsem rád, že jsem v klidu,
4: ještě, no,
6: že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete, to by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
6: Ale to vás určitě nebude
4: zajímat. Ale bude mě to, mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co máte za knížku, co to čtete pěknýho?
6: Agáta Christie.
4: To snad mám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? No. Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
6: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože... No, to není možné. Jak jste říkala,
4: Lord Pentreville, on je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
6: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl, za to se převlékla stará Morrisová, prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili,
6: no, já jsem... No tak teď už mu ta knížka je na hovno.
4: No ne, tak to ježišmane, co děláte, se rozkilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme, soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku, přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde, a samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Většině stavebních firm kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady. V Děčínské ulici v České Lípě se kvůli stavbě mění dopravní režim. V libereckém centru Linzerka začíná výstava k chystanému dopravnímu terminálu. A konec tohoto pracovního týdne bude deštivý s teplotami do 19 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. 86% českých stavebních firem zaznamenalo kvůli konfliktu na Blízkém východě zvyšování nákladů. Ukázala to studie společnosti CC Research, které se účastnilo 155 firem. V průměru jim vzrostly náklady o víc než 15%, a to zejména kvůli vyšším cenám energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Výrazně zdražily hlavně ty navázané na ropu, jako je asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy, ceny v následujících měsících neklesnou, ani pokud konflikt brzy skončí.
3: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
2: Omezování výstavby zatím podle Jiřího Nouzy nehrozí. Vláda má v případě dalšího zdražování připravené krizové scénáře, mimo jiné třeba finanční záruky. Ode dneška se mění podoba dopravních omezení v Děčínské ulici v České Lípě. Rekonstrukce se přesouvá na druhou stranu silnice mezi ulici Antonína Sovy a železniční přejezd. Do ulice Antonína Sovy z Děčínské nově nejde odbočit. V úseku zůstává jednosměrný provoz řízený semafory nebo pracovníky stavby.
4: Vycestování z Holého vrchu mohou lidé využít ulice Jiřího z Poděbrad na Blatech a Příčná. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Bržová, krajská investice se dotýká i městské hromadné dopravy. Dočasně zrušená je zastávka Antonína Sovy. Místo toho lidé mohou využít zastávky Železničářská a Navková, kam jsou linky přesměrované. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Lidé se dnes můžou seznámit s podobou připravovaného krajského dopravního terminálu v Liberci, informoval o tom mluvčí magistrátu Tomáš Tesař. V kulturně kreativním centru Linzerka začne už za necelou hodinu vernisáž k výstavě soutěžních návrhů. Lidé uvidí i prezentaci s vítězným architektonickým návrhem. Hlavní vlakové nádraží by se mělo změnit na terminál pro vlaky a autobusy. V jeho blízkosti bude také parkovací dům. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní například i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě.
1: Počasí.
2: Teploty v noci poklesnou ke 13 až 10 stupňům a bude zataženo, od západu se přidá déšť nebo přehánky, večer se můžou objevit i bouřky a pátek má být nejdřív zatažený až oblačný s deštěm, který bude postupně během dne ustávat a obloha se protrhá na proměnlivě oblačnou. Teploty zítra 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor dejte, v Jestřebí u čerpací stanice se srazilo nákladní auto s motorkou a u nehody jsou záchranné složky. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné čtvrteční odpoledne 4. června. Máme 4 minuty po 17. hodině, začíná den v kraji a výběr z dnešního vysílání Českého rozhlasu Liberec zahájí za malou chvíli Hana Fóglová souhrnem regionálních zpráv. Pak se podíváme na osud akcelerančních zón v Libereckém kraji. Regionální stopař nás pozve na bylinkový festival v Semilech a čeká nás také pořad O čem se mluví, ve kterém Jana Švecová přivítá libereckého hejtmana Martina Půtu. Státní zástupně zrušila jeho stíhání a co to pro něj znamená, to bude probírat krátce po půl. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. V Libereckém kraji vzrostla průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku na 44 673 korun. Mezi kraji patří zvýšení mezd k nejnižším. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se zaměstnanci v Libereckém kraji polepšili o 3 037 korun hrubého. V Čisté u Horek postaví nový chodník.
2: Jde o etapu 1, což jsou zhruba 2 kilometry v samotném středu naší obce.
1: Popsal pro Český rozhlas nezávislý starosta Čisté Ladislav Jiříčka. Na stavbu se obec pokusí získat dotaci. V druhé fázi chystá prodloužení chodníku až na okraj vesnice. Krajský úřad nesouhlasí s plánovaným uzavíráním rušné mimoúrovňové křižovatky zvané Sněhulák v Liberci. Má být uzavřená v souvislosti s obnovou mostů na silnici 1/35, kterou ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit v polovině června. Podle mluvčí úřadu rozhodla o nesouhlasném stanovisku na mimořádném jednání Rada Libereckého kraje. Soutěž na opravu 3 historických domů u vodního hradu Lipí v České Lípě vyhrála společnost CL Evans.
3: To jsou vlastně zbytky staré České Lípy, které přežily tady v té části města a sanaci někde v 80. letech, kdy se soudruzi rozhodli, že Českou Lípu vylepší pro zaměstnance uranového průmyslu.
1: Uvedl hejtman Martin Půta ze starostů Libereckého kraje. Po rekonstrukci tam bude nová pobočka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Mimo jiné představí šlechtický rok Berků nebo historii potisku textilu. A řidič těžebního stroje našel před několika dny při odkrývce v dole Bílina nevybuchlou leteckou pumu z druhé světové války. Dnes o tom informoval mluvčí krajské policie Václav Krieger. Policejní pyrotechnici munici převezli ve speciálním přepravním boxu k likvidaci do Ralska.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnešek se nám z pohledu počasí v Libereckém kraji docela vydařil. Jak budou vypadat následující dny, to už probereme s Janem Hrubým z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na dnešní večer, noc a ráno. Jak to v Libereckém kraji bude vypadat z pohledu meteorologa?
2: Když se podíváme aktuálně na oblohu, tak nám aktuálně přibývá oblačnost a během večera vlastně očekáváme, že by se měly vyskytnout přehánky a ojediněle i bouřky, ale postupně by ty srážky měly přecházet do deště a ten se vyskytne na většině území v noci a taky v noci nám i výjimečně zabouří a ranní teploty očekáváme od 13 do 10 stupňů Celsia.
1: Přivítání v posledním pracovním dnu tohoto týdne nebude příliš vřele. Jak bude vypadat pátek 5. června?
2: Tak ještě ráno a dopoledne musíme očekávat, že se vyskytne na většině území Libereckého kraje občasný déšť anebo i přehánky, ale během odpoledne už očekáváme proměnlivou oblačnost a místy se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky, ale večer by ty srážky měly ustávat a spolu s tím by měla obývat oblačnost až téměř do vyjasnění, ale zítra očekáváme nižší teploty, než byly dnes, a to od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: No a vzhledem k tomu, že spousta lidí už se možná alespoň trošku v koutku srdce připravuje na víkend, můžeme alespoň telegraficky napovědět, jak bude počasí vypadat v sobotu a v neděli?
2: Tak v sobotu očekáváme, že by během dne mělo být ještě zmenšená oblačnost, ale večer se nám vyskytnou místy přehánky a teploty 20 až 24 stupňů Celsia a v neděli těch srážek už očekáváme celý den více, a to místy přehánky a teploty od 19 do 23 stupňů Celsia.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec BSP, země vzdálená, a teď naopak téma, které je nám velmi blízké, už protože se o něm v posledních dnech a týdnech velmi intenzivně hovořilo. Akcelerační zóny. Tyto zóny pro snadnější výstavbu větrných elektráren v Libereckém kraji zřejmě nebudou. Zóny navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj především na Semilsku. Tamní obce k tomu ale mají řadu výhrad. Nesouhlasné stanovisko zaslal ministerstvu i Liberecký kraj a zdá se, že námitky zabrali. Více k tomu Ivetě Kalátové dopoledne řekla redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Na území Libereckého kraje bylo navrženo 5 lokalit pro výstavbu větrných elektráren, a to na Semilsku kolem Košťálova, Lipštátu, Čisté Uhorek nebo Nové Vsi nad Popelkou a jedna lokalita pak na území Ralska na Českolipsku. Všude se proti tomu zvedla vlna odporu a teď přišel tedy od ministerstva návrh, že ty akcelerační zóny pro větrné elektrárny v regionu vypustí, jak informoval náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
2: Ten návrh pracuje s tím, že vlastně těch 5 oblastí se má vypustit. To znamená, v Libereckém kraji by neměla být ani jedna akcelerační oblast pro větrné elektrárny. Ale ještě chci říct, jakoby tento návrh je ze strany MMR, to znamená, ještě musí do vlády, která to musí posvětit, že tyto lokality tam nebudou. Tak já doufám, že to vypořádání, které nám bylo zasláno, tak i vláda bude akceptovat a bude platit.
1: To ostatně Českému rozhlasu potvrdila i mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Podle ní je návrh zaslaný Libereckému kraji zatím rozpracovaným materiálem a definitivní tedy bude skutečně až v tom momentě, kdy ho schválí vláda, což by tedy mělo být v průběhu několika týdnů.
3: Předpokládám ale, že i tak ten návrh obce přivítali.
1: No, to rozhodně, všem totiž shodně vadilo, že ty akcelerační zóny byly navržené bez předchozí konzultace s vedením obcí nebo měst, nerespektovaly územní plány a podobně. Nezávislý starosta Lomnice nad Popelkou Josef Šimek proto doufá, že vláda návrh ministerstva podpoří.
4: Myslím si, že lidé budou rádi. My se profilujeme jako město dalekých rozhledů a při představě, že ten cenný horizont bude zastavěný 200-metrovou věží, tak to prostě jako není úplně hezký. Nám i třeba vadilo, že tady nikdo neskoumá, nebo dopředu nikdo neskoumá, jestli tam opravdu tolik fouká, aby se tam takhle něco velkého dalo postavit.
1: No, na druhou stranu to ale neznamená, že když vláda to vypuštění zón v Libereckém kraji schválí, že by v těch lokalitách někdy v budoucnu nemohly větrné elektrárny vyrůst, ovšem bylo by to za jiných podmínek, říká náměstek Klápště.
2: Myslím si, že ty elektrárny v některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba i podmínit souhlasem těch dotčených obcí. To znamená, jestliže nějaká obec bude souhlasit, vyrostou tam 2, 3, 4 elektrárny, je to určitě dobře, ale v tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
3: A co akcelerační zóny pro solární elektrárny? Ty mají být také zrušené?
1: No také s těmi návrh ministerstva dál počítá. Přímo tady v Libereckém kraji jde o 2 lokality, obě na území Ralska na Českolipsku, a to v okolí Hradčan a lokality Selská Vrcha.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Máme půl šesté a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je jako vždy ve čtvrtek touto dobou připravený pořad O čem se mluví a hostem pořadu bude krajský hejtman Martin Půta. Mluvit bude třeba o tom, proč chce kandidovat do Senátu, jaké pohnutky ho k tomu vedou a řeč přijde také na plánovanou solární elektrárnu v Ralsku, kvůli které byl i loni obviněn z neohlášení pokusu o úplatek. Minulý týdnu byl ale z tohoto obvinění zproštěn.
1: O čem se mluví?
2: Státní zástupkyně zrušila minulý týden stíhání hejtmana Martina Půty ve věci neohlášení údajného úplatku a vrátila věc k prošetření policií. Co má policie konkrétně prošetřovat, v jaké fázi je kauza spojená s kostelem Máří Magdaleny a proč chce hejtman kandidovat na senátora za Českolipsko? Je to kvůli získání imunity? To jsou otázky, na které se zeptám přímo hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj, který je dnešním hostem pořadu O čem se mluví. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Krásný dobrý den.
2: A nerušený poslech přeje Jana Švecová.
1: Český rozhlas Liberec, O čem se mluví?
2: S jakými pocity jste, pane hejtmane, přijal zprávu o zproštění viny?
3: Vlastně jsem byl připravený na to, že to dospěje k soudu a že to bude zase několika leté další martýrium. Ale ten pocit byl samozřejmě velká úleva.
2: Státní zástupkyně rozhodla o zproštění viny zhruba půl roku poté, co jste byl obviněn za to, že jste sice nabídnutý úplatek odmítl, ale neohlásil policii. Tak se chci zeptat, jestli vám to rozhodnutí vrátilo trochu důvěry v českou justici, respektive v délku těch soudních projednávání, protože jiná kauza spojená s vaší osobou, která se týká kostela Máří Magdaleny, se táhne už dlouhé roky a je to nekonečné martýrium soudních rozhodnutí a následných odvolávání. Takže se vrátím k otázce, vrátilo vám to trochu důvěru v soudy?
3: Tak já se domnívám, že těch skandálních kauz je mnoho a nejhorší na tom je, že vlastně z nich nevzniká žádné poučení a tady zmíním kauzu dlouholetého stíhání bývalé paní ministryně Parkanové a musím říct, že na tom vlastně je nejhorší to, že lidé, kteří na straně policie a státního zastupitelství ty jednotlivé případy prošetřují, tak nemají za svoji práci žádnou odpovědnost. Myslím, že třeba lidé, kteří pracovali na případu Vlasty Parkanové, by pro stát už pracovat nikdy neměli. Zavedení běžné odpovědnosti, jakou má každý zaměstnanec, každý úředník za svoji práci, by tomu systému prospělo.
2: Státní zástupkyně tedy vrátila vaše obvinění k prošetření policií, protože neshledala nějaké právní úkony, které by vlastně k obvinění vedly. Co by tam tedy policie měla ještě prošetřovat?
3: Tak to je otázka na policii. My v tuhle chvíli už nejsme v pozici, ve které můžeme nahlížet do spisu, do vyšetřovacího spisu a předpokládám, že policie, tak jak jsem měl možnost načíst informace ze spisu, tak bude v té své práci pokračovat a já úplně stejně jako loni 15. října říkám, že mám v té věci čisté svědomí. Ta kauza se fakticky týká přípravy zadávacího řízení na fotovoltaickou elektrárnu v Ralsku. Já jsem se na té zakázce tady na kraji podílel úplně okrajově a jsem rád, že i v tom odůvodnění, které jsem měl možnost si přečíst, je zmíněno, že ty kroky probíhaly transparentně, že jsem nezasahoval do práce lidí, kteří to mají buď na úřednické nebo na politické straně kraje ve své gesci, ve své odpovědnosti a že kraj postupoval v té věci dostatečně transparentně a otevřeně a především stejným způsobem ke všem, kteří projevili v předběžných tržních konzultacích zájem vlastně se na té investici nějak podílet.
2: No a když už jsem zmínila tu kauzu kolem kostela Máří Magdaleny, tak nastal už nějaký posun.
3: Tak vlastně ten samý den, kdy došlo k tomu zproštění obvinění v kauze Ralsko, asi to můžeme říkat, tak odeslal krajský soud, ten návrchní soud odvolání v kauze Máří Magdalena. Letos na podzim to bude 12. rok, kdy ta kauza probíhá. Myslím, že rozhodnutí odvolacího soudu se nedá očekávat dřív než někdy na konci roku nebo na začátku roku 2027. Musím říct, že délka toho řízení je neuvěřitelná pro člověka, který je uvnitř té kauzy, bych řekl do jisté míry zdrcující. Systém ale má pocit, že všechno funguje tak, jak fungovat má, tak věřím, že i podobné kauzy povedou k tomu, že soudní řízení se bude nějakým způsobem zkracovat. V té kauze to vlastně skončilo tak, že jsem měl někomu něco dlužit, myslím, že to nebylo v tom soudním řízení prokázáno a za to jsem měl za tu samou částku sehnat práci. Myslím, že to, co je pro mě na té kauze nejsložitější a nejvíc nepochopitelné, je to, že nebylo prokázáno žádné ovlivňování rozhodnutí a vlastně jeden z těch argumentů je, že hejtman ovlivňuje už jenom tím, že je hejtmanem a všichni hlasují tak, jak hejtman chce. Já myslím, že to je hluboké, ale opravdu hluboké nepochopení toho, jak funguje samospráva. Možná by lidé, kteří, a je to správně, nezávisle soudí a posuzují věci v jednotlivých kauzách, mohli na nějaké školení do nějaké samosprávy nebo nějakou stáž, aby pochopili, jak taková samospráva reálně funguje.
2: Říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta z SLK. Vy budete na podzim kandidovat do senátních voleb za Českolipsko. A mezi vašimi oponenty, ale i mezi běžnými lidmi zaznívá, že tím důvodem je získání imunity. Tak je to ten důvod? Co byste jim odpověděl?
3: Tak já jsem byl zvolen v roce 2017 do sněmovny, z té jsem odešel jednak proto, že kumulovat dvě takto důležité funkce, jako je hejtman, poslanec, hejtman a senátor, podle mého názoru nejde. Já tady říkám veřejně, že pokud budu zvolen senátorem a soud se obrátí na Senát parlamentu České republiky žádostí o vydání, tak já budu svým kolegům senátu navrhovat, aby mě vydali. Já myslím, že obecně imunita poslanců a senátorů nemá být směřována na činy, které se odehrály mimo poslaneckou sněmovnu a senát a úplně v jiném období, než ve kterém jsou lidé zvoleni, takže imunita na něco, co je 13-14 roků staré, vlastně nedává žádný smysl, nedává to žádný smysl ani v jiných kauzách jiných politiků, třeba v poslanecké sněmovně. Já jsem se obešel bez té imunity 12 roků, nepotřebuji, věřím, že vrchní soud posoudí znovu všechna fakta v tom soudním spise a myslím, že je evidentní, že stejně jako v té hlavní větvi s údajným úplatkem, ve kterém krajský soud rozhodl, že se ta věc vůbec nestala, tak úplně stejně posoudí i tu druhou věc. Já jsem v tom optimista, protože s takovouhle kauzou můžete žít a v klidu spát jenom, když víte od samého začátku, že ty věci, ze kterých jste byl obviněn, obžalován, se vlastně vůbec nestaly.
2: Jak to změnilo váš život?
3: No, myslím, že jsem opatrnější na lidi. Dávám si větší pozor na lidi, se kterými mluvím, možná víc zvažuju, s kým se kde potkávám. Ale vy ta kauza z loňského roku nakonec stejně neovlivníte, jak o vás mluví. A myslím, že takový ty věty, já to s hejtmanem umím to s ním domluvit, se bohužel objevují i v jiných politických funkcích a s tím se musí člověk naučit žít a taky se snažím víc rozprostírat odpovědnost na zbylé členy rady kraje. Myslím, že to rozhodování je kolektivní a jenom málo kdy se dostanete do situace, že někdo může v politice rozhodnout něco úplně sám.
2: Říká můj dnešní host, kterým je hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
2: Proč kandidujete za okrsek, kde mají starostové pro Liberecký kraj tradičně nejnižší preference, tedy za Českolipsko?
3: No dokonce jsme v roce 2012, když jsme poprvé vyhráli krajské volby, vyhráli ve třech okresech a v okrese Česká Lípa vyhrála Komunistická strana Čech a Moravy. Pro mě to je výzva. Já myslím, že Českolipsko je opravdu krásný kus země, že je tam spousta šikovných, pracovitých lidí. A musím říct, že jsem přesvědčený o tom, že za těch 14 roků v pozici hejtmana mám Českolipsko zmapované a naježděné opravdu dobře a že jsem v něm dobře zorientovaný a jsem připravený to jako senátor pro Českolipsko odpracovat stejně jako hejtman pro celý Liberecký kraj.
2: A co tady podle vás Českolipsko potřebuje nejvíc? V čem byste tam ním lidem mohli jako senátor pomoct?
3: Tak Českolipsko patří mezi ty území v České republice, kde jsou hůře dostupné veřejné služby, kde není úplně jednoduché se třeba dostat za kvalitním zdravotním ošetřením, i když teď pracujeme na tom, aby se třeba Českolipská nemocnice významně vylepšila. Myslím, že by stát měl uvažovat o tom, že bude právě tady v těch regionech podporovat lidi, aby z nich neodcházeli, aby se nevylidňovali třeba nějakou daňovou výhodou a to je, myslím, věc, která se dá prosazovat na úrovni centrální politiky, ne z pohledu hejtmana nebo kraje. Dalším tématem pro mě je infrastruktura. Já vím, že je to nepříjemné, vím, že lidé nechtějí nové silnice, zvláště pokud jim vedou někde v jejich blízkosti, ale bez zlepšení dopravní infrastruktury a to je pro Českou Lípu nejenom napojení na Liberec a Ústí nad Labem, jako tam dvě nejbližší velká centra, ale taky na Prahu, protože to současné autobusové spojení, které je vlastně nejrychlejší, tak trvá do Prahy necelé 2 hodiny a to je věc, která Česko-Lipsko tak trochu izoluje, tak to je to druhé téma, kterému se chci věnovat.
2: No, Česko-Lipskem teď také hýbe kauza Ralska, respektive obnovitelných zdrojů. Vy jste se nedávno obrátil dopisem na příslušné ministerstvo s tím, že nesouhlasíte s tím rozdělením takzvaných akceleračních zón. Na druhou stranu kraj v Ralsku buduje solární elektrárnu. Tak jak tohle chcete vysvětlit voličům?
3: Tak já myslím, že hlavní problém v Ralsku je to, že tam těch fotovoltaických elektrárn už je několik velkých, teď se staví další velká fotovoltaická elektrárna. A já jsem i na veřejném projednání někdy před minulý měsíc v Kuřivodech říkal, že na všechny ty fotovoltaické elektrárny někdy v minulosti musela dát souhlas obec, město Ralsko, bez toho se takový projekt nedá postavit a že by se lidé měli ptát, kdo ty souhlasy v minulosti vydával, jestli to bylo po projednání s lidmi, nebo to schválilo jenom zastupitelstvo. Ten způsob, kterým Česká republika připravuje akcelerační zóny, považuji za nešťastný. My jsme jako kraj dali vlastně připomínky k tomu návrhu Ministerstva pro místní rozvoj. Já jsem rád, že všechny lokality pro větrné elektrárny jsou z toho konečného návrhu zatím vypuštěny, tak uvidíme, jaký materiál půjde k projednávání do vlády. Já ale musím říct, že jsem člověk, který považuje obnovitelné zdroje za racionální součást energetického mixu. Je potřeba říkat nahlas, že právě obnovitelné zdroje snižují průměrnou cenu elektřiny v těch zemích, ve kterých je jejich přebytek. A my jsme v situaci, že jich máme v tuhle chvíli nejméně ze všech zemí sousedních. A sliby o tom, že postavíme rychle nové jaderné zdroje, jsou sliby, které se prostě nenaplní, protože jsou to složité, těžké investice a je taky potřeba říct, že proti těm stavbám těch jaderných elektráren budou logicky protestovat lidé v jejich okolí. To nebude tak, že ty jaderné elektrárny se postaví jednoduše s nějakým obecným souhlasem všech.
2: Ale to může být stejný problém i s těmi obnovitelnými zdroji, protože si myslím, že většina lidí s vámi, s vaším názorem nebo s vaším argumentem souhlasí. Ano, stavějte obnovitelné zdroje, ale ne za našimi humny.
3: Pro mě je důležité i při výstavbě obnovitelných zdrojů, aby ty projekty měly nějakou vyjednanou podporu místních obyvatel, lidí, kteří se každodenně na ty větrné elektrárny koukají. My to máme v Hrádku nad Nisou možná trochu jednodušší, když se máte vybrat mezi pohledem na Turov nebo pohledem na větrný park ve Václavicích, tak každého je to volba, ale já si vyberu ten větrný park.
2: Poslední otázka. Co je pro vás horší představa? Nestát se senátorem, nevyhrát senátní volby a nebo ztratit důvěru lidí, kteří vám i přes ty dlouho probíhající kauzy věří, důvěřují, věří ve vaši nevinu?
3: No, horší by bylo to druhé. Já myslím, že žádný politik nemůže fungovat bez důvěry lidí. Důvěra lidí se většinou testuje ve volbách, takže ano, ty volby do senátu budou do jisté míry testem důvěry lidí v Martina Půtu. Já mám okolo sebe hodně lidí, kteří mě dlouhodobě podporují a podporovali mě i v těch nejtěžších situacích a chvílích, tak já jsem rád, že i to zproštění toho obvinění z loňského října třeba jim může dodat jako v těch někdy nelehkých diskuzích trochu důvěry v má slova, protože já jsem od toho prvního dne říkal, že to považuji za absurdní záležitost, že ji vlastně nerozumím a jsem rád, že to nakonec tady v té části dopadlo, jak to dopadlo, ale myslím, že v politice člověk prostě bez důvěry lidí, kterou opakovaně testuje ve volbách, fungovat nemůže.
2: Tolik můj dnešní host, kterým byl hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Já vám děkuju za váš čas.
3: Děkuju za rozhovor a pěkný den.
2: A dobrý poslech dalších pořadů přeje Jana Švecová.
1: Český rozhlas Liberec. O čem se mluví?
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Jsou 6:45. Posloucháte Den v kraji a vysíláním Českého rozhlasu Liberec se teď rozvoní bylinky. V Semilech v areálu historických roubenek v Jílovecké ulici proběhne už tuto neděli 3. ročník stále populárnějšího bylinkového festivalu. Program nabídne komentované prohlídky, zajímavé hosty i stánky a návštěvníky čekají i novinky ve vzhledu areálu. Jaké? I na to se historika a spisovatele Tomáše Chvátala, který festival připravuje, zeptal regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Co je tady nového proti loňsku? Tak já vidím třeba rybníček tamhle. Ten tady dokonce nebyl ani při mé nedávné návštěvě, tam byla jenom díra.
2: Ten tady nebyl před týdnem. My trochu chvátáme, aby jsme to všechno stihli.
1: Tak zkusme trošku přiblížit tu změnu od toho loňského ročníku.
2: Tak tady to už je 3. bylinkový festival, mezi tím se nám z toho vlastně stala tradiční akce. A ty novinky letos, jednak tady máme mnohem větší náměstíčko, podařilo se nám tady vlastně zbourat jeden havarijní dům, vzniklo tady vlastně krásný prostor. A co se týče toho prostoru festivalu, tak máme ještě další prostor, řekněme další náměstíčko pro to, aby vlastně návštěvníci, i když jich přijde hodně, třeba jako minule nebo víc, tak aby se tady cítili vlastně jako dobře a aby měli taková různá jako zákoutí, kde spočinout, takže jsme to vlastně jakoby řekněme rozředili, tak aby byla zachovaná ta příjemná atmosféra, kterou si tady všichni pochvalují.
1: Ale jak tak koukám do propozic, tak vlastně přibylo stánků.
2: Je to tak, jemně přibylo stánků, není to o moc, některé prodejce jsme odmítali, je to tak, že už vlastně jednak nemáme tu ulici už nafukovací, i když jsme ji teďka trošku přinafoukli, a jednak chceme vlastně udržet i tu, řekněme, střední velikost a i to, aby jakoby ten výběr prodejců byl, řekněme, kvalitní a tematicky se do toho hodil.
1: Prostě bylo to hlavně o těch bylinkách. Pojďme se podívat teďka na ten program, který nás tady v neděli od 10 hodin dopoledne čeká.
2: Tak vlastně máme letos 2 pódia, jedno je dětské, tam budou dvakrát divadélka spolku Matičky, což je semilská dvojice nebo někdy trojice s velmi osvěžujícím způsobem hraní pohádek. A když už jsme teda u programu pro děti, tak naším teďka velkou novinkou je detektivní hra Hledání ztraceného elixíru, kterou jsme si zkoušeli teďka na nečisto a vlastně všechny děti odcházely nadšené. A plus tady budou pro děti asi více než 10 dílniček. A pro dospělé, tak tady máme přednášky. A paní doktorka Margit Slimáková, Zdravá výživa v pohodě, asi vlastně nejznámější osobnost. A Katka Horáčková přijde mluvit o permakultuře. Kateřina Bradshaw, což je pravnučka báby Zátocké z Pasek nad Jezerou, tak přijede mluvit taky o bylinkaření. A paní inženýrka Marta Knauerová, bioložka z Českého lipského muzea, tak taky bude mluvit o bylinách. Ona je vlastně autorka jednak na jedné straně herbářů nebo odborných knih a na druhé straně třeba historického románu o léčitelce v 16. století. A celé to zakončí v 16 hodin písničky Zuzany Navarové ve velmi hezkém nastudování jilemnické skupiny Půl tmy.
1: No samozřejmě je možné prohlédnout i expozici.
2: Expozici i tady tu naší bylinkovou zahrádku asi z 80 druhy bylin, 12-15 budou komentované prohlídky moje a naší bylinkářky spolupracující Lídy Vondrové, která zase se zaměří na ty záhonky.
0: Voňavé téma tedy uzavřelo dnešní Den v kraji v Českém rozhlase Liberec. Máme 8 minut před 18. hodinou. Na 18. hodinu Hana Hautfoglová připravuje zprávy a pak se těšte na kulturu pod Ještědem. Den koně v Lomnici, nevšední pozvánka do muzea v krkonošských Roprachticích a také nová rozhlasová četba na téma liberecké perličky. To vše si pro vás připravil Tomáš Beneš. No a zítra v Technickém muzeu v Liberci začíná Roadfest a na ten vás určitě pozve kolega Patrik Fischer. Také se podíváme do České Lípy, kde budou muset opravit velkou část městských dětských hřišť. Proč to prozradí kolega Jiří Jelínek. Filip Majsl vám přeje stále krásné chvíle ve společnosti Českého rozhlasu Liberec a zítra popolední naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Město Liberec nechá zajistit nestabilní skálu v ulici Doktorky Horákové. Ředitelství silnic a dálnic upravuje plán obchvatu DOX. Prezident Pavel se v pondělí připojí k jednání vlády o účasti na mezinárodních akcích. A zítra čekáme zataženost deštěm, teploty do 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Město Liberec nechá zajistit skalní svah v ulici Doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i s dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun. Pokračuje náměstek Jiří Janďourek za starosty pro Liberecký kraj.
2: To je samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor má přislíbenou dotaci až 80%. Jsou to výškové práce, náročné práce a započneme v co nevidět.
0: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce. Do návrhu budoucího obchvatu DOX přibude křižovatka. V původních plánech chybělo stávající napojení ze silnice první třídy číslo 38 do města u čerpací stanice Orlen. Radnice se obávala, že taková podoba obchvatu svede velkou část dopravy do centra města. Ředitelství silnic a dálnic návrh přepracuje.
3: V původním návrhu toto propojení obchvatu s městem chybělo, protože nesplňuje normu stanovující minimální vzdálenost mezi křižovatkami. Jak uvedla mluvčí Kamila Zahálková, ředitelství silnic a dálnic udělá výjimku. Návrh ale ještě bude muset posvětit policie. 6-kilometrový obchvat se má podle aktuálních plánů začít stavět v roce 2030. Z DOX Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Studenti střední šperkařské školy v Turnově vyrobili ukazovátko a štít na Toru. Jde o repliky liturgických předmětů pro tamní synagogu. Originály zapůjčené do turnovské synagogy se před časem museli vrátit do pražského židovského muzea. Studenti budou následující školní rok pokračovat v doplnění sbírky. Až bude hotová, budou všechny liturgické předměty vystavené v synagoze. Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Prezident na zasedání přijde proto, že jedním z bodů jednání je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Českou republiku zastupovat na summitu NATO v Ankaře. Prezident Pavel na své účasti trvá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je naopak odmítá, stejně jako ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, od západu se přidá déšť nebo přeháňky a ochladí se na 13 až 10 stupňů Celsia. A déšť a přeháňky vydrží ještě po celé páteční ráno a taky dopoledne. Odpoledne potom čekáme proměnlivou oblačnost a přeháňky, které budou postupně ustávat. Teploty zítra vystoupají jen mezi 16 a 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Palachově ulici pod Šaldovým náměstím se srazila 3 osobní auta. Policisté jsou u nehody a místem se projíždí kyvadlově. Tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní. V pořádku dojďte právě tam, kam potřebujete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Den koně v Lomnici, nevšední pozvánka do muzea v Krkonošských Roprachticích nebo nová rozhlasová četba na téma liberecké perličky. O tom vše bude další jarní vydání Kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Tomáš Beneš. Přeji inspirativní náladu a pohodu u rádia. Začínáme.
1: Kultura pod ještěrem.

0: Přijďte si užít Den koně v Lomnici nad Popelkou. Čeká vás bohatý program plný jezdeckých vystoupení, ukázek dovedností koní, historických tradic i moderních disciplín. Více nám teď prozradí Josef Matura z Lomnice nad Popelkou. Dobrý den po telefonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nás prvů říci, co je to za akci a komu je určená.
1: Tak, akce je to především o koních a o milovnících koní. Je určená široké veřejnosti od malých dětí přes dospělé až po pamětníky, kteří si tam mohou připomenout časy dávno zašlé, protože tam máme i historickou zemědělskou technikou a použití chladnokrevních koní prostě v zemědělství, v lesnictví.
0: Jaký bude konkrétní program, na co se můžeme těšit?
1: Tak program 19. ročníku zase bude poměrně bohatý v tom hlavním průvodu, který začíná v 9 hodin 30 minut a jde přes Lomnické náměstí. Bude asi kolem 70 koní, ať již v zápřažích různých selských, kočárových, anebo pod sedlem. No a pak po slavnostním defile a žehnání koní proběhnou jednotlivé ukázky. Bude takových několik zajímavých taháků. Vystoupí zde takový kovboj Jimmy Magura z jihočeského kraje. To je takový nestor v této disciplině kovbojské. Pak se tam představí celá řada koní ze selské jízdy, včetně kočárových spřežení. Přijede sem selská jízda ze Strakonic a od Nechanic. Pak tam bude zápřež společenstva klasických zápřeží tady od Mladé Boleslavy. No a jedním z takových vrcholů asi bude vystoupení kaskadérské skupiny Niños de Caballos, který převedou džigitovku a uherskou poštu, a to jsou ukázky, u kterých jako se někdy zastavuje trošku krev. No, pak tam bude Miroslav Simandl, to je skvělá drezura 6 volných koní, pak tam bude ukázka filmového vystoupení koní od Johany Spáčilové, od Benešova u Prahy, selské zápřahy rodiny Nivltových, no a celá řada dalších ještě sedlových koní a různých ukázek dámy v sedle a tak.
0: Takže nejen pro milovníky koně, tato velká společenská událost, řekl jste 19. ročník. Kdy, kde a od kolika hodin proběhne Den koně?
1: Tak ten začátek je v 9 hodin 30 minut.
0: Jaký termín?
1: V 9 hodin 30 minut v Tyršově parku 6. června, sobotu 6. června. A ten průvod prochází městem přes náměstí a potom od 10. hodiny na Tyršově parku začíná to samotné předvádění jednotlivých ukázek.
0: To zní skvěle. Na co jsme závěrem zapomněli, co byste ještě rád uvedl?
1: No, hlavně bych si přál, aby dopadlo lepší počasí než v loni a předloni, protože když je hezký počasí, tak je to všechno velice, velice jednodušší a takový ten výsledek je radostný z toho všeho.
0: Držíme palce a v sobotu 6.6. v Lomnici nad Popelkou na viděnou. Mluvili jsme s jedním z organizátorů Josefem Maturou z Lomnice. Díky za váš čas, mějte se krásně, ať se akce vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: Teď vás s Českým rozhlasem Liberec pozveme společně do Roprachtic nedaleko Vysokého nad Jizerou. Tam totiž vybudoval František Hubař na rodinných pozemcích nejen rozhlednu, ale nově také jedinečné technické muzeum. Jeho sbírka psacích strojů je v mnoha ohledech unikátní a k tomu navíc ještě přidal i knihu ve třech jazycích. Jste zváni.
1: Historický zvuk, který už se nám ze světa málem ztratil, tak to je unikát. Nuže?
2: Psací stroje se od roku 2011 nikde na světě nevyrábějí a je to vlastně uzavřená historie.
1: Pan František Hubař není jen stavitelem rozhleden, ale také sběratelem psacích strojů a pro své muzeum postavil už druhý domek pro Prachticích.
3: Ano, protože jsem potřeboval ukázat úplně celou moji sbírku psacích strojů vyrobených mezi lety 1874 až 1939.
1: Musí se rozzářit oči všech sběratelů, kteří sem přijdou, protože tohle je opravdu špička.
3: Tady jich je 200. K polovině znám historii. A nejen to tvrdit, ale to i dokázat, mít tady k tomu dokumenty. A to se mi v průběhu těch 50 let, co sbírám psací stroje, dařilo relativně dobře.
1: Víte třeba i, kdo ho vlastnil?
3: No, třeba tento stroj je z kláštera ze Švýcarska a ta abatyše psala na tom ještě v roce 1980.
1: Neuvěřitelné, protože vypadá to trošku jako domácí váha na první pohled.
3: Je to Hammond, je to zvláštní psací stroj a koupen byl v roce 1905.
1: A tenhle ten malinkatý, skoro do kabelky.
2: No tohle to je stroj Bijou, který se vyráběl u firmy Naumann a Seidel v Drážďanech pro vojáky v první světové válce a měl takovou zvláštnost, sklopnej válec směrem na klávesnici. Takže se vešel do velmi malého prostoru a byl lehce přenosný.
1: No tady je těch kuriozit spousta. První psací stroj vaši kulové prodali krachovalé zbrojovce firmě Remington a synové. No a ten úplně nejslavnější Underwoodka, nezničitelný stroj, já bych věřila, že je tady taky.
2: Ano, jsou tady Underwoodky, jsou tady Remingtonky a jsou tady i prototypy, které vymysleli ten Scholz a Glidden a které prodali Remingtonovi a on těch prvních 25 kusů vyrobil v roce 1874.
1: Jsou tu i slepecké, těsnopisné, tamhle ten s tou zajímavou hlavou a s tou přidělanou tuštičkou.
2: Na těch psacích strojích bylo takové očko, do toho se uchytávala tuška a nahrazovala podtržítko, tuška se přiklopila, přejelo se válcem a bylo potrženo. Takže taky de facto dneska unikát.
1: Z Muzea psacích strojů v Roprachticích Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Knihy jsou klidní a spolehliví přátelé, tak to kdysi řekl Victor Hugo, francouzský spisovatel. Jak jste na tom vy s knihami? Tipy a další knižní okénko představí teď v Kultuře Podeštěné místní znalec literatury Martin Frič z Liberce.
2: Květnové knižní novinky tohoto týdne spojuje zajímavý, někdy těžký a někdy krásný pohled na minulost. Začneme knížkou, na kterou se dlouho čekalo a kterou moc doporučuji. Pavel Kosatík, O tom Benešovi. Zvláštní název, O tom Benešovi. A už ten název něco vlastně vystihuje. Edvard Beneš, jedna z nejznámějších postav 20. století, jeden z otců Československa v roce 1918, pak také člověk sporných rozhodnutí v letech 38 za druhé světové války, po roce 45, v roce 1948. Jak se na tohohle člověka dnes dívat? Jak hledat fakta? Pavel Kosatík se ptá, budeme se donekonečna přít, co jsme měli dělat za doby Mnichova, jestli na někoho něco nesvádíme, kdo může za naši orientaci místo Západu k Sovětskému svazu, která nás pak táhla sebou a táhla hodně hluboko. Kniha Pavla Kosatíka tyhle otázky zajímavě nasvěcuje a Pavel Kosatík psát umí. Takže O tom Benešovi si určitě přečtěte a popřemýšlejte. Narrativ 1945. 18 textů výtečných autorů, třeba Pavla Kopřivy, velkého znalce skla, Michala Stehlíka, Martina Gromana, vynikající historici a popularizátoři, Kateřina Portman z Technické univerzity. 18 textů o válečné době, o poválečné době dávají zajímavá témata k přemýšlení. No a nakonec trochu krásy a světla. Gottfried Josef Wurps, Světlem a stínem. Tak se jmenuje výpravná, nádherná obrazová publikace, kterou vydalo Severočeské muzeum a která představuje významného meziválečného fotografa, věnoval se hlavně Friedlandsku, a Gottfried Josef Wurps uměl nádherně, řekněme, kreslit světlem, fotografovat pohledy na měnící se městskou krajinu. Kdybyste přemýšleli o nějakém dárku pro někoho, kdo má rád náš kraj, tak tahle knížka určitě by měla být ve vašem hledáčku. Přeji hezké čtení, najděte si nějakou pěknou akci na živýliberec.cz.
1: Láká na závěr Martin Frič a my děkujeme za další knižní okénko v Kultuře Podeštěném Českého rozhlasu Liberec.

Dneska slaví jmeniny Daliborové, je 4. června, příjemný dobrý večer s Českým rozhlasem Liberec. Tip do Českolipského muzea a galerie od 6. května na výstavu Člověk a kámen. Tato výstava se zaměří na vybraná specifika historické těžby nerostného bohatství, hornictví, urbanismu a architektury na okresu Česká Lípa a jejich prezentace jako společného kulturního dědictví. Určitě to bude stát za to. Festival dětského čtenářství, dříve známý pod názvem Veletrh dětské knihy, je třídenní festival plný knížek, workshopů a autogramiát, kde se můžete osobně setkat se spisovateli a ilustrátory dětských knih. Je připraven sdružením pro veletrhy dětské knihy v Liberci ve spolupráci s Galerií Lázně Liberec. Knihovna je členem sdružení od jeho počátku. Festival je pořádán začátkem června, dopolední program je určen především pro školní skupiny, odpoledne vyhrazeno široké veřejnosti. No a v posledních letech proběhne na několika místech v krajské vědecké knihovně, v kavárně Pošta, v galerii Lázně, nájemním divadle a také v Severočeském muzeu. A ten termín 3. až 5. 6. v Liberci. Tip s Českým rozhlasem Liberec 13. června, 6. ročník, start a registrace Bedřichov, otočka Maliník a ve 12 hodin v cíli doprovodný program. Ano, pojďte s námi na Královku, vezměte rodinu, přátelé nebo jen dobrou náladu a vydejte se na oblíbený výšlap do Jizerských hor. Ať už vyrazíte kamkoliv, příjemné kulturní zážitky a pohodový čtvrteční večer s Českým rozhlasem Liberec.

0: Druhým dílem dnes pokračuje náš nový seriál s názvem Perličky z příběhu Liberecka a putování libereckým krajem za knížkami a jejich autory. Dneska budeme putovat po stopách libereckého rodáka, německého spisovatele, autora spousty dětských knížek a také německého překladu kocoura Mikeše od Frieda Preusslera. Seznámí vás s ním autoři našeho seriálu Znáci regionální literatury Františka Dudková, Pálisová a Marek Sekira z Liberecké krajské vědecké knihovny. Hezký poslech.
1: Kdo píše pro děti, musí je mít rád. Musí znát své řemeslo a musí mít co říci. Možná, že to je tajemství úspěchu. Černá magie spočívá na nenávisti, bílá magie na silách lásky. I v mém příběhu je to, doufám, jasné.
2: To říká Otfried Preussler, liberecký rodák a světově proslulý autor knih pro děti. Hezké, že?
3: To ano. Mluví o své knize Krabat, v češtině známé pod názvem Čarodějův učeň. Ta se odehrává v blízké Lužici, ale my se dnes chceme vydat po jeho stopách za pohádkovými příběhy na Liberecku.
2: Nože pojďme. Kam nás zavedeš nejdřív?
3: Připojíme se ke svaté rodině, která v knize Útěk do Egypta přes království české před králem Herodem prchala přes Lužici do Čech a prošla postupně Šluknovskem, Českolipskem, Libereckem a Jabloneckem. Cestou se potkává i s Dorou, pozdější Preusslerovou babičkou, která mu vyprávěla nejvíce pohádek. Nedaleko Hodkovic nad Mohelkou se odehrává jedna z epizod, při níž se četník Havliček, který svatou rodinu pronásleduje, setkává s barodem Líbigem.
4: Havliček se zastaví a když se pak otočí, co to vidí před úžaslýma očima? Vidí kočár, ale nejsou před ním zapřaženi žádní koně. A to rachocení a třaskání vychází také z toho kočáru. A za tím kočárem se táhne nad silnicí dlouhý oblak kouře a dýmu, že by si člověk mohl myslet, že snad pod kočárem pálí bramborovou nať. No, doufejme, že si ti dva cestující nepřipálí zadek. Ti vypadají, ponos zabaleni ve vlněných dekách a v beranicích jako kozáci, ale nejsou to žádní kozáci. Nýbrž mladý baron Líbik z Liberce a nalevo od něho jeho přítel pan doktor Stránsky. Když se Havliček just nenechal odehnat, nezbylo panu baronovi nic jiného, než zatáhnout za brzdu, čímž vůz dostal na té umrzlé vozovce náramný smyk a pan baron ten vehikl pohotově strhl do příkopu. Ozvala se ohlušující rána a v následujícím okamžiku zahalí Havlička mrak sněhu a zápachu, který mu přechodně zacloní výhled. Ale to se člověk ani nemusí zvlášť dívat, nýbrž si může i poslepu představit, co se s oběma pány asi stalo, čili co už dávno mladému pánu Teodorovi a Franclovi Stránskému prorokovala stará baronka Líbigová, že si jednoho dne zlomí vaz. Automobily tehdy nejezdily příliš rychle, ani když se jelo na plný plyn, a tak se pan Teodor a doktor Stránsky, drževše se za okraji Bence Viktorie, nakonec ve voze udrželi, takže při pádu do příkopu neutrpěli škody, ale otřáslo to jimi důkladně a hodilo jednoho na druhého a beranice jim spadly do sněhu. A kdyby neměl doktor Stránsky svůj cvikr přivázaný, byl by mu ten cvikr pravděpodobně také spadl do sněhu a možná se i rozbil. Tak toho ale doktor Stránsky i hned na té černé šňůrce zachytil a zas si ho nasadil a na Havlička, který stále ještě stál na silnici jako solný sloup, zařval tak, že mu ten cvikr z nosu sletěl po druhé.
2: Říkal si, že to bude o svaté rodině a pak se tu čte o automobilu. Jak to dopadlo s tou rodinou?
3: Šťastně se jí podařilo uniknout přes Podkrkonoší k Žacléři a pryč z Čech pomohl jim i sám Krakonoš.
2: No jo, náš hodný Krakonoš.
3: Tak to pozor, pro Preusslera, stejně jako pro ostatní Němce, nebyl Krakonoš tím hodným pánem, jakého znají české děti. Zvali jej Rybecál a byl zcela nevyspytatelný, často zlomyslný a škrutý. Ale pravdou je, že nejčastěji trestal zlo a usměrňoval ty, kteří si v horách příliš troufali. Tak také popisuje Preussler jeden ze svých prvních výletů s otcem v knize Moje knížka o Krakonošovi.
4: To bylo tedy štěstí, že nás bouře nezastihla na volném prostranství, řekl tatínek. S ulehčením jsme vylezli spod převisu a rozhlédli se. Městští výletníci se blížili se svěšenými hlavami. Slaměné klobouky mladých pánů deštěm splihly, mladé dámy měly své slunečníky sklaplé. Vypadali ve svých promočených letních šatech jak zmoklé slepice. Všem ještě čišela z obličeje hrůza, jedna dívka plakala. No, hlavně, že jste celý, těšil je tatínek. Dejte se tou cestou nalevo a za chvíli jste u nejbližší boudy. Tam vám jistě půjčí vlněné deky a nalijí horký čaj. A ještě něco, mladé panstvo. Vezměte si z dnešního zážitku ponaučení. Podruhé pána hor neškádlete. Sotva to dořekl, v dálce ještě jednou zahřmělo. A ten bouřkový mrak, který se stáhl k východu, za sněžku, měl najednou tvar obrovského černého muže s vysokým kloboukem a vlajícím dlouhým plnovousem. Ale jen na prchavý okamžik. Těch pár chvil mi stačilo, abych porozuměl, co nám tím chtěl pán Krkonoš naznačit. Ještě žije, ještě vládne ten starý pohan ve své říši na hranici mezi Čechami a Slezskem, veliký a plný sil jako odpradávna.
2: Každé hory by měly mít svého ochránce. Například na Jizeře nechává Preussler sídlit skřítka Herbeho v knihách Herbe s velkým kloboukem a Herbe a jeho přítel Cvotl.
3: To bych si rád přečetl.
2: Můžeš, ale jen v němčině kniha česky nikdy nevyšla. Stejně jako kniha pan Klingsor uměl trošku čarovat. V ní využil Preussler vzpomínku na školní léta v Liberci, kde se, ještě jako Otfried Sirovátka, narodil v roce 1923. Vystupují zde dokonce i jeho rodiče a některé další skutečné osoby.
3: To je škoda, že to není česky. Ale ty si kousek přeložila, viď?
2: Ano, poslouchej.
1: Příběh pana Klingsora se stal v mém rodném městě Reichenbergu. Reichenberg bylo německé město v království českém. Už je to dávno. U nás v Reichenbergu bylo mnoho škol. Jednou z nich byla obecná škola v bývalé ulici arcivévody Rudolfa, zkráceně Rudolfova škola. Už moji rodiče tam chodili do školy a později i já.
3: Snad se jednou čeští čtenáři dočkají. A než to někdo přeloží celé, půjdem spolu do Betléma.
2: Nehodláš, doufám, zpívat.
3: Ne.
2: To je dobře. A jestli pak víš, jak má takový opravdový Betlém vlastně vypadat? Jestli ne, pan školní inspektor Richter z knihy Anděl v kulichu ti to rád vysvětlí.
1: Školní inspektor Richter se obrátil k dětem se slovy. Ze všeho, co jsem zde dosud slyšel, jsem bohužel nabyl dojmu, že jsou vaše znalosti biblické dějepravy prachbídné. Podle vašich odpovědí to vypadá, jako by městečko Betlém leželo někde za humny, řekněme mezi Chrastavou a Machnínem. Ale tak tomu není. A pak se pokoušel žáčkům z Dolní Suché vysvětlit, jak si mají laskavě představovat biblický Betlém. Že tam není ani sníh, ani led, takže tam není potřeba sit spát kvůli zimě do botslámu, tam se totiž chodí bosky nebo v sandálech a v lehkém orientálním oděvu. A samozřejmě nejsou v chlévě s jesličkami žádná kamna, v kterých by bylo třeba topit borovými šiškami a bukovými špalky, natož pak na nich vařit kávu. A tak se ze všech sil snažil přiblížit žatstvu co nejpravděpodobnější obraz biblického Betléma, s tím výsledkem, že z toho děti byly zaražené a nešťastné. Ten biblický Betlém jim totiž nepřipadal ani z půlky tak milý a důvěrný, jako ten jejich stávající, který by klidně mohl ležet na půl cesty mezi Chrastavou a Machnínem. Když pak pan inspektor nabyl dojmu, že už všechno dostatečně vysvětlil a napravil, tak děti vyzval, aby pokračovali dál v tvoření věd podmínkových. Ale žáčci z Dolní Suché se svěšenou hlavou seděli ve svých lavicích a ani nedutali. Pouze Vilda a Peltů se nedal slovy páně inspektora zmást, jelikož jim bez toho asi příliš nerozuměl, a tak ji konečně mohl vyslovit, vyhrknout tu s nesmírnou námahou připravenou větu. Kdybych směl jít s andělem do Betléma, čárka, tak bych vzal svatému Josefovi pořádnou flašku šnapsu, aby si v té psírně nepřivodil rýmu.
3: Flašku šnapsu bych si taky dal, ale to si necháme na příští literární putování po hospodách a hostincích. Vždyť její historii, kdy si sepsal otec od Frýda Preusslera, Josef Syrovátka.
2: Konečně mě snad nebudeš jen vláčet po horách, ale nabídneš mi i něco pro zahřátí.
3: To si piš. Literatura tě vždycky zahřeje. A vás také. Příště se na vás opět těší
2: Františka
3: a Marek.

Gottfried Preussler byl hlavní hrdinou druhého dílu seriálu Perličky z příběhu Liberecka. Autory seriálu a částečně také interprety jsou Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra z Liberecké krajské vědecké knihovny. Jejich hlasy doplnili v ukázkách hlasy herečky Miroslavy Pleštilové a herce Svatopluka Šulera. Seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gojdy a v režii Vladimíra Ruska. A pozvánku poslechu dalšího dílu jste slyšeli, příště půjdeme do hospody a ne do jedné. Tak hezký poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Liberec.

Liberecké perličky, tak to je nová rozhlasová tvorba, příběhy z našeho kraje, před chvílí jste slyšeli díl druhý. Nabídli jsme i pozvánku na Den koně do Lomnice nad Popelkou nebo tip na výstavu do krkonošských Roprachtic do tamního muzea. Nechyběly další pozvánky a kulturní tipy pro nadcházející dny nebo knižní okénko. Tak věřím, že jsme něčím zaujali, zvu vás opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. k poslechu Kultury pod ještěrem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví a hezké jarní dny přeje Tomáš Beneš.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kraj nesouhlasí s uzavřením mimoúrovňové křižovatky v Liberci Růžodole. Historické domy u hradu Lipí v České Lípě opraví vybraná firma. Lidé do letošního participativního rozpočtu v Liberci přihlásili na 50 návrhů a konec pracovního týdne bude deštivý s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptfoglová. Krajský úřad nesouhlasí s plánovaným uzavíráním rušné mimoúrovňové křižovatky silnic 1/35 a 1/13 zvané Sněhulák v Liberci Růžodole. Má být uzavřená v souvislosti s obnovou mostu na silnici 1/35, kterou ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit v polovině června. Podle mluvčí úřadu rozhodla o vydání nesouhlasného stanoviska k připravovaným opatřením na mimořádném jednání Rada Libereckého kraje. Výběrové řízení na opravu tří historických domů u vodního hradu Lipí v České Lípě vyhrála společnost CL Evans. Po rekonstrukci tam vznikne nová pobočka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Podle hejtmana Martina Půty za starostů pro Liberecký kraj tam budou mimo jiné expozice představující šlechtický rod Berků nebo historii potisku textilu.
2: To jsou vlastně zbytky staré České Lípy, které přežily tady v té části města a sanaci někde v 80. letech, kdy se soudruzi rozhodli, že Českou Lípu vylepší pro zaměstnance uranového průmyslu. A já jsem rád, že ty objekty budou přístupné a že přivedou do muzea nějaké další nové návštěvníky.
0: Do letošního libereckého participativního rozpočtu lidé přihlásili celkem 46 projektů. Je to o jeden méně než v loni. Návrhy teď vedení města posoudí a na podzim pro ně lidé budou moct hlasovat. Mezi vítěze město rozdělí celkem 10 milionů korun. Lidé chtějí například veřejný prostor v Liberci oživit uměním, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Třeba u starých pekáren je to proměna elektrobudky na veřejnou galerii nebo návrat grifů tady před divadlo, kde vlastně zmizeli hnedka po druhé světové válce. Máme tam třeba mural v Horním Hanichově na tu 100-metrovou zeď v Ještěcké ulici.
0: Mezi dalšími návrhy jsou například dětská hřiště nebo lesopark na Broumovské. Armáda podle svého budoucího šéfa Miroslava Hlaváče se musí soustředit na dokončení těžké brigády, řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Prezident podle něj s jeho prioritami souhlasí. Miroslav Hlaváč také chce, aby armáda rozvíjela protivzdušnou a protidronovou obranu. Do čela armády by měl nastoupit podle návrhu vlády 1. července. Prezident už dříve řekl, že ho jmenuje v nejbližším možném termínu.
1: Počasí.
0: Teploty v noci poklesnou mezi 13 a 10 stupňů Celsia a bude zataženo. Od západu se pak přidá déšť nebo přehánky. Teď večer se můžou objevit i bouřky. A pátek má být nejprve zatažený až oblačný s deštěm, který bude postupně během dne ustávat a taky obloha se protrhá na proměnlivě oblačnou. Zítra odpoledne naměříme 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 1/9 na příjezdu do České Lípy ve směru od Pihelu. Hasiči odklízejí po požáru nákladního auta a můžete se tam i zdržet.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste do Hezky česky přišla s panem Smithem. Smithem, nevím, jestli to dobře vyslovuju.
2: Vyslovujete to dobře tak i tak. Smithem i Smithem.
1: Dobře, ale nám nejde o tu výslovnost, ale o skloňování. Tam je nějaký problém? Přijdu tam s panem Smithem.
2: No, ano. A vidím pana...
1: Smithe.
2: Nebo Smitha.
1: Aha, tak jak to je?
2: Tak totiž jde o to, že my máme základní takovou tradiční poučku, že cizí vlastní jména, když chceme skloňovat, tak vždy máme vycházet z té vyslovované podoby. A u tohohle jména je v anglické výslovnosti souhlásková skupina TH, pro kterou v psané podobě, pro kterou my v češtině ale tu hlásku nemáme. Takže někdo říká T,

0: a někdo říká s. No a pokud je tam t, tak to musíme přiřadit ke vzoru pán.
1: Smita?
0: Tak, a pokud je tam s, tak ke vzoru muž.
1: No tak to jste to rozlouskla, naprosto skvěle tomu rozumím, protože bychom nemohli skloňovat smite a smisa.
0: Tak, přesně.
1: No. Je ještě nějaké takové záludné příjmení, které jste přinesla, anebo...
0: Ono je jich spousta. Tady je výhoda u tohohle, že si můžeme vybrat a obojí je správně, ale jsou taková, no těch příjmení je strašně moc, kde jsou různé problémy a chytáky.
1: Nevezmeme to komplexně, ale nějaký příklad s chytákem ještě můžeme říct.
0: To naše základní pravidlo, o kterém jsem mluvila, totiž ta vyslovovaná podoba je komplikovaná například ve francouzštině, takže Alexandr Dima. Píše se Dumas, a měli bychom se tedy držet té výslovnosti Dima, ale to bychom skloňovali podle vzoru předseda. A to bychom se dostali tak daleko od té původní podoby toho příjmení, že už by to nikdo nepoznal.
1: Že to raději vůbec asi nemáme skloňovat, ne?
0: Máme, ale vlastně podle té psané podoby. Takže Dumase, budeme to tedy číst Dimase, ale přidáme tam to S. Tu výslovnost vlastně francouzskou úplně tím zlikvidujeme, ale pořád budeme vědět, jak zhruba to příjmení vypadá.
1: Takže máme říct, setkal se s Alexandrem Dimasem?
0: Ano.
1: A udělám chybu, když řeknu prostě setkal se s Alexandrem Dima?
0: A dneska už asi ne.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangau Savorenge Lachera Tešukar Šuněben. Dnes vám představíme zpěváka JBho a malířku Ivetu Horvátovou. Oba nám přiblíží svoji tvorbu.

0: Dospívali Igor Kmeťo a Monika Bagárová. Příjemný večer. Iveta Horvátová, která v posledních letech používá také jméno Iveta Riminka Filí, ve své tvorbě zachycuje těžké životní zkušenosti, kterými od dětství procházela. Zároveň však pracuje s výraznými a zářivými barvami, které skládá s mimořádnou odvahou a fantazií. Její díla připomínají orientální mozaiky i umění předkolumbovských kultur. Vystavovala například v galerii u Kamenného zvonu v Praze. Její tvorba byla také součástí Světového romského festivalu Camoro, kde před týdnem představila své práce ve White Bar Café na Praze 2. Výstavu uvedl kurátor Jaromír Typlt.
1: Před 13 lety se Vladimír Drábek, náš kolega, se rozhodl, že pro znevýhodněné umělce, kteří prostě strpí nějakými zdravotními handicapy, jsou nějak vyloučeni, založí v Praze ateliér, kde budou mít k dispozici výtvarné potřeby, prostor, a který je bude zastupovat. Ten ateliér dostal název Ateliér radostné tvorby, byl založen v roce 2013 a Iveta byla od začátku mezi prvními výtvarníky, kteří tam byli vybráni.
0: Říká Vladimír Typlt, který s Horvátovou dlouhodobě spolupracuje a její tvorbu zná.
1: Obrazy Ivetiny i díky tomu, že jsou kresleny poměrně jako výrazně barevnými fixy, tak působí barevně. Ano, většina z nich působí radostně, ale to neznamená, že všechny působí radostně. Tady třeba jsme reprodukovali takové obrazy, které jsou vlastně dost bolestné, do kterých Iveta zapsala svůj život, zapsala taková až jako stížnost na osud, který k ní nebyl rozhodně nějak milosrdný. Prožila si velmi těžké a hrozné věci v dětství, prožila si období hledání domova, prožila si období, myslím, že dodnes vlastně bojuje i se samotou a s nevýhodnou sociální situací. Prostě jsou to všechno věci, které tvoří její život. A já bych z těch obrazů, které tady jsou, tak bych rád upozornil na takové ty mozaikovité postavy. Tady vidíme dvě a ještě v tom dalším sále je jich několik.
2: Tam to je ďábel s lepsema. Tam je Ježíš ukřižovaný, tam je Panna Marie, tady. A ještě tam je Panna Marie a Ježíš vedle sebe.
0: Výstava Ivety Horvátové nese název Stromy rostou do nebe a příroda je pro autorku jedním z hlavních zdrojů inspirace. Zajímalo mě proto, jak dlouho jí trvá vytvořit jeden obraz.
2: Záleží jaký. Už je to velký? 4 až 5 hodin. Ale já mám takový stavek, že dokážu namalovat za jediný den třeba i 5 obrazů.
0: Iveta maluje od 8 let. Její první inspirací byla učebnice ze 3. třídy.
2: Čítanky. Tehdy za komunistů čítanky, takový na čtení. Jak tam byla ta malá holčička ve 3. třídě na obálu, že jo, tak jsem jí malovala a pak jsem malovala různý obrázky. Vždycky jsem to dávala učitelce a učitelka to vždycky schovala. Pak jsem měla velkou pauzu a pak jsem začala malovat až ve 22. Pak jsem zase měla pauzu a pak jsem se vrátila k tomu, no a vlastně už pomaluju pořád, no.
3: Vy jste říkala, že tady jsou témata jako Ježíš, Panna Maria, pak jsou tady různé postavičky.
2: Tamhle to je dvojí osobnost, schizofrenie, tamhle ten, to je anděl, tamhle jsou v srdce barevné obrázky a ještě tam zatím jsou hlavy.
0: Dodává výtvarnice Iveta Horvátová. Její výstava Stromy rostou do nebe byla součástí programu Světového romského festivalu Camoro.

0: Saekshunen Amaro Romano Vakereben, posloucháte Oroma Vakeren. JB, vlastním jménem Jiří Běla, je zpěvák, textař a performer, který propojuje moderní pop, funky a taneční hudbu. Jeho tvorba odráží životní příběhy i emoce a nese v sobě chuť užívat si život. Nedávno vydal novou píseň a videoklip s názvem Spověď. Na křtu této skladby JBho ho oslovila Iveta Durdoňová.
1: JB, vy si plníte svůj sen. Chtěl jste být vždycky zpěvákem?
2: Tak je to odmala jsem chtěl zpívat. Můj kamarád mi řekl, když jsem mu zaspíval v autě, a samozřejmě zpíval jsem všude možně po karaoke, hrozně mě ten zpěv bavil. A hlavně ty lidi, jako jak mi tleskali a dávali mě nahoru, tak jsem si řekl, proč to prostě nedělá profi. Tak jsem se rozhodl, že to začnu dělat. Minulý rok v říjnu vyšla moje první písnička Vteřina, teďka vyšla druhá písnička Vzpověď a máme velký plány, navázal jsem spolupráci se skladatelem a zpívákem Igorem Kmetěm, s panem Jiřím Zmoškem, který mi napsal Když slunce zapadá, s panem Zdenkem Bartákem, který mi napsal písničku Love Them, kterou budeme vydávat v prosinci. Čeká mě jak šňůra koncertování. Můj sen není jenom vyprodávat haly, můj sen jenom není prodávat vstupenky, ale můj sen je to, aby jsem předával něco lidem, aby se mi dokázal motivovat, že i z toho dna, prostě co ty lidi jsou, tak se dokážou zvednout i nahoru a jít si prostě za tím svým a věřit tomu, co dělají. A to je, myslím, jako nejdůležitější, je to takové mé poselství.
1: Vy máte na sobě džínový komplet, vyšívaný perlama. Kdo vám šije vaší garderobu?
2: My s Marcelou Jo, která je vlastně z cirkusu a proto Hvězdy pod čapitem, tak jsme se řekli, že budeme navrhovat i naše návrhy. Začali jsme vlastně šít na mě. Já mám rád trošku Elvise Presleyho. Někdo si řekne old school, ale pro mě je to prostě king rock and rollu. Takže začali jsme tvořit, začali jsme dělat spolu, za tohle spolupráci moc děkuju a chystáme jí módní přehlídku s Marcelou Jo.
3: Nebudu lhát, že vše je sluncem zalité, nikdy to na mě padne, nikdy bolí

0: Hvězdy pod čapetem, to je váš nový projekt.
1: Je to můj projekt, který jsem vytvořil, kde jsme oslovili právě na křtu pana Felixe Slováčka, za mě úžasný muzikant, a kde jsme se tak nějak seznámili a pan Felix Slováček kvůli tomu Cirkus Humberto, Krev toulavá. To prostě do toho čapeta zapadá. My jsme se potkali na křtu jeho videoklipu a potkali jsme se vlastně na křestu knížky Anička, kde jsem vystupoval, a moc si toho ctím, že pozvali právě mě. Tam jsme se domluvili na spolupráci. Hvězdy pod čapy to vlastně nebudou jenom o jednom interpretovi, o jednom zpěvákovi. To bude Igor Kmeťo, který přistoupil na spolupráci, Mike Spirit, Ilona Čáková. Je oslovený spousta interpretů, samozřejmě budou to moji hosti a na to se já strašně moc těším. A na podzimě můžete vidět ve velkých halách, ne v mých vyprodaných, ale jako předskokám, a budu v O2 Universum a Fórum Karlín.
0: Vy máte spolupráci s Igorem Kmeťem, který v současné době žije ve Španělsku.
1: My jsme tam nahrávali muziku a byli jsme řešit videoklip. Videoklip jdeme nahrávat 19. června do 23. Ten děj se bude odehrávat jak ve Španělsku, kde Igor Kmeťo žije. Nějaký děj se bude odehrávat v České republice a ještě máme práci před sebou, takže se určitě máte na co těšit a já sám se na to hrozně moc těším.
2: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zort hesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou tragických nehodách je uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Přípravu nového zákona o vysokých školách podpořila Česká konference rektorů. V noci bude v Čechách pršet, v pátek srážky postupně ustanou a teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na čtvrtém kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali na místě, zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
2: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z dosud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
0: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Tvoří se tam dlouhé kolony a ucpávají se i objízdné trasy. Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po odpoledním zasedání Česká konference rektorů.
3: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
4: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
5: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
3: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Most přes dálnici D4 u Jíloviště půjde k zemi. Podle krajských silničářů je ve špatném technickém stavu. Provoz na mostě skončí v pátek 5. června. Dálnice se kvůli demolici úplně uzavře v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Řidiči musí počítat s objížďkami a zdržením. Nový most má být hotový v září 2027. Vedení Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun, říká náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Je to samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor, má přislíbenou dotaci až 80%, jsou to výškové práce, náročné práce a započneme, co nevědět.
0: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se budou postupně šířit přes celé Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i oblačno, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne deštivo, déšť se během dne rozšíří i na Moravu a Slezsko a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 u 107. kilometru ve směru na Bohumín stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Jízdní pruhy jsou volné, řidiči ale mají projet opatrně. Na dálnici D2 u 56. kilometru ve směru na Bratislavu je porouchané vozidlo. Řidiči musí taktéž počítat se zdržením. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si relí a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Moc děkuju, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala dnes rodečka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to pravda.
0: Bez ní byste nebyla herečkou.
1: Možná také ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, viz Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám, díky bohu, rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, o který se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má co dočinění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná. Mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu. Je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí. Naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat. Takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu. To je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo. Že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Mm-hmm. Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to je není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Vlastně teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobný živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman, takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na 5. sekundu, že my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevyjde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla střet.
0: A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: No. Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedeme. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu. Protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remceli. Takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mě to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Picker vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tedy, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tedy nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurz probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože já moderovat tohle. Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jo, jeli jsem úplně jako ranní ptáci, říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byli za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá, je oblečený tak zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a slače se taky, nebo on jde a slače se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větuji.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Mm-hmm. Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmara. To je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. A najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkal, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok. A jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek. A je to fakt moc krásný, povznášející koncert. Takže všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující. To je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy. Milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Já jako miluju vážnou hudbu. Já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku. A vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě. Ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta, vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat. A on, jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že ano, myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80 a jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přeji, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti?
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, kdy sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukán, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Středočeský a jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek vystoupí až na 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva.
2: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
3: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
2: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
4: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
2: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbrami nebo Vlašimi. Budou zapojeny jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi středočeským a jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborska, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
0: Až 250 nových dobíjecích bodů pro elektromobily by mohly být v ulicích Jihlavy. Magistrát vytipoval místa, která jsou podle něho pro tato zařízení vhodná. Jedná se hlavně o prostory u bytových domů. Uvedl to lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
6: Ta dobíjecí infrastruktura, byť teďka třeba není potřeba, ale v blízké budoucnosti bude. A my bychom rádi na to byli připraveni a chceme, aby občani mohli pohodlně dobíjet před svým bytovým domem. Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
7: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme tyto hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráče, který právě s Kosovem nehráli. Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se postupně rozšíří přes Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku místy oblačno. Teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne pršet, odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat, místy se přehánky objeví. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 u 30. kilometru směrem na Hradec Králové blokuje porouchaný kamion pravý pruh, řidiči se zdrží a na D1 u 76. kilometru směrem na Brno je porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už vaše oblíbený pořad country dostavník Jirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor, známou jako Groš, v jejím čele stál legendární big beatový saxofonista Míla Růžek a další z 18 nahrávek, které se v roce 1992 objevily na jeho výběru Muž v zrcadle. Přesně o 10 let dříve připravil Pavel skvělou exportní kolekci Stranger, v níž nezapomněl ani na country jedničku Kennyho Rogerse Coward of the Country.

0: asi poslední.
1: Přání Vladimíra Poštulky Dej mi šanci poslední, které v roce 1984 zpíval Pavel Bobek. Velice zdařilá domácí adaptace tehdy dva roky staré country jedničky z později platinového singlu Willie Nelsona. Před rovnými 10 lety ji uvedl Karel Gott tvrzením S tebou vždycky přijde máj.

písničkou To je ten poslední song nás vrátil Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem do autorské dílny Eda Bruseho. V jeho katalogu objevil Pavel Bobek melodii, kterou naspíval s textem Michala Žantovského Je víc všedních dnů než svátků. Tu můžeme najít v bluesově hitparádové bilanci v roce 1980 pod pořadovým číslem 19 a názvem Dívky, ženy a dámy.

a pak sním. Já si už celý večer přál vás poznat víc, jsem jen tak koutkem z ty řekl.

Pavel Bobek se skupinou Groša Holá Pravda je víc všedních dnů než svátku na originál Eda Brusseho Girls, Women and Ladies. Pokud to ve vašem případě neplatí, pak máte podle Pavla z pekla štěstí.

Kenny Rogers 1980 a písnička Kim Kernesové a Davida Ellingsona The Buckaroos, kterou před chvíli zpíval Pavel Bobek jako z pekla štěstí, stejná autorská dvojice přivedla do Pavlova zpěvníku o 6 let dříve Marii Rotrovou a radu s tím bláznem si nic nezačínej.

0: Jeden ze slavné rockabillyové společnosti memfiské značky Sun, Carl Perkins a jeho vyprávění o narození rock'n'rollu. Pavel Bobek přitom samozřejmě byl taky a za malinkatou chvíli vám to osobně prozradí. Předtím vám všem ještě poděkuji za dnešní společnou jízdu pláněmi country, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.
1: Prý teď zpívám country music.

to tenkrát začínalo. Nezřív našli jsme si starý sečí vůněm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych svý

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Většině stavebních firem kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady. Kromě energií zdražují i stavební materiály. Rožmitál pod Třemšínem chystá obnovu parku v Oboře. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek bude až 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zvyšování nákladů kvůli konfliktu na Blízkém východě hlásí 86% českých stavebních firem. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, do které se zapojilo 155 firem. Náklady jim v průměru vzrostly o více než 15%. Důvodem jsou hlavně dražší energie, pohonné hmoty a stavební materiály. Výrazně zdražil třeba asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v nejbližších měsících neklesnou, ani kdyby konflikt brzy skončil.
2: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
1: Rožmitál pod Třemšínem připravuje přeměnu prvorepublikového parku v Oboře. Dělníci opraví hlavně povrchy cest a vytvoří lepší přístup k potoku. Zahradníci osadí nové záhony trvalkami. Práce by mohly začít na konci srpna a budou stát 3 až 4 miliony korun, říká starosta Pavel Bartl ze SocDem.
3: Dlouhou dobu ten park není upravován, jsou tam dělány základní věci, jako sekání trávy a tak dále. A rozhodli jsme se udělat i rekonstrukci tohoto parku tak, aby jsme ho vrátili do té podoby, kdy vznikal, aby mohl být více využíván veřejností.
1: Nadační fond Kapka naděje vybral na letošním zlínském filmovém festivalu více než 136 tisíc korun. Lidé mohli přispět ve veřejné sbírce při koncertu Naděje, na kterém vystoupil David Koller s kapelou Nákupem charitativní zmrzliny nebo účastí na půlmaratonu. V neděli šlo fondu také 10 korun z každé festivalové vstupenky do kina. Komu peníze pomůžou, říká ředitelka nadačního fondu Dita Loudilová.
4: Vybrané peníze z koncertu Naděje i filmových projekcí půjdou na podporu dětského a novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice. Prezidentka fondu Vendula Pezingerová navíc darovala nemocnici oblečení v hodnotě 50 tisíc korun.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se rozšíří přes Čechy, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude zpočátku pršet, odpoledne se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty od 16 do 21 stupňů, na východě až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D2 u 48. kilometru ve směru na Bratislavu je nehoda nákladního auta. Na vozovce je vysypaný náklad, řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové stojí pak u 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s defektem pneumatiky. Pravý pruh je uzavřený, řidiči musí počítat taktéž se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský, samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidá Valdemar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou

0: do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovýhle ten, tu, takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
1: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
0: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevych takhle vypadal jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že se člověk, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá a nechtě, a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Jo, to je klavír.
4: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak...
3: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky a na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě. Jsem taky vrzal maláta, ale... Hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti. No, až na mě, víš?
4: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
3: No, táta dokonce skládal, víš? Tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem vlez pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
4: Tak udělej ten fagot, ale nevlez pod klavír.
3: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: Promiňte, hoši, já nic nefoukám. Já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk,
1: určitě,
0: že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Ne, jo, ten základ.
1: Jste přijat.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem víš, tak se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptává, no já necvičím, totiž já necvičím.
1: No vidíš, jak taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč no, trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma muzika, je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není no, ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karburunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karburunde, amore! Holoto plesnivá, čertovská! Vstávejte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O mají durman, pajce fáro! Ty tu chlapi znějete zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mlyně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy křupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zase... Tady je náš revír.
3: Toče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotinky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Taky hrál pekelnej Maria.
3: Toče vy, ženský nám sem nezavlíke.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek. Jářku hned na to zase...
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No, kdypak to mohlo být? Nedávinko! Někdy ke konci ty 30leté vojny!
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo?
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, bole?
1: Co?
3: Nech ho dopovědi.
2: Bole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte. To už je asi on, Martin.
3: Jde.
4: A voda dunajská, to je strava má.
2: Tam se na Mariáše,
1: tiše.
5: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
5: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, puškej.
2: Tak to je on.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez jakého.
1: Kolik je hodin?
3: 10.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starosti. Budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
5: A je. Hepš! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu přece jenom drobátko těch plamenů pekelnejch, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertidou! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
5: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
5: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
5: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vědí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. O něm už člověk může mít důvěru.
5: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem, takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
5: A kde máš tu písemnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
5: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
5: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
5: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Ponže ručičku líbám, pane čert. Jo.
5: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
5: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš andělíčky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zamluv.
2: Nic bezlým, pane pocestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
5: Jo, co se Mariáše týče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
5: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta, Světa, Kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porád.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: Vodušičku, co?
5: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát musí.
5: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
5: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze a vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: Půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici kůdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane kabát, ať nezdržujeme hru.
5: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
5: Vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějak bodřený hřbety.
5: Já dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
5: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty dáváš.
5: Ty dáváš. Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal, ty.
5: Barva.
3: Dobrá.
5: 7 červených.
3: Let jako brno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj, v Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla kozí Kunska, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Ne, kozí Kunska, kozí Kunska, kozí Kunska. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmívali jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Herzmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem Bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm
2: Pepíček Rus. A no tak, já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný.
2: A ten Pašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků. Tak...
5: No, v nebo kostce. Tak já si řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Já vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď závistivý asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: Ne, jsme nehráli.
2: To
5: Plody osvěty.
2: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se, a vždycky jenom vždycky jenom načal.
7: Nezlob si,
2: nezlob ti. A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Neumann, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, nezlob ti. Zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigaretu,
7: taky, jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku.
5: Ten
2: jsem si říkal, který uleční,
3: ten
2: večer ještě. Já jsem si říkal, který uleční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: to
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Hildě. Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: hřibníka. Ano, svoji roli, no.
6: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
8: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
3: No to byly brepty, no, nádherný.
2: Slavný brepty.
8: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
8: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budíš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
8: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
3: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A nebo pak, víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
8: V pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já dal Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano. Já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střed. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti, otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Jako vždy úderem 23. hodiny, noční linka právě začíná a právě otevírá. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte a jste napřímo stále našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A jako vždy připomínám, že máme před sebou 2 hodiny společného potkávání se v našem vysílání a především také povídání. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spoustu příjemných písniček, proto abyste mohli tak jako bezvadně odpočívat a relaxovat takto pozdě večer. No a o čem to dnes bude, tak na vaše četná e-mailová přání. Titulek našeho povídání zní takhle. Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obhajování svých názorů? A museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou poličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu neplatí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tak tolik a mnohem více na téma umíme si stát za svým a na svém. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě máme i e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Na úvod Karel Gott a jeho muzika, takže máme kraťoušce po 23. hodině a už můžeme pozdravit prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Já zdravím všechny tvrdohlaví, jako jsem já, Zuzku.
0: Všechny berany, jo?
1: No, musím říct, že já jsem teda taková, že si hájím svoje, celý život to dělám. A že mi říká, že jsem umíněná, tvrdohlavá, jo. To já si říkám, že jsem zásadová. Ale ono to má takový háček. Je fakt, že někdy musím uznat, že jsem neměla třeba tak úplně pravdu. A to zase jsem ochotná to přiznat. Ale jako dokud tohleto nezjistím, tak si trvám na svým.
0: Ano.
1: A hlavně, když jako je nějaká nespravedlnost a spíš teda hájím ty druhý než tebe, protože když hájím sebe, tak to špatně dopadne. Já jsem u těch druhých taková jaká klidnější, rozumnější. A jak jde o mě, tak právě to má takový velký hák, že prostě to člověk říká špatným tónem nebo špatným způsobem, jo. Můžeš mít stokrát pravdu, ale když to řekneš nějak nepříjemně nebo nepřiměřeně,
0: ano, ano.
1: Tak vlastně už předem prohráváš. No a to občas teda býval můj problém, mám dojem, že to je ještě pořád teďka, jo, teď mám zrovna problém takovej a já vím, že mám pravdu, ale prostě, no, nevím, jestli se to povede, ale tentokrát se za mě zasadí i syn, tak doufám, že to dobře dopadne. Ale jsou situace, kdy si to člověk prostě musí uhájit to svoje.
0: To je pravda, no.
1: Protože lidi tě využijou, zneužijou. Myslí si, že když se nebráníš, takže jsi slabá. Že si prostě můžou dovolit víc a víc. Takže já si myslím, že to je užitečný, tahle ta vlastnost. Že se člověk má bránit. Říkám, akorát teda nejsem tak asertivní, jak by u toho byla potřeba. Takže to jako je kámen úrazu občas. Ale myslím, že to je moje vlastnost, kterou si ponesu až do hrobu a nehodlám na tom vůbec nic měnit. A vážím si lidí, kteří se umějí zasadit o svoje, pokud tím nepoškozují někoho jiného.
0: Ano, ano, ano. Takže to vlastně pokládáš za důležitou vlastnost a takový důležitý jakoby je v životě lidském zkrátka stát si za svým a prosadit si to své, o čem člověk je přesvědčen. I když třeba někdy může se stát, no to tady si taky vlastně zmínila, že se může stát, že to nemusí být úplně správně, stane se.
1: Ale je dobrý si to přiznat a nesnáším lidi, kteří prostě mění svoje názory, jo, to je něco, co mě upřímně štve a já se s takovýma lidma ani nestýkám, nebo pokud musím, tak jenom co nejnutnější a jinak se jim vyhybám. Není to prostě pro mě příjemný. Já říkám, mám ráda lidi, kteří si stojí za svým a kteří se dokážou přiznat, pokud se mýlí.
0: To je asi důležitá taky věc, že když se zkrátka nějakým způsobem člověk splete, tak to prostě dát najevo. Měla jsi

0: A pak jsem byla i steklá, že jo. To, ale to mám v dětství, nevím proč, ale asi proto, že jsem byla taková nějaká černá ovce a vždycky jsem všecko odskákala, víš, i za sourozence a jo. To. Tak se mi to nějak vypěstovalo. Ale můj syn je taky zásadový, ale ten je na rozdíl ode mě hodný a asertivní, toho mají lidi rádi.
1: Dobře, no tak držím palce při tom nějakém dalším, jak jsi říkala, řešení, že máte před sebou něco takového společně jaksi k ustání, tak ať si dokážeš pěkně stát za svým a na svém. No a jinak děkuji moc za úvodní povídání, přeju všechno dobré.
0: Já taky přeju všem všechno dobrý a pokud to uměj, tak jim záhnutím, že to uměj. Ať si zatím stojí.
1: Děkuju.
0: A dobrou noc.
1: Dobrou noc, Helčo, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nám přišli krásně zapět Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř a písnička se jmenovala, jak jste určitě poznali, Dítě Štěstěny. A máme další telefon, tentokrát je Olin z Kopřivnice, ale stále z krásných Lázní. Olin, hezký večer.
1: Já vás zdravím, krásně Lázní jsou to opravdu.
0: To je dobře.
1: Vychází zatím teoreticky i prakticky.
0: To je dobře. Mm-hmm, že to všechno takhle pěkně užíváte a že to určitě prospívá celému tělu a zdraví tak, jak to má být.
1: Snad se vyladím, jak se říká.
0: Dobře. No a co takové, to umíte si za svým stát? Jak vy jste na tom?
1: Já jsem na tom asi takhle. Já bych pozdravil paní Rozekrancovou s manželem.
0: Ano.
1: Roberta, Jiřinku, Milana. Mhm. To jsou noční linkoví přátelé, kamarádi.
0: Dobře.
1: No, s tím stáním, za tím svým názorem, nebo s tím. Já si myslím, že tady toto je téma. Stát se za svým názorem je vlastně počátek hádky. Myslím si to. Protože když já jsem o něčem přesvědčen, ten druhý je taky o něčem přesvědčen, záleží, jestli to podložíme nějakými pádnými, jak se říká, argumenty, aby jsme toho druhého opravdu přesvědčili o tom, že máme pravdu. Ono je nejhorší, když třeba, já nevím, jako nepravděpodobně nebo nepravdivě obviníte, vy víte, že ho obvinujete z něčeho, co není pravda, ale on se prostě proti lží a proti takovým věcem je těžké se bránit. Protože lidi radši přistoupí na tu druhou stranu, než aby si zabývali tím, jestli má ten pravdu nebo nemá. A tak je to i s tímto postojem k tomu, s tím stát za svým názorem. Jak říkám, pokud jsem o tom přesvědčen, ano, snažím se nějakým argumentem to druhého přesvědčit. Když to nejde, prostě to vzdám a jdu o toho. Protože jakmile se budeme takhle dohádovat, tak jak to říkal pan Werich, když se hádáte s někým víc jak, nebo on to říkal jinak, on to řekl, když se hádáte s blbcem víc jak minutu, nebo půl minuty, tak už se hádají dva blbci. To je vlastně ten, stáním se za tím svým názorem. Takže já bych radši ustoupil potom o toho, než nějak vyprovokovat nějakou hádku a aby to skončilo špatně.
0: Takže radši byste ten svůj názor nebo tu svoji zkušenost, o které třeba jste přesvědčen, že je to naprosto jasný a že máte pravdu, tak byste to radši opustil?
1: No to ne, pokud musíte mít nějaký podklad, který tu druhou stranu, jak se říká, uzemníte, nebo opravdu jo, na to kývne, že máte pravdu. Protože já si můžu myslet, co chci, ale jak nepřesvědčíte tu druhou stranu, co uděláte? Nic.
0: No to asi nic, to bude, je pravda. No,
1: on bude stát za svýma, a než abych potom se trápil, nebo ztratil energii tím, že hovoru, přesvědčil, hádat se to ne, to radši od toho vstoupím a jak se říká, čas mi dá za pravdu, on potom, pokud zjistí, že jsem měl pravdu, tak teoreticky mohl přirazit, no promiň, já jsem to tenkrát byl fakt přesvědčen, že mám pravdu já, měl si jít, takže se tě mluvám, ale to už nic neřeší, no. Takže asi takhle.
0: Dobře.
1: Víc o tom jako dám prostor dalším, ať se vyjádří.
0: Uvidíme, jak to dneska dopadne. No taky se dá z té debaty samozřejmě i s tím svým názorem odejít a nediskutovat ho prostě, že jo?
1: No samozřejmě, to jako, to musí, člověk to musí v tom okamžiku posoudit. Ono se říká totiž tak, každé rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku, v tomto okamžiku, je to nejlepší, co jsme učinili. To, že za 5 minut jsme zjistili, že je to trochu posunuté, nebo to k tomu je věc druhá, ale to, co provedeme teď v tomto okamžiku, tak děláme to nejlepší, co si myslíme. A to je, v tom je, tím je řečeno všechno. Protože abych to potom pitval a vytahoval argumenty, vytahoval, já nevím, encyklopedie a přesvědčoval někoho, že to je tak a tak, to ne, opravdu ne. To už, jak říkal pan Amos Komenský, že rozčilovat se nebo ničit si zdraví pro blbost jiných, to jako to ne.
0: To je zase škoda času, to je pravda, především škoda zdraví, přesně tak. Přesně dobře. Tak.
1: Takže v klidu a míru loučím se s vámi, přeji vám krásnou dobrou noc, ať to zvládnete všechno.
0: Děkuji moc krát.
1: A nehádejte se s nima.
0: Přeju vám krásný lázeňský pobyt, užívejte si toho, hlavně hodně zdraví.
1: Ještě 3 dny a už pádím domů.
0: Krásné
1: dobrá.
0: Dny.
1: Mějte se moc krásně,
0: taky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou, děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byla Věra Špinarová a písnička s jednoduchým stručným názvem Stůj, tolik muzika, jinak máme za 11:30 a na telefonu teď můžeme pozdravit Františka na Moravu do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě, doufám, že se máte taky hezky. Tak Františku, co vy, umíte si stát za svýma, nebo tak pochybujete, když třeba s vámi někdo začne polemizovat a rozvine se diskuze?
1: Paní Tučko, jako starý stavař, když to ještě furt dělám, nebo vedu si tu firmičku, tak tam mám prostě v té stavařině, tam mám svoje názory a tam nerad usupuju, jo? Hlavně, když se jedná o třeba o postupu práce, jako jo, jak co dělat a tak, to dneska zaměstnávat ty lidi a to je hrozný. On by nejradši namíchal jeden kýbl malty za den a vysnít, jako jo. Takže já musím zastupovat aj zákazníka, prostě, že aby jsme mu udělali kus práce, aby neplatil něco, co ti chlapi neudělali, no.
0: Jasně.
1: Takže to se hlavně jedná o ten postupu práce, jinak jsou tam nový metody všelijaký, takže to taky s tím jako, ale ten postup těch prací to musím každý den připomínat těm chlap. A vím, že mám pravdu, 100% mám pravdu, jo, protože to za den výko říká, že 10 cigaret a vypije nějaký to pivo a to tě. A když ho chcete mít zaměstnanýho, tak mu to musíte dovolit skoro, jako bych řekl, jo. Ale nemělo by se to, no.
0: Jo.
1: Takže tady v té postupu té práce to mě nikdo nepřespěší, že by prostě, že ten, jak to dělají oni, tak není to ono.
0: Že by to mělo být jinak, zkrátka, ano.
1: No, ale co se týče třeba jiné odbornosti, já nevím, třeba automechanika, nebo tak do toho vůbec nemluvím, ani se s nimi o ničem nedohaduju, jo, jak co mají dělat, jo, a tak prostě tak to je, no, takže to je, no, jinak jsem to chtěl ještě říct, no.
0: Musel jste někdy za tu svoji pravdu jakoby bojovat, nebo prostě vyvinout větší úsilí, než že by to někdo jenom jako přijal jako váš názor?
1: Někdy se tady, že třeba do politické věci taky někdy kecáme, jo, v hospodě hlavně se to dohadujeme,
0: jo. Jasně.
1: Tam nejdu hlavou proti zdi, protože to je takový, no víte, jak je to v politice, že jo?
0: No jo, tam jsou ty debaty dost na ostro, to je pravda, no, dost na ostří nože v současné době, to je fakt.
1: Ano, já mám svoje názory a to už taky tohle a prostě přes to nejde vlak a tady jenom vždycky čekáme, jak to dopadne, ten můj názor, jak to dopadne, jo? Jak dopadnou volby a to všechno, tak tam teda 100% se tady já nejdu hlavou proti zdi, jo, protože to, ale jedině to svoje řemeslo, to obhajuju, a tam to nesmí mě nijak moc šídit, protože se jedná o zákazníky a jo, oni to musí oplatit všechno, ti zákazníci, tak potřebují pořádnou práci a dneska já vám něco řeknu, já jsem, že jo, my a vůbec, jako ty partie zednický, když jsme vlítli na rodinný domek, tak jsme ho každé za sobotu jsme nahodili celý patro na hrubo, v neděli bylo na fajnovo, jo, to znamená, že každý ten zedník musel udělat aspoň 70 metrů na hrubo za den a druhý den na fajnovo, jo.
0: Jasně.
1: A tu dneska nemůžete chtít po těch lidech. Jo, dělají to, co jsou mechanizovaný ty partie, třeba omítkáři, mají na to techniku, ti to dělají takhle, ti umíjou, jo. Ale tak jsou i zednici, jako třeba tady máme my nebo něco, to už ani člověk zedníka nemá, to už je pomocník a chcete být z něho zedníka,
0: jo.
1: Tak musíte trpět, že udělá jenom 10 metrů hrubé za den, no tady, ale nelíbí se mě to, nelíbí se mě to, jo. No, to, co je mechanizovaný, třeba já nevím, takový ty s bagrem a to, tak to se dělá, to jde rychle, že? Ale těma rukama to už, jo,
0: to je na velkou diskuzi, říkáte, jo, to co se dělá rukama, dobře.
1: A já se až kolikrát stydím, jako jo, jako když ti tu práci prostě, není to ono, neodsepá to, jo, a prostě, já jsem dělával, nebo ti moji tři ještě kamarádi se mnou jsme dělali úplně nějak jinak, jo, no, takže to se, a lidi nás vždycky pochválili, a i když to bylo trošku dražší, jako, jo, třeba tu fasádu, ten barák jsme nahrubovali za den a druhý den nabřizoli, že jo? A dneska zase to neudělají, no, to už jsou teda jiné omítky, už se ty břizolity nedělají, ale je to jinak. No a ti, no, takže tam dokážu teda bojovat tvrdě v té zedničině, jo?
0: V tomhle tom stavařském oboru, tam si stojíte za svým a stojíte,
1: no,
0: a na svém,
1: ale
0: ano.
1: Jinak říkám, jako jiný řemesla, tam se nemůžu dohrat, protože tomu moc nerozumím.
0: Jo.
1: Akorát můžu říct, že když jdu spravit auto, je to potřebuju spravit a nic jinak nesleduju, jak to dělá, jak to, jo?
0: Dobře.
1: No, takže tak, no.
0: Tak, Františku, moc vám taky děkuju. Ať se vám daří samozřejmě, ať už v té vaší profesi, anebo i v diskuzi s ostatními. A jinak hezký večer a krásné dny a zase příště u nás. Mějte se pěkně.
1: Ano, děkuji, paní Tuško. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Můj rodný dům, tolik písnička, jinak máme krátce po 11:30 a tentokrát se k nám dovolal Radomil z Prostějova. Radomil, krásný večer přeju.
1: Já vám taktéž, vám do rádia a samozřejmě všem, kdo jsou napříjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: Já se musím přiznat, ale já jsem si vás zapnul pár minutek, ještě když František hovořil, tak jsem si vás zapnul, takže jsem nepostřeh, jaké máte dneska téma.
0: Umíte si stát za svým, tak zní takový titulek jakoby toho povídacího večera.
1: Protože pan František hovořil o nějaké politice, tam, že se nepere, pak hovořil o práci, tam, že si za tom stojí a tak já tuším, že to bude nějaký boj, jakože umíte si stát za svým.
0: No, není třeba boje. Zkrátka, jestli si umíte stát za svým názorem, za tím, co si myslíte, za tím, co třeba i víte a máte ověřeno, to je taky důležitý fakt, že jo. Tak zkrátka...
1: Sporu, ano. Tak zkrátka bych já řekl, že si myslím, že snad umím si stát za svým a že se toho jako nebojím, nebo respektive nestydím se za to, že mám názor, který můžu mít i ze svého, jak bych řekl, ze svého originálního pohledu, protože já jsem si tu situaci zažil a můžu ji porovnávat s tím, co napsali a třeba o tom, co zažili jiní lidi, tak se sejdeme v názoru, samozřejmě vždycky najdeme oponenty, kteří nás budou někam tlačit. A já mám třeba takový praktický příklad, jo?
0: Ano.
1: Je to něco, co bude možná za pár hodin se jakoby natřásat v poslanecký sněmovně, když už pan František hovořil o politice, tak mě to nakoplo můj, nebo náš problém a je to celospolečenský problém, který rozděluje nyní náš národ na jedni jsou pro a jiní jsou proti, jo? A jedná se konkrétně, jestli vám teda něco řekne, norování a jeho nějaké omezování. Norování je, co si pod tím představíte?
0: No, úplně teda fakt ne. Můžu si představovat, ale to ani, no nevím, fakt nevím.
1: Dejme tomu, že norování je jeden ze způsobů lovu, kdy se využívá takzvané hnízdní predace, to znamená, že jedno zvíře chce jakoby vyloupit hnízdo nebo útočiště jiného zvířete. To je běžně v přírodě, se to tak děje.
0: Podívejte, takže pustíte takového toho psa do nory na lišku třeba, jo?
1: Takže my použijeme třeba našeho kamaráda, rodinného, speciálního partnera, prostě psíka, který má za úkol nám vyhnat kořist na povrch.
0: Ano, ano, no. Ano.
1: Jeho přirozený, jakoby i po stovky generací těch psů děděný jako put, takový zvyk, a on nám pomáhá vlastně dostat kořist na povrch. A teď jako je spousta lidí, kteří se o této problematice dozvědí třeba z médií, jo, a ty média prezentují to norování účelově z některé strany, že to je drastický způsob lovu. Jo, ty zvířata hrozně trpí a tak dál a chtějí toto omezovat, jo. Někdo řekne, tohle budeme omezovat, dívejte se, jak to vypadá a to je prostě pro současnou dobu, pro 21. století nepřijatelný, tak to zakážeme, protože dneska prý existuje spoustu jiných způsobů, jak to vykonávat ten lov, aby jsme ale nemuseli jako tímto způsobem. A já říkám, a jaký způsob? No, vyměnili jsme šípy a kuše za flinty a střely, za pušky, aby to bylo rychlejší, aby to zvíře ani neucítilo. Vyměnili jsme, tenkrát lidi lapali tady ty šelmy, kuny, lišky a takový do želez, že to zvíře to nezabilo, ale ty železa to zvíře na tom místě podrželo. Jo, pak to stejně někdo jako utratil, jo. Železa jsou dneska nepřijatelné společnosti, protože jako způsobují utrpení a tak jsme se jich v České republice vzdali. Že se do želez lůví v Americe.
0: Já vás trošku budu muset radomě usměrnit, protože čas je strašně rychlý. Pojďme to zkrátit, to téma. Pojďme k tomu jenom jako...
1: To na to, že můj názor je, že není dobré omezovat jeden konkrétní specializovaný nástroj, který může chránit populaci nás lidí od nežádoucího činění tady těchto lišek, od přenášení nemocí, krádeže, slepic a tak dále. A ten nástroj nejde ničím nahradit a my si stojíme za tím, my, kteří vlastně to používáme, ten nástroj, nebo lovíme takovým způsobem, že zakazovat je to nesmysl, že to bude v budoucnosti problém, který pak zase hodí někdo nám na triko. Takže my se vlastně svým postojem snažíme bránit svou budoucnost a nejenom naši, ale těch lidí, kteří vlastně s tím nemají nic společného.
0: Rozumím, a neví o tom nic.
1: Ale kteří teď křičí, zakažte jim to, podívejte se, jak to vypadá, zakažte jim to. Tohle ať nedělají, to není, to nejsme přece ve středověku, ale to je...
0: No jo, nastínil jste takovou zajímavou situaci, takže vlastně co s tím, že jo, bude se tedy rozhodovat, že tam bude někdo proti někomu, jo, jakoby tedy rozhodovat.
1: Jo, je to prostě vlevo, vpravo a tady se prostě musí rozhodnout, co je správný, jo, a co je správný. Takže to je otázka, já si myslím, že stojím za tím si, že není správný zakazovat jedinečnou metodu, která funguje sice v omezeném intenzitě, jo, že to není 100% lovu, je to třeba jenom 3-5% lovu, ale když těch 5% nedokážete ničím jiným nahradit, tak takhle by musí zůstat, ať to vypadá, jak to vypadá.
0: Jasně, jasně. Dobře, tak vám moc taky děkuju za názor i za zkušenosti. No a jinak, ať se vám v životě daří a třeba příště uvidíme, prozradíte nám více, jo?
1: Bez sporu, pokud se dovolám, mějte hezký den a držte nám pěstě, ať zdraví rozumí.
0: Dobře, mějte se hezky, děkuju za vaše povídání. Naslyšenou. Tak tolik Radomil z Prostějova, slyšeli jste to, další názor, no a teď už je nachystána skupina Lucie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a jedna filmová písnička Amerika ze stejnojmenného filmu. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Krásný pozdní večer, Jaroslave.
1: Dobrý večer, paní Jitunko. Srdečně vás zdravím.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Všechny dobré lidičky, kteří převažují noční lince.
0: Já doufám taky.
1: Určitě. Velice hezké, poutavé téma, řekl bych až filozofické.
0: No jo, to je pravda.
1: Takže jsem neodolal.
0: Jo.
1: No, takže já se dovedu stát za svým. A to jako pevně a neuchvějně a i za cenu, když dopředu počítám s tím, že se mi to nevyplatí.
0: Jo.
1: A potom i v průběhu, když se mi to nevyplácí, tak stojím si za svým. Ale já bych řekl, paní Jitunko, takhle. Listopadu 89, bych řekl, že není až příliš těžké stát za svým názorem. Těžší, mnohem těžší to bylo před tím listopadem v době normalizace.
0: Tomu věřím, že to mohl být velký problém, samozřejmě, no, ale, ano.
1: No ale já pocházím, to tak je, no ale já pocházím z rodiny, kde se nosila, kde panovala svobodomyslnost a těžká férovost.
0: Ano.
1: Takže tak, no. Takže jsem v tomhle duchu jsem vyrůstal. Takže a u nás v té naší rodině to bylo takové, řekl bych, takové nějak jakoby samozřejmě spontánně, víte? Takže i pro mě to tak nějak je i nadále.
0: Taková samozřejmost vlastně je to pro vás, stát si za svým a za svým názorem.
1: Ano. Třeba, pokud bych měl být konkrétní, tak nějak nevím, jaký jiný příklad bych použil než ten, který bude srozumitelný více lidem. Tak například po té okupaci v roce 68,
0: ano,
1: jako dobu ještě, jako se říkala pravda a tak dál, no ale postupně, pozvolna, to začalo odeznívat.
0: Se začalo mlčet radši.
1: Ale já jsem své názory nezměnil a říkal jsem stále to tež. A stál jsem si za svým. Řekl bych, že jsem byl v opačném gardu k lidem, kteří tomu říkali, sice v té době okupace nemohli přijít těm cizím armádám, hlavně té sovětské, nemohli přijít na jméno. Ale pak pozvolna, jak začínala ta normalizace, taky mnozí začali otáčet jako a tak, no.
0: Jo.
1: Nelíbí se mi, připadá mi to velice smutné, když někdo se takhle změní, jako dělá ze sebe takovou trapnou korouvičku, která kam vítr tam plášť, jak říkával pan Grosta Burian a tak dále.
0: Ano.
1: A obávám se, že tomu tak i u nás, u hodně vysoce postavených lidí. Nebudu jmenovat.
0: Jasně.
1: Ale všichni víme, jako kteří tehdy tedy hod a najednou čeji a tak. a z toho paní Jitunko je mi smutno. To se mi těžce nelíbí.
0: Tak to asi nejenom těžce vám samozřejmě. Nelíbí. Ano, ano, ano, ano.
1: Myslím si, že člověk, že by měl stát za svým názorem. Pokud by to takhle bralo více lidí, tak si myslím, že by bylo na světě lépe stát za svým názorem, ale přitom být tolerantní. Vnímat, já například nemám v povaze, když se s někým bavím, s jedním nebo více lidmi, i když řekněme s jedním, když se bavím s nějakým člověkem, on má na něco, na cokoliv úplně protichudný, kontrastní názor. Já nikdy tomu druhému jeho názor neberu.
0: Ano, ano, ano.
1: Víte? Prostě stojím si za svým názorem, ale názor, i když je úplně opačně protichudný druhého, toleruji. Jo, tak
0: dobře.
1: Myslím si, že by to takhle nějak, kdyby to takhle nějak převažovalo, tak si myslím, že by bylo na světě o něco
0: lépe. O něco lépe. Dobře, tak tolik Jaroslav z Brna. Jaroslave, moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc, hezké dny a zase v noční lince se budu moc těšit, že se zastavíte a najdete chvilku času. Jo, děkuju moc krát.
1: Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a držme se.
0: Přesně tak. Mějte se hezky, Jaroslave, naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Skupina Divoký byl a písnička Lahůdky. No a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože jste se hodně rozepsali. Děkuju mnohokrát i za vaše písemné příspěvky. No a pan Bohumír třeba dodává k tématu Život je boj v dobrém i zlém. Máte dobrého známého, pro kterého byste, jak se říká, skočili i do ohně. A pak se stane něco jako malichernost. Omluvíte se, poněvadž vám na něm záleží a ejhle. Jeho výmluvy, že to nebo ono začne věci překrucovat a vy si stojíte za svým. Nevíte, zda stojí za to se podbízet, když jste pro něj udělali tolik. Je to těžké rozhodnutí. Pokračovat v přátelství, ano či ne. Očekávám vstřícný krok od něj, ale ten nepřichází. Moc zdravím. Toť těžké téma, pan Bohumír. Pane Bohumíre, moc děkuju. Přeju všechno dobré. No, uvidíte, jak vám tenhle ten duel v úvozovkách dopadne a jak se vlastně jakoby mezi vámi vyřeší. Každopádně moc děkuju za vaši zkušenost a za váš názor a my se teď přehoupneme se skupinou Bay City Rollers do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, ale určitě mnozí chcete, kterým bude pátek.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou jsme se přehoupili do nového dne, který už je tedy pátek s datem 5. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, páteční, veselý, víkendový prostě. Nevím, jak to bude s tím sluníčkem, přeci jenom předpověď je více deštivá, ale na to se také mnozí těšíte, že zaprší a nebude třeba na mnoha místech zase tak moc sucho, jako třeba právě teď je. Každopádně nám všem přeju vydařený páteční den ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obajování svých názorů? A museli jste někdy takzvaně za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou paličatí, a někdy mohou mít i pravdu. Zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu platí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Tak jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tolik a mnohem více v noční lince. Telefon k nám 731 800 900. Pak je tu také web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda na úvod další naší povídací hodinky v noční lince. Vždycky jsem to já, se jmenovala písnička. No a teď už pozdravíme Jardu, toho času za volantem. Tak Jardo, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: No, krásný téma. Ale já si myslím, že stal si za svým, v určitých věcech se prostě nemá uhnout. Ale na druhou stranu, když jde o nějakou odbornost,
0: ano.
1: A ten protiargument je natolik přesvědčivý, že mě teda zvyklá v mým přesvědčení a řeknu, tak já to teda zkusím, jo, je to možný jako v určitý fázi prostě se dá ten názor změnit, ale musí to být třeba, já nevím, tak já budu přemýšlet, třeba kamarád si říkal mi, hele, že já potřebuji udělat zahradní lístku a měl připravený zastrkovadlo, že měl vlastně takovou kulatinku, takový, no a dvě trubky proti sobě. Ta jedna trubka byla navařená na plotě a tu druhou chtěl navařit na tu lístku, jo. A prostě tím, že se to prostrčí, tak se ta lísa prostě zajistí proti tomu, aby se samovolně odvíjela. No a já tyhle ty věci nedělám, jelikož přijde mráz, nazvedne to a v tu ránu najednou ty dvě trubičky nejsou proti sobě, jo? V zimě. Takže já spíš dělám takovou padací závoru. Místo těch dvou trubek, tam na to jedno navařím takovou splocháče, takový jako hák, a na to druhý přivařím takovou klapačku, takovou prostě závoru, která zapadne do toho háku. A to, i když to mráz zvedne o 4 cm, tak pořád se nic neděje a to zavírání funguje. Takže toho kamaráda, tak jsem to takhle vysvětlil a říkal, no člověče, to máš pravdu. Jo. Takže přesto, že měl nějakou, a byl to odborník, jo, byl to taky řemeslník, zámečník, a měl nějakou představu a já jsem o tímhle tím teda argumentem přesvědčil, že je lepší něco jiného.

0: politice a tak dále, jo. Tak to, tak tam samozřejmě to mě můžou dneska povídat v této novodobě, co chtějí, protože já mám bohužel tu smůlu, že si pamatuju. No, takže já vím, co a jak bylo. Jasně. Takže nějaký, nějaký takovýhle žvásty jako teďka, jo, teď jsou takový prostě přesvědčovačky, nebo prostě slyšíte z těch médií takový věci, že já to radši zavírám, protože mě by to zvedalo adrenalin takovým způsobem, že, že bych ho asi nesundal, já nevím, no. Takže, a když se dostanu s někým do nějakého hovoru takový, tak mu řeknu, ale o tomhle se já nebavím. Jo, protože jak to už říkal jeden předřečník tam přede mnou, já nikomu, já nebudu přesvědčovat kněze, aby nevěřil Boha. Jo, ale mě nemůže nikdo přesvědčit zase o jiných věcech, že jo? Takže jsou určitý meze, kde prostě veškerá diskuze končí a řeknu, že to obstál, to bychom se tak chvíli. Budeme se další bavit, pojď, jak je hezky.
1: Jo, vidíte, to je malé.
0: Půjdeme, v pohodě, jo? A takže názory měnit, nebo jenom proto, že si to ten druhý přeje, nebo proto, abych měl, abych to měl z krku, tak mu říct, no jo, člověče, máš pravdu, a myslet si svoje, ne. To v žádném případě. Já mu musím dát najevo, že se mnou prostě nehne. To půjdu prostě do konzitu, podívej si. Tohle o tom se nebudem bavit, protože to bychom se taky hádali. Mě nepřesvědčíš, já tě taky nepřesvědčuju. Nahodíme si téma neutrální a o tom se můžeme bavit. Takže takhle bych to asi viděl já.
1: Dobře, dobře, tak jo, já děkuju za krátký výstižný komentář k tomu našemu tématu. Jinak já dopřeju klidnou pracovní noc a budu se těšit zase v noční lince. Mějte se hezky.
0: Děkuju a já ještě jednou přeju všem posluchačům, aby bylo přesně podle jejich
1: počasí,
0: takový, jaký si přejou. Ti chtějí třicítky jako já, ať mají třicítky.
1: Ano.
0: Kdo chtějí, aby zapršel, ať jim zaprší. A tak dále.
1: Dobře, tak jo, ráda vyřizuju, mějte se hezky a zase příště u nás naslyšenou. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Tak, tolik Jarda a teď už je nachystána s písničkou Marcela Holanová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zjistit, no, odezvě.
1: A tak je fakt, že tyhle ty situace zrovna se nechají tak, jakoby, jak se říká v uvozovkách, spláchnout úsměvem, že jo, že to celkem, že to není žádný drama, asi až tak životní.
0: No, určitě.
1: Dobře, no tak jo, tak Jano, taky moc děkuju a ať se vám daří samozřejmě v životě a jinak přeju hezké dny.
0: Proto naslyšenou, paní Jitko.
1: Děkuju taky za návštěvu, krásnou noc, hezké další dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak paní Marta Kubešová, nechte zvony znít, to byl song pro vás, pro všechny a teď už můžeme pozdravit paní Danu, která se dovolila ze středních Čech, tak paní Dano, krásnou noc přeju.
1: No, dobré ráno spíš. No, dobré ráno, já mám takový příběh, vlastně je to můj od dětství.
0: Ano.
1: Mě otec vychovával tak, abych, když mám názor na něco, tak abych si nejdřív zjistila, jestli je to pravda, jestli je to takový nebo makový.
0: Jasně.
1: A abych pak si za ním mohla stát. Takže mě to naučil tak, že já jsem si opravdu už jako dítě stála za vším, takže samozřejmě jsem slyšela, že jsem steklou a že jsem prostě jakákoliv. A největší problém je pak v práci, že máte jiný názor než 8.
0: Ano, tam se to může komplikovat vážně i.
1: To jako ustát, to je teda těžký, jo. Ale jelikož já byla cvičená z dětství, tak jsem to vždycky ustála a oni pak říkali, no jo, to říkala Dana už před rokem.
0: Jo, vidíte to, na vaše slova došlo, jo.
1: No. No, protože oni mi třeba říkali, že jsem kabrhelová a takový. A já říkám, počkej, až nás začnou propouštět, ty chytráku. No a ty zůstali koukat, no a pak nás propustili všechny, tak už se tomu nedivili.
0: Jo.
1: No, ale chtěla jsem říct, že první takovej zážitek obrovský z toho svýho, jak bych to řekla, z té, co mě naučil otec, tak mě jednou říct, že v zoologické zahradě, že je to taková zahrada, tam jsou zvířátka, můžete na ně koukat. My jsme tam přišli a jestli si někdo pamatuje, jak to tam vypadalo před 50 lety, to bylo otřesný. Tak my jsme tam vešli a teď jste měla napravo ty lvy, tygry a teď já myslela, že tam budou ležet na louce a oni tam v tom kriminále. Pročůraný ty koce, jo. Nohy mu vysely ven, ocas mu vysel ven.
0: Jo.
1: No já byla v šoku. No a teď mě bylo 6 let. A já říkám, tati, to není zoologická, to je kriminál. A on, no to tady, aby nás nepokousali. Já říkám, teď ten je rád, že žije. No úplně zvířata s mrtvýma očima, jo.
0: Jej.
1: No a teď já tam podlezla tu tyč, co se už nesmělo. Teď jsem se tam postavila a na ty lidi jsem spustila, jak můžou na to koukat, jak to, že něco neudělají, aby ty zvířata tam nežily v kriminálu.
0: Jo.
1: No normálně čekala jsem 60 let. 60 let, než se to změnilo.
0: Aha.
1: Takže, ale svý jsem si těm lidem řekla.
0: Jo.
1: A táta tam chudák stál v rozpacích, on nevěděl vůbec, co má dělat, no. Protože jsem měla pravdu, no. Takže ono je to někdy s těma těžký si to ustát, no.
0: Ano.
1: No, tak, to jsem jenom chtěla říct tou zoologickou, protože to ve mně zanikalo tak obrovský celý život.
0: Že ještě až do dneška vlastně si to pamatujete, rozumím, to musel být opravdu smutný pohled, když tam vlastně byla tahle ta situace.
1: Když vám představíte, že si myslíte, že přijdete do zahrady, teď to tam bude ležet, tygřík, tohle. No a on to ležet.
0: Všechno jinak, ano.
1: Který si nevešel do toho koce. No, táta, nechoď tam, on tě pokouše. Já říkám, že rád, že žije.
0: Tak to je taková...
1: No to znáte na zvířatech, že mají mrtvý oči, že to vzdali.
0: Že jste zkrátka měla ten pocit, že je potřeba něco udělat hned teď bez odkladu. Tak dobře, paní Rano, moc vám děkuju taky za tuhletu zkušenost i za ten názor. Jinak vám přeju všechno dobré taky a hezké dny a děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Mám krásné léto, jaro.
0: Nápodobně. Budu se těšit zase v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song? Tak to je otázka. No a na telefonu teď máme Milana Zostiného. Krásnou noc, Milané.
1: Pěknou noc přeju vám i posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Milane, co vás tak napadlo, když jste slyšel různé názory tady v noční lince na téma umíme si stát za svým?
1: No já teda stojím, protože když jsem se rozvedl, tak jsem hodně pil a kouřil. Mm-hmm. A jednoho dne jsem si řekl tak dost a od ty doby prostě jsem nevzal alkohol ani cigaretu do pusy.
0: No, tak to je, já myslím, že krásný výsledek, protože s tím se pere poměrně hodně lidí a ne vždycky to jde tak, jak si, jak to popisujete vy, že by to třeba zvládli, nebo že třeba na několikátý další pokus a nejde to vždycky úplně jednoduše, takže velké gratulace, že jste se s tím takhle popral pěkně.
1: Děkuju. No, potom mám další názory, třeba v chování. Člověk se musí chovat hezky, někdy je klidem, ale někdy to prostě nejde. S tím názorem prostě musíte jim to vrátit, že jo? Jak se chovají oni k vám.
0: Máte pocit, že by měl oplácet člověk jakoby na stejnou notu, jo? Stejnou...
1: Myslím, že jo, aby ten dotyčnej poznal, co dělal.
0: Mhm. No a když se jedná o nějaký názorový střet, tak dokážete si ten svůj názor obhájit a vysvětlit ho třeba tomu druhému, těm dalším dotyčným, že zkrátka je to takhle a bude to takhle, protože vy si za tím názorem stojíte, který máte jaksi vyzkoušený, ověřený a tak.
1: Ano, stojím si za svým názorem. To jsem třeba poznal na vrátnici, tam couvali nákladní auta, jsem tam váděl, dělal jsem to jako první a oni si řidiči chválili, tak jsem si stál za svým názorem, že prostě s tím nákladním autem musí být doprovod.
0: Mm-hmm. A vyšlo to, jo?
1: Vyšlo to, ano, to je všude jinde, to je na každém pracovišti, to je jiný.
0: Prostě, no tak samozřejmě, to... ano. Mm-hmm. Takže vaše zkušenosti vlastně z reálného světa a reálného života jsou poměrně dobré, že si dokážete stát za svým a ustál jste si ty své věci, své myšlenky a své názory před ostatními, ano?
1: Ano. Stojím si za svým vždycky.
0: Dobře, no tak jo. Tak já vám přeju všechno dobré, ať vám to vydrží samozřejmě a děkuju mnohokrát za návštěvu v noční lince.
1: Děkuji za to telefon, že jste mě vzala. Děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudební vzpomínka na Jirku Schillingera v podobě šípkové růženky, tak pojďme se také podívat do pošty, hodně píšete, děkuju mnohokrát. Pavel ze Židlochovic k tématu třeba dodává, dobrý večer, to jsem vždycky uměl stát si za svým a pokud jsem se pro něco rozhodl, tak jsem si opravdu za svým stál, ale v poslední době je to asi tak 2,5 roku, co jsem poznal svou kamarádku až ze severních Čech a taky díky věku jsem trošku ubral ze své tvrdohlavosti. Tak vám všem přeju krásnou dobrou noc, Pavel. Tak Pavel, já děkuju za vaši zkušenost a váš názor k tomuto našemu povídání. No a přeju vám, ať se vám daří i s tím uměním stát si za svým a obhájit si zkrátka tu svou pozici a to své třeba, co mám vyzkoušené, ověřené a tak dále. Tak tolik, Pavel.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka, chci být vodou na tvůj mlýn. No a pojďme se ještě podívat také do e-mailu, kde máme e-mail od pana Mojmíra Kříže ze Svitav, který k našemu tématu dodává. Pokud ten druhý je lepší odborník nebo zná Bibli dokonaleji než já, uznám, že má pravdu. Jinak řeknu, co vím, a pokud to nestačí, řeknu také, co si myslím dál a jdu pryč. Politice radši nerozumím a v norování fandím liškám. Hezký večer všem, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, i vám moc děkuju, ať se vám daří, pevné zdraví přeju. No a přátelé, protože jsme se dostali až na konec té čtvrtečně páteční noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších pořadů, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak krásnou noc, hezký celý nový den a večer zase naslyšenou u našeho dalšího vysílání. Kdo

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, vás. Všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor. A tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala Molavco. No ona neříkala Molavcová, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já jí prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: stát, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozený komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry. Do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne do čista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další a další.

všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, třísk.

0: Česká, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
1: ale i
0: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
1: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
0: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
1: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
0: Dřevo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedníčkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pět ran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí, jsem vyspaná až dost, stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
0: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
0: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
1: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. Podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
1: Au!
2: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím zas chvíli rubat a kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. I žolt byl, i kořist. i metály. Safran nice, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojenej černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Nemenuju se Buď.
6: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buď je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buď. Nebyli tu mý bratříčkové.
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Bodlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buď. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí. Co? Bábovku? Nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
7: Jo.
6: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i dbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buď.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem. Oni vědí, kde.
7: Ale pane cigáro, počkejte. Povězte mi...
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
9: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
10: A ty ne, srváci?
11: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
10: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
11: Oh, jo. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
7: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
11: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
10: Nekonečně. Líbí se ti?
5: Komu by se nelíbil?
10: Mně ne. Nech si ho.
5: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
10: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pakrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem kašpárek a mám rýmu.
3: Jitka říká, že je kašpárek a že má rýmu.
4: Debřekla a dej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Promiňte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bilenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš z cesty, Kašpárku.
1: Bá bilenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo? Já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na tu tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč? Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru Krasavu?
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

0: nádobí. My jsme herci, proto budem rád.
1: Někdo krmí vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá rád.

to vůbec? Vím, nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: víc nechci.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.